0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc, ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět, třeba téhle.

jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč. S nímž jsem se později zpřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, k tému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, Ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba, že v tom, nebo právě proto, je pořád otiště na pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť a každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v Kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, převezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali u kolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jaký poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Jedním z klíčů k hudebním vzpomínkám, a má to tak myslím každý, jsou zpěváci. Kdysi oblíbení, protože osobití, s jedinečnými hlasy, s určitým jen sobě vlastním způsobem výslovnosti, svébytní typem hlasu, svým zjevem, ženským půvabem nebo naopak mužností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat na tváři, měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Jak jsem si tak Jarmilu Veselou vybavoval, přišlo mi líto hned ji opustit. Pojďme si dopřát její ještě veliký, kdysi obrovitý hit Slunečný ostrov. Původně to byl velký úspěch Harryho Belafonta. Pro Jarmilu Veselou a orchestr Gustava Broma počeštěný textařem Jiřím Štajdlem. Té nahrávce, to mi připadá až neuvěřitelné, je dnes 64 roků. Není to lehké být pamětníkem a nepodlehnout sentimentu.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil co by primán do gymnázia v Dobružce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíční kost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobružce jmenovalo profesor doktor Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství, nám osmiletá gymnázia už o rok později zrušil. Tím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satyry v Pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Maliny. To jen, abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si stálo prase na terase, houpalo se na ocase, což je vlastně sprostonárodně otextovaná melodie humoresky Antonína Dvořáka. A ta je parádní v jakékoliv podobě. I v orchestrální, připravené pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dirigentem Václavem Smetáčkem. Tady je.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Babo, rač, co po Antonínu Dvořákovi? Přece jen je to naše hudební ikona, nemůžu po něm zařadit jen tak nějaký šlágr, i kdyby byl kdo ví jak oblíbený. No tak snad se hodí žánr, kterému u nás říkáme šanson, i když šanson znamená francouzsky prostě píseň. Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení. Takže nedá se nic dělat, odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kumštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech, tedy my. Ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vankovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

Opäť chtě nechtě podlehnu zákonu kontrastu. Po stezku vesele. Mám moc rád šansonierku Janu Richterovou a považuji si za čest, že jsem s ní mohl dokonce několikrát vystupovat. Ona zpívala svoje chytré písničky, já jsem četl své verše, sonety nebo hajku a slíbili jsme si, že si to někdy zopakujeme. A nevím, roky mi přibývají pořád rychleji, ale teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

sadí a září jako sluníčko a nic mu nevadí. Já říkám, vždyť už přišel mráz a zleje, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na lito. A pak mi na to povídá.

A jeden malej prodavač se na mě usmíval. A fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál.

0: Bude to v příštím roce 20 let, co naše divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.
1: Skôr než odjídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odjídeš, aspoň

Tak slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to obsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na Miloslava Ducháče, vzpomínkou na něj, proto i skončím vzpomínkou netypickou. Míla byl především swingař, pravá ruka dirigenta Karla Vlacha, ale když jsem ho jednou požádal, aby mi svižně zhudebnil text jiného žánru, napsal jsem ho do televizního pořadu s Laďkou Kozderkovou Čaje a bylinky od naší bábinky, tak vůbec neprotestoval a zhudebnil ho přesně, jak jsem si představoval. Melodie je okamžitě k zapamatování. Dodnes mám pochodovou písničku Zaspíval špaček rád. A že ji o pár let později nahrála také dechová kapela Veselka Ladislava Kubeše s Milanem Černohouzem, to mě těší dvojnásob. Mějte se prima, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu, anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
3: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
2: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
0: Humoriáda.

0: Můj hrad.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Volkovinách. A vyprávěli.
3: No. Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Jako pirátská loď, jako tady.
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, zase stráhla tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po lese s pirátama.
3: Ne, ale... To tak vypadalo, že ta
5: to byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. Ne. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil pobřeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrt hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Napředku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo, tak, co bychom jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noemova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: nás posílí. Nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešil, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: V angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Mayerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné,
1: tu pevnost,
2: v podstatě
1: tam
2: arabské,
1: do přístavu,
2: pevnost, ale teď je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
1: Ta co plave.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila.
1: A jen.
2: A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky

0: Lucy, za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen, její hlas je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře. Zrychnovska. Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko, tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne, vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho.

0: toho pana manžela.
1: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
0: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
3: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
1: Děkuji.
3: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
4: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
5: bouři,
4: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčko a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
5: Všichni
4: a
5: Naděj,
4: všichni zvratno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze: Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
6: Ano, víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
7: No, na dálnici jsem.
6: Na jaký dálnici?
7: No, meditační.
6: Je takhle na cestě, na dálnici.
7: No.
6: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona je protisměru.
7: Ne.
6: Já si představit jako duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
7: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
6: Na tureckém židli?
7: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říká, ale Naďo, to je přece zbytečný, ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste nebo něco takové?
8: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a
8: nemeditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano.
8: Což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
8: To
2: no
8: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
8: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano,
2: no.
8: Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
8: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prkno,
8: drhnu podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
8: No, ano, já se to učím.
2: Takže
8: ano.
2: Meditace
8: žehličkou. Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
8: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
8: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
8: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo,
8: ne,
2: nebo
8: no
2: to Petr neumí?
8: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano, partnera.
8: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mhm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom ta poslední slova, ty šlágvorty.
8: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
8: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového, takhle bylo potřeba?
8: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju. Ta svá představení, která mám, takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
8: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si i ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza... Já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksicht...
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No
3: v tangu,
4: tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už o tom mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Jak se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Byla to taková ta komedie. Ano.
1: A... byl čas na to zkoušení. Někde jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo jak divadelní představení, taková inscenace, a pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme, ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás herců.
2: Ano, to byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího, vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No, Ježišmarja.
1: Z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režisera Filipa jsem točila u Podskalského taky. Uh-huh. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda, ano, tyto
2: pořady. Ano, u něho často, u pana režisera Kachyni. Ještě, no teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí. Režisér.
2: Ne, ne, ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A těm jeho, no, takovým, ano. Ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
2: Ale
1: a
2: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat. My to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let. A
1: úžasný.
2: On tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně sem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To
2: bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno.
1: To
2: bylo nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje a proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04 nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Vítišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Vítišská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý
2: zdravím
3: den.
2: Zdravím i vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsem pozdravili pana Petra Kosku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasujem za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám myslím, vysoký, já vás zdravím, paní hosto, paní zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Mila Neděla a Červánky Nový dní pokračují.
7: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky Nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš, prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejste žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli jsem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a
10: jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Vždyť jste oba starý.
10: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
10: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
10: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne, ne.
1: Ne, ne. A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy takhle jste nepodnikali.
3: Ne, buďme pěšky já vám na procházku, na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec, no to vůbec ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
3: No,
1: já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
3: Ani,
1: to už
3: ani
1: bylo
3: tenkrát, když jsme byli mladí,
1: jo.
3: Ne, jedinkrát jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč... A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Kopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo Scénka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Satinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karel z Bojkovi. Zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, no. Anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník, vás Patriku, zdraví paní Majerou. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to
5: děkuju,
1: říct.
5: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká, podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Děda pořalejku sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On nehdá jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštval.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce.
8: To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trrá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník.
6: Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
9: Tehdy vám takhle na Silvestra automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl spytej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. No. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdácí, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
10: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Tak jí vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinovej valčík. Tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá, no tamhle sedí v rohu, já pan Kerál, no tamhle v rohu pan Kerál. A to byla ženská, měla 1,50 m v pase. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. A promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No bylo to
3: ano,
1: fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem prorázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný
3: ano.
1: Zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra právě teď.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Zprávy.
1: Na železniční trati mezi Pňovany a Bezdružicemi platí rozsáhlá výluka. Sněmovna bude znovu projednávat nová pravidla pro státní. Houparská sezóna. Lidé by měli sbírat jen houby, které znají, upozorňují lékaři. A dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty vystoupí až na 30 stupňů. Pěkné úterní ráno vám přeje Kateřina Jiřincová. Cestující vlakem na trase z Plzně do Bezdružic musí počítat s náhradní autobusovou dopravou. Na trati Bezdružice-Pňovany totiž platí úplná výluka železniční dopravy. Správa železnic opravuje železniční svršek a rekonstruuje jeden přejezd.
2: Podle webu Českých drah jezdí náhradní autobusy v úseku Stříbro Bezdružice. Obce Lomnice, Trpísty a Blahousty obsluhuje zvláštní minibus ze Stříbra. Vlaky se na trať mezi Bezdružicemi a Pňovany vrátí v pátek 2. října odpoledne. Z Pňovan Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Základní škola v Kladrubech na Tachovsku vybavila jednu třídu pro výuku Montessori metodou. Žáci se při ní učí hrou prostřednictvím různých pomůcek. Učitelé budou třídu využívat jako doplněk ke klasické výuce, říká ředitelka základní školy Ilona Křížková.
3: Děti si tam hrajou s předměty, mají tam i kuchyňku vybavenou, takže si vyzkouší i prostě přípravu nějakých jídel nebo různých pokusů. Mají tam hodně jako takový relaxační zóny, kobereč. Ta učebna je vybavená teda vším, ale vlastně ji můžou využívat ve všech předmětech.
1: Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu, která ruší stávající služební zákon, zamítli senátoři. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být podobná jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje. Umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Podobné výhrady měl i senát. V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nedoporučují také spoléhat se na mobilní aplikace, které s určením druhu pomáhají. Nejzávažnější stavy vídají po otravě muchomůrkou zelenou, která patří k našim nejjedovatějším houbám. Zaměnit se dá se žampionem nebo bedlou.
4: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
5: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
6: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace, potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
5: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. V osmifinále porazili Australanku Hunterovou a Američanku Kravčikovou 7-6 a 6-4. A ve dvouhře večer zabojuje o postup do semifinále Linda Nosková. Poslední česká zástupkyně v singlu se utká se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou krátce po 17:30 českého času.
0: Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Povane slabý, odpoledne až mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a bio na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Aktuálně nemáme v plzeňském kraji hlášené žádné vážnější dopravní nehody a provoz je klidný. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezké ráno, to byly zprávy v podání Kateřiny Jiřincové. Dneska je úterý s datem 8. září, na hodinách máme 5 minut po 5. hodině. Ruskou agresí proti Ukrajině nejvíc trpí východ, střed a jih země. Neznamená to ale, že by se v západních částech Ukrajiny válka netýkala. Jsou útočištěm pro uprchlíky a zázemím pro pomoc posílanou na východ. Víc informací za chvilku v reportáži.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Jaké povolání je podle vás nejtěžší?
1: Podnikatel, protože on má hodně v hlavě jako ty údaje. Doktor, protože si to musí plno zapamatovat.
2: Chemik?
3: Chirurg, protože když operuje ty lidi, tak když se splete, tak potom ten člověk může umřít.
4: Elektrikář, protože může dostat, když opravuje zásuvky 220.
5: Hasič, protože když zachraňuje někoho v domě, tak tam může uhořet.
6: A zvěrolékař, protože...

0: 8. září má za sebou aktuálně 5 hodin a 17 minut. Přejeme vám hezké ráno.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude skoro jasno až polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30 stupni Celsia, na horách by mělo být do 26 stupňů. Povane slabí, odpoledne až mírný vítr jižních směrů, rostlové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biometeorologická zátěž dneska bude na druhém stupni, tedy střední.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 21 minut. Ukrajinská metropole Kyjev a východní a jižní oblasti Ukrajiny zažívají ruské útoky každý den. Západní část země, která už více než 4 roky odolává ruské agresi, je klidnější. Neznamená to ale, že by se jí válka nedotýkala. Uprchlíci z okupovaných oblastí tam nacházejí útočiště a lidé ze Lvova a okolí pomáhají těm, kteří brání zemi na východě.
1: Západoukrajinský Lvov vypadá na první pohled jako životem kypící město, pro které je válka někde daleko. Lidé navštěvují kavárny, večer zaplní restaurace, parky i ulice jsou plné chodců. Stačí ale z centra zabočit do menší uličky a velký nápis Já Mariupol připomene, že tady se starají o ty, kteří museli uprchnout z tohoto Rusy brutálně obsazeného a zničeného města.
2: Lviv to oblast ochoplňuje більше 4000 osob.
1: Podle Oksany Michajlišinové, manažerky informačního centra Já Mariupol, žijí jen ve Lvově více než 4000 uprchlíků z dříve skoro 500 000 Mariupolu. Centra zřídila pro jeho občany městská rada. Po celé Ukrajině jich je 22.
2: My nadajeme raz na 31 den produktový nabír dla našich rodin, to je stabilné.
1: Jednou za měsíc si mohou Mariupolané v centrech vyzvednout balík potravin. Kdykoliv si tam mohou přijít pro psychologickou i právní pomoc. Mohou si tam vyprat, nechat spravit oblečení, objednat se k zubaři nebo k holiči. Centrum funguje i jako školka, když musí rodiče třeba něco vyřizovat na úřadech. Uprchlíkům, kteří zůstali na území Ukrajiny, pomáhají ve Lvově a okolí i charitativní organizace.
3: Sama je Luhančanka. Dosud přemýšlím.
1: Olena Hreková pochází z Luhansku. Od roku 2014, kdy odtamtud musela utéct, už žila na 7 místech v Ukrajině. Potřeby a osudy uprchlíků tady dobře zná. Vede Lvovskou úřadovnu dobročinné organizace Právo na ochranu.
3: Komponent juridické dopomohy vključuje jak prvinná dopomoha.
1: Pomáhají vysídlencům s právními záležitostmi, například vyřizovat náhradní dokumenty o jejich majetku na okupovaných územích nebo o jejich sociální situaci. Radí jim, jak podat různé žádosti nebo návrhy na úřady a zajišťují také bezplatné zastupování u soudu.
3: Síla Ukrajinců v tom, že my
1: Síla Ukrajinců podle Oleny Hrekové spočívá v tom, že se dokáží semknout a jednat. Posílá mne, abych se šel podívat do městské knihovny, kde najdu takový příklad.
4: Ruky roblu. Zlivo napravo
1: perevod. Jedna z místností městské knihovny se změnila z čítárny na dílnu, ve které se vyrábějí maskovací plachty, maskovací sítě. Na dřevěném rámu o rozměrech 2x6 metrů je napnutá základní nylonová síť a na tu se navazují tkalouny, které tu síť dělají ještě hustší, a potom na tu už hotovou hustou síť se ještě přivazují takové pentle, které mají barvy béžovou, hnědou, zelenou, kaki, tmavě zelenou, černou, a to potom vytváří tu mozaiku, která zaručuje dobré maskování třeba v podzimní přírodě. Na výrobě sítě právě pracují Vitalij, Tatiana a Viktorie.
4: Za najavnosti robočích ruk,
1: když je dost pracovitých rukou, dá se taková 6-metrová síť vyrobit za 3 hodiny. Ve 3 lidech tak za 4. Odhadl zkušeně Vitalij, který přijel z Doněcké oblasti. Ostatní pomocníci jsou místní.
5: 2 roky já chodila na volonterskou kuchyni.
6: 2 roky jsem pracovala jako dobrovolnice v kuchyni. Jako důchodkyně jsem se do dobrovolnictví zapojila od samého začátku ruské invaze. Teď jsem tady. V kuchyni už pro mě bylo moc hlučno a tohle je tichá práce.
1: Designérka Viktorie vyrábí sítě teprve odnedávna, 2 týdny. Žije v Polsku a do rodného Lvova přijela kvůli zdravotním vyšetřením. Plakátu o tkaní sítí si všimla náhodou a tak občas zajde pomáhat. Kousek od knihovny na náměstí Rynek vychází od kostela Petra a Pavla smuteční průvod jednoho z padlých lvovských bojovníků.
7: Na skladě, kierovcou, montažu.
1: Oleh Goď byl kolega pana Andreje ve skladu továrny Nestlé. Byl to jeřábník. Na rozloučenou pan Andrej přinesl žluté květy. V kostele byli nejen vojáky příbuzní, ale i sousedé. Válka je hmatatelná i na západě Ukrajiny. I tady, stejně jako v dalších ukrajinských městech, se každý den ráno v 9 hodin veškerý život zastaví. Lidé stuhnou na chodnících jako sochy, auta zastaví na silnicích, tramvaje zapnou výstražná světla. Všichni drží minutu ticha za oběti války. Ze Lvova Pavel Novák, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ministerstvo životního prostředí dnes řekne podrobnosti k chystané sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam totiž unikají toxické látky. Oznámil to po jednání vlády šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí rezort vedení rezortu vědělo a nic s tím neudělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL odmítá. Český Červený kříž začíná učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku. První zastávkou je dnes Plzeň. Následovat bude Praha nebo Ústí nad Labem. Zájemci se budou učit, jak řešit třeba masivní krvácení nebo zástavu srdce. Červený kříž takto plánuje proškolit až 1 000 000 lidí. Sklady správy a údržby silnic Plzeňského kraje jsou na nadcházející zimní sezónu naplněné ze 100%, informoval o tom ředitel krajských silničářů Radek Šíma. K soběstačnosti a lepší zvládnutelnosti případných výpadků v dodávkách posypové soli pomáhá i nová velkokapacitní hala v Klatovech, kterou se podařilo zprovoznit v loňském roce. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Tenistka Linda Nosková zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. A dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte ve Volduchách na Rokycansku. Kvůli stavebním pracím je tam uzavřená část hlavního průtahu obcí od oseku na Svojkovice. Omezení potrvá do 16. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Balet s Ivetou Bartošovou a Vladimír Mišík zajistí náš nejbližší hudební program a v seriálu Příběhy nejen šumavské vás tentokrát zavedeme do Suclavické jeskyně, která leží při hlavní silnici mezi Čkyní a Vimperkem. Na konci 19. století vydala mimořádný poklad a za chviličku se dozvíte víc. 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

0: Vladimír Mišík v 5 hodin a 40 minut. Cesta do pravěku. Legendární film Karla Zemana přivedl miliony dětí k zájmu o pravěk. Přitom necelých 100 let před vznikem tohoto filmu se jeden profesor do pravěku sám dostal, když prozkoumával Suclavickou jeskyni nedaleko Vimperku. V ní nalezl tisíce kosterních pozůstatků mamutů, nosorožců, medvědů, ale třeba i lvů. Příběh Suclavické jeskyně a jejich objevitelů vyprávějí Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: O existenci Suclavické jeskyně, která leží při hlavní silnici mezi Čkyní a Vimperkem, věděli místní určitě už mnoho staletí. Jenže nedokázali zjistit, jaký poklad se uvnitř skrývá.
3: Nešlo přitom o hrnec zlaťáků, ale o kosterní a zubní pozůstatky pravěkých zvířat, které tu jako první dokázal popsat v roce 1879 učitel Langhans. Se svým objevem se pak svěřil profesoru doktoru Janu Nepomuku Voldřichovi.
2: Ten nelenil a do Suclavické jeskyně vyrazil a nestačil se divit. Jejím průzkumem pak strávil nadcházející 3 roky. V sedimentech vlastní jeskyně a ve 2 výše položených krasových dutinách celkem nalezl 22 000 zlomků kostí a zubů. Na jejich základě zde byly identifikovány pozůstatky asi 170 druhů pleistocénní fauny. Nosorožců, medvědů, sobů, zubrů, ale také lišek, koňů a dokonce lvů.
3: Asi největší objev učinil na plošině před původním vstupem do jeskyně, kde nalezl zbytky ohniště a další nálezy, které považoval za kostěné a kamenné nástroje a opracované zvířecí kosti. Dále také zlomky lidské lebky asi 20-letého jedince. Vypadalo to, že zde žili pravěcí lidé.
2: Jenže podrobný rozbor těchto nálezů později ukázal, že se jedná o přirozené úlomky kamenů a ani zvířecí kosti, že nenesou stopy opracování. Zlomky lidské lebky podle zkoumání nepotvrdily, že by šlo o pozůstatky pravěkých lidí.
3: I tak ale Suclavická jeskyně vydala opravdový poklad a s množstvím kosterních nálezů se řadí mezi nejvýznamnější naleziště pleistocénní fauny ve střední Evropě. A to díky rodákovi z nedalekého Zdíkova Janu Nepomuku Voldřichovi.
2: Ten se narodil 15. června 1834. Po absolvování obecné školy a gymnázia v Českých Budějovicích vystudoval na Vídeňské univerzitě přírodní vědy, kde dosáhl doktorátu filozofie. Potom působil jako středoškolský profesor v Prešově, v Banské Štiavnici, v Salzburku a od roku 1869 až do roku 1893 jako profesor na akademickém gymnáziu ve Vídni.
3: Napsal řadu učebnic, z nichž nejvýznamnější je trojdílná vysokoškolská učebnice Všeobecná geologie se zvláštním zřetelem k zemím Koruny České. Dokončil je krátce před svou smrtí. V roce 1893 byl jmenován mimořádným profesorem geologie a paleontologie na České univerzitě v Praze. A v roce 1899 byl jmenován řádným profesorem.
2: A Suclavická jeskyně? Bohužel, tak jak ji prozkoumával Jan Nepomuk Voldřich, ji už dál prozkoumávat nemůžeme. Dnešní jeskyně je totiž pouze zbytkem původního rozsáhlého komplexu, který byl poničen stavbou železniční trati a těžbou vápence. V nynější asi 15 metrů dlouhé chodbě nedochází k tvorbě krápníků, jak by se dalo očekávat. Pukliny ve stropě jeskyně poskytují jen občasné útočiště některým druhům netopírů.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jsou to dvě minutky, co nám od plzeňských meteorologů přišla nejčerstvější předpověď počasí na dnešní den. Počasí. A tak víme, že nás čeká slunečný den s letními, výjimečně i tropickými teplotami. Dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, výjimečně až 31 stupňů Celsia. Na horách by mělo být mezi 23 a 26 stupni. Slabý odpoledne až mírný vítr jižních směrů o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Máme 5 hodin a 48 minut.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut schází do 6. hodiny.
1: Tipy pro volný čas.
0: A že jich pro vás máme. Studijní a vědecká knihovna v Plzni zve na cestovatelskou přednášku Jakuba Grešla Křížem krážem. Začíná v 17. hodin a zavede posluchače na Balkán, do Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie, Albánie, Slovinska, Černé hory a Rumunska. Milovníci dokumentárního filmu můžou zamířit do kina Beseda v Plzni. Filmový klub tam od 17 hodin promítá dvojici dokumentů Jany Ševčíkové, Piemule a Starověrci. Snímky zavedou diváky mezi českou komunitu v rumunském Banátu a ruské starověrce v deltě Dunaje. V 19 hodin a 30 minut tak tamtéž promítnou americký film režiséra Kariho Barkera Posedlost, kombinující hororové a černohumorné motivy. V Plzni se můžete vydat také na přednášku o historii města. Od 17 hodin začíná ve výstavní síni Masné krámy program Plzeňské zábavní podniky v první polovině 20. století. Přednáška Petra Domanického a Tomáše Bernharta nabídne pohled na způsoby trávení volného času obyvatel Plzně od konce 19. století až do konce první republiky. Kdo dává přednost hudbě a speciálně hip-hopu, může zakončit večer v plzeňském Zachspavu. Od 20 hodin tam vystoupí jedna z nejstarších a nejvlivnějších hip-hopových skupin v Česku, PSH, neboli Peneři Stříčka Homeboye a plzeňský DJ Body Movin. Na živou hudbu můžete večer vyrazit také do Konstantinových lázní. V restauraci Jirásek začne v 19 hodin a 30 minut koncert hudební dvojice DM Band. Čeká vás široký repertoár od 60. let až po současnost. No a v Horažďovicích se můžete dozvědět víc o jedné zanikající památce. V 17 hodin a 30 minut se koná v divadelním sále Městského muzea přednáška Zanikající Loreta na vrchu Stráž v Horažďovicích. Archeolog a památkář David Tůma přiblíží historii této významné, ale dnes už chátrající památky.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Přemoženská
1: uzenina. Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Obce Plzeňského kraje dnes v Žinkovech získají ceny za nejlepší třídění odpadů. Třetí plzeňský obvod zrevitalizuje prostranství v ulici Karla Steinera ve Skvrňanech. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké ráno, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Na zámku v Žinkovech dnes vyhlásí vítěze soutěže měst a obcí v třídění odpadu. Do jejího letošního 21. ročníku se z celkových 501 obcí Plzeňského kraje, kromě 4, zapojili všechny. Podrobnosti za organizátory dodává Lenka Šlajzová z regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.
2: Obce jsou hodnoceny ve třech kategoriích podle velikosti, počtu obyvatel a hodnotí se především teda množství vytříděných složek využitelných odpadů, ale další doplňkové body získávají obce třeba za čistotu kontejnerů, polepy na kontejnerech, aby to bylo srozumitelné, co kam patří a tak dále.
0: Soutěž organizuje Plzeňský kraj ve spolupráci se společností Ekokom a regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. První tři vyhodnocené obce v každé kategorii dostanou finanční odměnu v řádech nižších desítek tisíc korun. Betonovou plochu v ulici Karla Steinera v Plzni Skvrňanech nahradí zeleň. Vedení třetího obvodu už vybralo zhotovitele. Práce začnou přibližně za měsíc a potrvají víc než rok, říká mluvčí třetího obvodu Michaela Adámková.
3: Z velké betonové plochy chceme udělat místo, kde se lidé budou cítit dobře. Dnes zabírá zeleň jen asi 7% plochy. Po revitalizaci jí bude 75%. Zachováme přitom také původní stromy.
0: Hasiči v Kladně hasí od půlnoci požár supermarketu v ulici Americká. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu a zasahovalo tam 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 preventivně evakuovaných lidí z nedaleké ubytovny. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře se některé jednotky už vrátily na své základny, ale pokračuje dohašování.
4: Krátce před 16:00 na místo dorazila těžká technika ze záchranného útvaru, která bude rozebírat konstrukce haly a my budeme dohašovat skrytá ohniska.
0: Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku se stalo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry už se hasičům podařilo uhasit. Dnešním útokem skončilo třídenní příměří, které platilo kvůli návštěvě amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a v Kyjevě. Jednání vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa ale žádný zásadní průlom ve snaze ukončit válku nepřineslo. Sport. Čeští hokejisté vstoupí do příštího mistrovství světa 14. května zápasem proti Norsku, které na minulém šampionátu získalo bronz. Program turnaje v Německu zveřejnila Mezinárodní hokejová federace. Češi se ve skupině v Düsseldorfu postupně utkají také s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a na závěr s Kanadou.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, ojediněle až 31. Na horách pak 23 až 26 stupňů. Povane slabý, odpoledne až mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré, aby jo na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Stavební práce omezují provoz ve Gdyni na Domažlicku na silnici 1/22 ulice Náměstí a Klatovská. Místem se projíždí kyvadlově jedním pruhem. Omezení potrvá zhruba do poloviny listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tolik Kateřina Jiřincová v dalších ranních zprávách a za chvilku už se budeme věnovat sportu. Vrátíme se k víkendovému mistrovství republiky atletických družstev. V sestavě Škody Plzeň uzavřela svou 26. ano, slyšíte dobře, 26. závodní sezónu vrhačka Lenka Valešová. A jak tu sezónu hodnotí?
6: jsem ráda, že pořád závodit můžu, že pořád jsem ještě konkurenceschopná. Samozřejmě mě mrzelo 4. místo na mistrovství republiky, tam mi ta medaile utekla o kousek, zaházela jsem dobře, takže to mě mrzelo, ale jako myslím si, že se z toho oklepu.
5: Říká Lenka Valešová, která rozhodně nehodlá končit, a my se za ní vrátíme za pár okamžiků. Počkejte si také na dnešní kalendárium. 5 minut po 6.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Blíží se Světový den srdce a tak bude naším dnešním hostem profesor Milan Hromádka, vedoucí lékař kardiologické jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice Plzeň. Srdce je nejpozoruhodnější orgán v našem těle, pracuje neustále a zaslouží si naši péči. Budeme o tom mluvit po 10. hodině dopoledne. Pokud jsou vaší srdcovkou Beatles, vydržte chviličku, budou tady, teď je tady ale slíbené kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolín.

0: trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes milion jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety. These are the voyages of the Starship Enterprise. Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 96.
1: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
0: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III.
2: Three cheers for His Majesty the King! Hip, hip!
0: Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.

0: 6 hodin 18 minut, v Plzeňském kraji je jasno nebo skoro jasno, s teplotami mezi 9 a 14 stupně Celsia.
1: Počasí.
0: A přes den bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, výjimečně až 31 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 26 stupňů. Slabý, odpoledne až mírný vítr jižních směrů o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Hezké ráno, v 6 hodin a skoro 22 minut. Atletky Škody Plzeň neobhájili zlato v extralize družstev. Závod v Karlových Varech ovládly jejich rivalky z USK Praha a na západočešky zbylo stříbro. Jejich mužští kolegové vybojovali bronz. V dresu Škody znovu nechyběla zkušená vrhačka Lenka Valešová, která připsala týmu body ve vrhu kladivem a koulí. Povídal si s ní reportér Vladislav Janouškovec.
1: V sektoru kladivářském, koulařském a diskařském znovu nechyběla Lenka Valešová. Lenko, jak se závodilo v Karlových Varech?
2: Tak ten stadion je krásný, určitě, akorát ten konec sezóny prostě už třeba mě osobně nevyšel úplně podle představ. Už je třeba si odpočinout na další sezónu, přitrénovat a už prostě ty výkony nebyly takový, nejenom asi moje.
1: Jaká ta sezona, jaký ten rok 2026 byl pro vás?
2: Tak vzhledem k tomu, že už to byla moje 26. sezóna, tak ji nemůžu hodnotit jako jinak než pozitivně, protože jsem ráda, že pořád závodit můžu, že pořád jsem ještě konkurenceschopná. Samozřejmě mě mrzelo 4. místo na mistrovství republiky. Tam mi ta medaile utekla o kousek, zaházela jsem dobře, takže to mě mrzelo, ale jako myslím si, že se z toho oklepu a 27. sezónu zase začnu jako v plný polní.
1: Vlastně příští rok to bude 20 let od těch vašich dvou velkých úspěchů z světové univerziády, bronz a stříbro z mistrovství Evropy do 22 let, tak trošku to uteklo.
2: No, ani nevím, kde ty roky jako jsou, ale neříkám, že na ně navážu, na ty úspěchy, ale budu se snažit prostě pořád udržovat nějakou dobrou formu, protože tady ty týmové soutěže především ty mě baví a prostě pro tu Škodovku ještě plánuju pár let vydržet.
1: Ani v 41 letech, byť se to asi nemá prozrazovat u dámy, nechystáte ukončit kariéru?
2: Ne, to mě budou muset normálně zastřelit, jinak na té ploše, ne na oválu, neříkám, ale na ploše prostě zůstávám.
1: Nedělají si z vás legraci kolegové v nemocnici, kde pracujete jako lékařka v Plzni?
2: To vůbec ne, já bych řekla, že mi jako naopak hodně fandí, takže i to je jako pozitivní pro mě, opravdu ta motivace.
1: Jak to vůbec stíháte pořád? Asi už máte nějakou rutinu, na kterou jste si najela?
2: Tak já naštěstí můžu pracovat jenom na půl úvazku, takže to znamená, že většinou někdy kolem poledne jdu domů, vyzvednu si děti ze školy, jdeme na trénink někdy spolu už dokonce, takže v tomhle tom duchu jako plánuju pokračovat.
1: Děti budou vašimi atletickými následovníky?
2: Tak zatím hrajou házenou, ale už občas si jdou se mnou hodit i kladivem, takže doufám, že je to chytne teda trošku víc, než dosud chytlo.
1: Prostě to mají v ruce.
2: No, nejsou špatný. Myslím si, že by to mohlo jít.
1: Říká plzeňská atletka Lenka Valešová. Z Karlových Varů Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
0: Město Plzeň dneska spolu s VZP pořádá Den veřejného zdraví a prevence. Co přesně akce přinese a kde se koná, uslyšíte za chviličku ve zprávách. Počkejte si na Kateřinu Jiřincovou. 6 hodin 25 minut. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: minuty půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Cestující vlakem na trase z Plzně do Bezdružic musí počítat s náhradní autobusovou dopravou. Na trati Bezdružice-Pňovany platí výluka. Správa železnic opravuje železniční svršek a jeden přejezd. Podle Českých drah jezdí autobusy v úseku Stříbro-Bezdružice, obce Lomnice, Trpísty a Blahousty obsluhuje minibus ze Stříbra. V Blovicích na Plzeňsku se dnes konají zápisy na Univerzitu třetího věku. Západočeská univerzita je letos pořádá kromě Plzně v dalších 20 městech Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. V Blovicích zájemci můžou přijít od 14:30 do 15:30 do kaple svatého Ondřeje v muzeu Jižního Plzeňska na zámku Hradiště. Obec Kamenný Újezd na Rokycansku připravuje úpravu autobusových zastávek u Lihovaru a výstavbu nových chodníků. Jde o nutné kroky ke zvýšení bezpečnosti na frekventované silnici. Úpravy jsou navíc podmínkou před chystanou rekonstrukcí vozovky mezi Kovohutěmi a čerpací stanicí. Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Předlohu, která ruší stávající služební zákon, totiž zamítl Senát. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků a proces přiblíží běžným pracovním poměrům. Podle opozice ale nový zákon povede k politizaci státní správy. Se stejným zdůvodněním ho odmítli i senátoři. Cyklistická Vuelta po volném dni dnes vstoupí do závěrečné 16. etapy. Jezdce čeká 181 kilometrů mezi Cortagenou a La Rábidou. Celkové pořadí vede Španěl Enric Mas s náskokem přes 2 minuty před Rakušanem Felixem Galem. Jediný český cyklista Jan Hirt je 19. A dnes nás čeká převážně slunečný den, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V tuto chvíli nemáme na silnicích v Plzeňském kraji hlášené žádné dopravní nehody ani jiné větší problémy v dopravě. Přesto jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 6 hodin a 37 minut. Jaké by to bylo na chvíli opustit svůj vlastní život a podívat se na svět očima někoho úplně jiného. Na jediný den se stát slavným hercem, vrcholovým sportovcem, králem, kosmonautem, významnou osobností historie nebo třeba člověkem, kterého dobře znáte a jehož život vás vždycky zajímal. Koho byste si vybrali vy? Budeme se ptát v dnešní noční lince, a tak zavolejte moderátorce Jarce Barboříkové. Nezapomeňte, začínáme krátce po 23. hodině. No a po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Jak vzpomíná na své začátky v legendárním orchestru a nad kterou vzpomínkou na Karla Vlacha se usmívá ještě dnes? Co ho přimělo založit menší těleso Septet plus Dalibora Kaprase a jak často bere trubku do rukou nyní? Poslouchejte nás po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 8. září 2026 a čeká nás slunečný den s letními, výjimečně i tropickými teplotami.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno až polojasno s nejvyššími denními teplotami mezi 27 a 30, výjimečně až 31 stupňů Celsia. Na horách by mělo být do 26 stupňů. Slabý, odpoledne až mírný vítr jižních směrů o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a další díl řidičské abecedy už za chviličku. Máme 6 hodin a skoro 44 minut.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin 47 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dneska si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost prava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jak na silnici funguje pravidlo ZIPu.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Lidé si můžou dnes nechat v Plzni zdarma vyšetřit tlak nebo třeba znaménka. Krajští silničáři dokončili kontrolu zásob soli na nadcházející zimní období. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 31 stupňů. Příjemné ráno vám přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Všeobecná zdravotní pojišťovna společně s Plzní pořádají dnes u branky Den veřejného zdraví a prevence. Od 13 do 17 hodin můžou lidé přijít na bezplatné vyšetření například krevního tlaku, znamének nebo i kognitivních funkcí. Říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Naším cílem je vést lidi k odpovědnosti za své zdraví a ukazovat jim, jak důležitou roli hraje prevence. Včasné odhalení zdravotního problému může významně ovlivnit průběh další léčby a předejít řadě komplikací. Lidé se ve stánku VZP dozví také o možnostech čerpání příspěvků z Fondu prevence pojišťovny a také o aktuální nabídce screeningových a preventivních prohlídek.
2: Sklady správy a údržby silnic Plzeňského kraje jsou na nadcházející zimní sezónu zcela zaplněné. K soběstačnosti a lepší zvládnutelnosti případných výpadků v dodávkách posypové soli pomáhá i nová velkokapacitní hala v Klatovech, kterou se podařilo zprovoznit v loňském roce. Pokračuje provozní ředitel správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Šíma.
4: Na zimní období, na nadcházející sezónu jsme připraveni, máme ve skladech soli 100% zásoby. Podařilo se nám v loňském roce zprovoznit a postavit novou halu na sůl v Klatovech, která je velkokapacitní. Tam máme zásoby pro půl kraje, takže kdyby byl nějaký nenadálý výpadek v dodávce soli, tak jsme v tuhle chvíli soběstační.
2: Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
5: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
6: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
5: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
7: Paní ministryně financí Schillerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
5: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili v New Yorku australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková 7-6 a 6-4. Zápas se hrál na druhém největším kurtu v areálu a tribuny byly hodně zaplněné a to udělalo světové jedničce ve čtyřhře velkou radost.
8: Pro mě to bylo milé překvapení, že vlastně třetí kolo bylo na tak velkém kurtu. I po zápase několikrát jsme děkovali, protože je to super prostě, že ta atmosféra tam je, že přijdou na toho debla a bylo prostě vidět, že to sledujou. Myslím si, že jsme měli i super zajímavý výměny, takže já jsem si to hrozně moc užila.
2: A ve dvouhře čeká Lindu Noskovou premiérové čtvrtfinále. Česká tenistka nastoupí proti světové jedničce a obhájkyni titulu Bělorusce Arině Sabalenkové.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30, výjimečně až 31 stupňů Celsia. Na horách 23 až 26 stupňů. Povane slabý, odpoledne až mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně až velmi dobré, aby jo na druhém stupni střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Práce údržby omezuje provoz mezi Čilou a Hradištěm na Rokycansku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
11: Další dezinformace na sociálních sítích, další téma pro redaktory našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz. Tentokrát se v rubrice Ověřovna věnují manipulativním příspěvkům o příčinách tragických záplav v Nepálu a Číně. Detaily k tomu uslyšíte za několik okamžiků. Jinak přejeme hezké úterý s datem 8. září 2026. Marianám všechno nejlepší k svátku. Na hodinách 5 minut po 7.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

V rubrice Ahoj Rádio nám za chviličku děti řeknou, co je to podle nich prototyp. Hotdogy furt v práci dělá, žádná volná sobota. Místo sebe teď by chtěla dát do stánku robota. Ten však občas ještě zlobí, hold zkušební verze. Zařadit ho do výroby zatím ještě nelze. Právě zkazil další várku, pořád dělá spoustu chyb. Rohlíky, když cpe do párků, je to na prd prototyp.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: co je to prototyp?
1: Radio.
2: Něco novýho, hodně dobrýho.
3: Nějaká zkouška něčeho novýho, jako
4: model něčeho, než se to vyrobí.
5: Nějaký typ.
6: Když se zkouší nějaká věc.
7: Že je něco nový a že je to nový, jako že to vyrobili nově.
8: Nábytek.
9: Nějaká nemoc.
10: Roztoči.
11: Tévise.

0: 7 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: A předpověď počasí na dnešek uslyšíme od meteorologa Josefa Cinka. Nejprve se ale ptám na aktuální situaci. Dobrý den.
2: Tak hezké dobré ráno. Tak dnes jsme se probudili do slunečného rána. Prakticky v celých západních Čechách máme jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty se většinou pohybují kolem 11 stupňů. Nejchladněji je tradičně v údolních polohách. Například v Tachově máme pouhých 9 stupňů. Naopak díky teplotní inverzi je nejtepleji pak na horách. Hojsova Stráž na Šumavě. Tam má v těchto chvílích dokonce neuvěřitelných 18 stupňů Celsia.
0: Co nás čeká v dalších hodinách?
2: Tak máme před sebou celkem pěkný letní den, provázet nás dnes bude slunečné počasí, na obloze dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, no a teploty ty odpoledne vystoupají na letních 27 až tropických 30 stupňů, na Plzeňsku tam bychom se mohli dotknout ojediněle i 31, v 1000 metrech na horách nás pak čekají celkem příjemné hodnoty kolem 23, no a vítr tempované slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, jižní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Čeho se na teploměru budeme dotýkat zítra, zjistíme v příští hodině. Těšíme se na slyšenou.
2: Budu se těšit, hezký den, na slyšenou.
1: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbyrohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbyroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením. Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: 7 hodin 21 minut, možná i vy jste na internetu v poslední době narazili na informaci, že za ničivé povodně v Nepálu a čínském Tibetu ve skutečnosti může stavba vodní elektrárny. Není to ale pravda. Tématu se věnují redaktoři serveru iRozhlas.cz v pravidelné rubrice Ověřovna a z detaily je právě teď ve studiu redaktor Lukáš Milota. Zdravím tě, dobrý den.
1: Hezké ráno.
0: Popišme prosím nejdřív tu dezinformaci.
1: Příspěvek se objevil před týdnem na síti X a nazbíral tam už 11 milionů zhlédnutí. Autor uvádí, že Čína u ledovce zrovna stavěla vodní elektrárnu a stavební práce způsobily, že se jeho část zřítila, sesunula a proměnila v lavinu plnou bahna. Uživatel sítě X, který je podle svých slov Američan, taky obvinuje média z údajných lží. Prý v nich totiž slyšíme jen levicové hlasy, které událost připisují klimatické změně.
0: Tak, a jak je to doopravdy?
1: Čína v Tibetu vodní elektrárny skutečně staví, v souvislosti mezi stavbou jedné z nich a povodní, ale odborníci vylučují. Serveru iRozhlas situaci popsal glaciolog Jan Kavan z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podle něj samotná stavba elektrárny nemohla sesuv ledovce způsobit.
2: To, co se děje někde dole rádově kilometry, desítky kilometrů dál po proudu, je jako hodně lokální záležitost. Takže to si myslím, že by nemělo ovlivnit prostě to vysokopoložené místo toho ledovce.
1: Na dezinformaci původně upozornila americká stanice CNN. Tak tomu uvedla, že daná teorie postrádá jakékoliv faktické opodstatnění a další média dodávají, že sociální sítě teď zaplavily umělou inteligencí vygenerovaná videa a fotografie právě ze záplav v Nepálu a Číně. Stanice France 24 třeba upozornila na falešné video, jak slon zachraňuje uvízlého muže.
0: Lukáši, co v tuhle chvíli odborníci říkají o skutečných příčinách povodní?
1: Podle nich se skutečně zřítila část himalajského ledovce. Následná lavina, doplněná o horniny, dopadla do údolí a vytvořila hráz, za kterou se nahromadila voda. Ta se po protržení hráze přeměnila v prudkou záplavovou vlnu a v podstatě sebrala všechno, co jí stálo v cestě. Podle Jana Kavana zatím částečně může být i už zmíněná klimatická změna.
2: Je to v podstatě takový jako sekundární faktor, který tam zapůsobil a v podstatě tam šlo o to, že pravděpodobně během nějaké periody jako zvýšených teplot došlo k velké produkci vlastně týtavné vody. Ledovec hodně roztál a pod ním se vlastně vytvořila jakoby vrstva té roztáté vody, která umožnila jako rychlejší kouzání toho ledovce.
1: Povodně mají v tuto chvíli už v Číně i Nepálu přes 1300 potvrzených obětí. Další tisíce lidí se pohřešují a naděje na jejich nalezení s postupem času klesají.
0: To byl redaktor Lukáš Milota, díky naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A dodávám, že podrobnosti a taky další díly Ověřovny najdete na webu irozhlas.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku a Málku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: A Málka. Krásná zdravá svačina.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na zámku v Žinkovech dnes vyhlásí vítěze soutěže měst a obcí v třídění odpadu. Do jejího letošního 21. ročníku se z celkových 501 obcí Plzeňského kraje, kromě 4, zapojili všechny. Uvedla to za organizátory Lenka Šlejzová z regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. První 3 vyhodnocené obce v každé kategorii dostanou finanční odměnu v řádech nižších desítek tisíc korun. Čtvrtý plzeňský obvod dnes zahájí další ročník Senior Akademie. Účastníky čeká 10 přednáškových bloků i exkurze. Hlásit se musí předem na recepci Dobravecké radnice. Uvedla to její mluvčí Věra Zelvarová. Senior Akademie potrvá do prosince, kdy se uskuteční slavnostní zakončení. Rekonstrukce silnice ode dneška uzavře komunikaci mezi Anínem a Novým městečkem na Klatovsku. Oprava se týká úseku přírodního koupaliště Ledvina a podél rekreačních chat v osadě Rajsko. Do Anína se řidiči dostanou po odbočce z hlavního tahu Sušice Modrava. Do osady Rajsko je možné dojet přes vesnici Pavlínov. Omezení potrvá do pátku. Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let podvedli stát o více než 2 miliardy korun. Za to je před 3 lety soud poslal do vězení. Oba muže vinu odmítají. Tenistka Linda Nosková zabojuje dnes o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve vítězku posledních dvou ročníků bělorusku Arinu Sabalenkovou. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. A dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda osobního auta s dodávkou se stala nedaleko železničního přejezdu mezi Lužany na jižním Plzeňsku a Dlouhou Loukou. Na místě zasahují všechny záchranné složky, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Chystané opravy a rozšíření sportovního areálu ve Stříbře, budoucnost železnorudské fary a nová expozice Báby Radnické. To je obsah dnešní rubriky O čem se píše, která tu bude za chviličku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin skoro 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Stříbro postupně opravuje svá sportoviště. Aktuálně město připravuje rekonstrukci ledové plochy na stadionu a jejího chladicího systému. Ve sportovním areálu chystá opravy stávajících objektů. Součástí rozvoje celého areálu bude oprava bývalého tenisového kurtu, kde by měl vzniknout prostor pro stále populárnější padel. Radnice uvažuje také o budoucí výstavbě multifunkční sportovní haly. Dočtete se ve Stříbrském zpravodaji. Město Železná Ruda získalo do výpůjčky historickou budovu Železnorudské fary, a to bezúplatně na dobu 30 let. Fara patří mezi nejcennější stavby v centru města a díky zápůjčce zůstane zachována pro veřejné využití. Po postupné rekonstrukci bude moci opět sloužit obyvatelům i návštěvníkům Železné Rudy. Informuje o tom železnorudský zpravodaj. Bába Radnická má novou expozici v muzeu Josefa Hiláka v Radnicích. Pamětníci vědí, že se tak s úctou říkávalo léčitelce Boženě Kamenické. Výstava připomíná její léčitelské a bylinkářské schopnosti a zároveň vděčnost lidí, kterým pomohla. Byli mezi nimi slavní herci, zpěváci, politici, ale i mnoho v uvozovkách obyčejných lidí. Někteří z nich se přišli na novou expozici věnovanou Boženě Kamenické podívat osobně. Jejich vzpomínky si můžete poslechnout v reportáži u článku na našem rozhlasovém webu.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Už víte, co budete dělat příští neděli večer? Pojďte s námi na jeden operetní šlágr na Veselou vdovu, na novou scénu divadla Jekátela v Plzni. Dvě volné vstupenky za chvilku dáme do hry. Počasí. Čeká nás sluneční den s letními, výjimečně i tropickými teplotami, bude tedy jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, výjimečně až 31 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách mezi 23 až 26 stupni. Slabý, odpoledne až mírný vítr jižních směrů o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Ještě minuta a bude 7:45.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zastavovat vás rozhodně nebudu, ba právě naopak. Máte-li chuť nám zavolat, ozvěte se na čísle 221 554 222 a pojďte s námi na operetní hit. Veselá vdova byla prvním světovým úspěchem France Lehára. Plzeňské divadlo J. Kátyla věhlasnou operetu uvádí v koprodukci s hudebním divadlem Karlín. A my vás konkrétně zveme na představení, které se na nové scéně divadla J. Kátyla v Plzni uskuteční 20. září, což je příští neděle. Začíná se v 19 hodin a o dvě volné vstupenky si právě teď můžete zavolat. Veselá vdova měla premiéru 30. prosince roku 1905 v divadle na Vídeňce ve Vídni. V Plzni zazněla poprvé v roce 1906, 1907 a nebo až v roce 1910. Linka do studia 221 554 222. Každopádně, jak se dívám na obrazovku, vidím, že vás nemusím dlouho pobízet. Přeji vám hezké ráno, kdo tam je?
1: Dobrý den, u telefonu je Božena Rokycany.
0: Paní Boženo, zdravím vás, prosím, můžete se trošku lépe přiklonit k telefonu, abychom se lépe rozuměli? Vy to máte nějak, na nějaké vzdálené připojení, je to tak?
1: Ne, jsem tady na chodbě, takže bychom měli špatný připojení.
0: Ne,
1: nevím,
0: tak,
1: já vás slyším výborně.
0: Tak to možná bude ta chodba, to nám dělá ta chodba a ten zvuk, který v ní je. Ale klidně zůstaňte na chodbě, nic se neděje, hlavně když na té chodbě zazní správná odpověď. Tak,
1: no,
0: co jste si vybrala?
1: Já teda opravdu nevím, zkusím to Bčko. No,
0: Bčko? Vyplácí se vám v životě zlatá střední cesta, nebo ne?
1: No, já to moc nevyužívám, buď jdu na jistotu, a nebo o tom něco vím, ale tentokrát skutečně nevím, ale zkusím. 1907.
0: A ten tip vám vyšel?
1: Netykejte, výborně.
0: To mi ještě povězte.
1: No, to je paráda.
0: Jaký je to pocit vyhrát na chodbě?
1: No, teď já jsem se přesunula na verandu k otevřenému oknu, tak možná, že tam ty... Možná, že se to zlepšilo trošku, ty vlny.
0: Koho tu příští neděli vezmete do divadla s sebou? To znamená, s kým si užijete ten parádní večer na nové scéně?
1: Určitě dceru, a pokud by to nevyšlo, tak nějakou kamarádku.
0: Tak držím palce, ať to vyjde a ať je to krásný večer. Mějte se krásně,
1: moc děkuju, nashledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Turisté, pozor! Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pozadu. Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Ministerstvo životního prostředí dnes představí plán, jak bude řešit únik toxických látek do půdy na území Národního parku Šumava. Český Červený kříž začíná školit první pomoc formou virtuální reality. První zastávkou je dnes Plzeň. V Klatovech během září opraví most a lávku pro pěší. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 31 stupňů. Pěkné ráno, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Na území Národního parku Šumava uniká do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to včera řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Kromě ministerstva životního prostředí chtějí problém řešit také i rezorty vnitra a obrany. Dnes chtějí představit bližší plán, jak situaci dál řešit. Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Tak to chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, například do Ústí nad Labem nebo do Prahy. První zastávkou je dnes Plzeň. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bárdyho vyzkouší několik krizových situací.
5: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to 3 základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 tisíc případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten životohrožující stav.
4: V Klatovech začne další oprava mostu v Dukelské ulici. Během rekonstrukce přilehlé nádražní ulice tam pracovníci opravili povrchy a zalili mostní spáry. Teď bude navazovat údržba. Tyto práce už ale budou za plného provozu. Víc k dalším opravám dodává mluvčí klatovské radnice Radmila Nagovská.
6: Po polovině září budeme provádět údržbu lávky v ulici Na Chmelnici. Součástí prací bude kompletní obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce a další nezbytné údržbové zásahy. Také tato akce je plánovaná bez omezení provozu. Sport.
4: Fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází ze Slávie na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazímu. Pražský klub o tom informoval na sociální síti X. Slávie si může 30-letého reprezentanta v zimě stáhnout zpět. A trenéra mění prvoligový Zlín. Vedení klubu oznámilo odvolání Bronislava Červenky na svém webu. Poslední tým tabulky nově povede dosavadní sportovní manažer Pavel Hovtych.
0: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30, výjimečně až 31 stupňů Celsia. Na horách 23 až 26 stupňů. Povane slabý, odpoledne až mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně až velmi dobré, aby jo na druhém stupni tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Pozor dejte na hlavním tahu mezi Klatovy a Přešticemi u Lužan na jižním Plzeňsku. U odbočky na Dlouhou Louku se srazilo osobní auto s dodávkou. Na místě zasahují hasiči a policisté. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 8 hodině. Víte, které rostliny mají největší květy? Zajímavosti z rostlinné říše nabídne už za chvilku Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
7: Přejeme hezké úterý, dneska je 8. září 2026.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: A teď houby. Je smrtelně jedovatá a houbaři si ji můžou splést třeba s bedlou nebo žampionem. Mluvíme o muchomůrce zelené. Právě po konzumaci této houby končí lidé nejčastěji v nemocnici ve velmi vážném stavu. Selhat jim můžou játra i ledviny. Víc vám řekneme za chvilku. I nadále s námi zůstaňte. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: 8 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: V Plzeňském kraji dneska bude jasno až polojasno s nejvyššími denními teplotami mezi 27 a 30, výjimečně až 31 stupňů Celsia. Na horách by mělo být do 26 stupňů. Slabý, odpoledne až mírný vítr jižních směrů o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha, Dalibor Kapras.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tolik štěstí v ceně rozhlasového poplatku v 8 hodin a 21 minut. Až 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě houbami. Lékaři upozorňují, že by se lidé při jejich sběru měli mít na pozoru a z lesa si odnášet jenom ty, které opravdu dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří muchomůrka zelená. Připomínat může žampion nebo bedlu, proto je také nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesunul, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomůrkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějších otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomůrka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Máme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam ji nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
3: Hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
2: Lékaři také nedoporučují důvěřovat mobilním aplikacím, které s určením druhu pomáhají. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Cestující vlakem na trase z Plzně do Bezdružic musí počítat s náhradní autobusovou dopravou. Na trati Bezdružice Pňovany platí výluka. Správa železnic opravuje železniční svršek a jeden přejezd. Podle Českých drah jezdí autobusy v úseku Stříbro Bezdružice. Obce Lomnice, Trpísty a Blahousty obsluhuje minibus ze Stříbra. Vlaky se na trať vrátí v pátek 2. října. Všeobecná zdravotní pojišťovna společně s Plzní pořádají dnes v Kopeckého sadech u branky Den veřejného zdraví a prevence. Od 13 do 17 hodin můžou lidé přijít na bezplatné vyšetření, například krevního tlaku, paměti nebo i kognitivních funkcí. Uvedla tomu mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. V Lovicích na Plzeňsku se dnes konají zápisy na Univerzitu 3. věku. Západočeská univerzita je letos pořádá kromě Plzně v dalších 20 městech Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. V Lovicích zájemci můžou přijít od 14:30 do 15:30 do kaple svatého Ondřeje v Muzeu Jižního Plzeňska na zámku Hradiště. Policisté evakuují část nemocnice Kadaň na Chomutovsku. Budovu museli opustit i někteří pacienti na lůžku. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil e-mailem uloženou bombu. V nemocnici zasahuje mimo jiné pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Policie zatarasila příjezdové cesty, na místě jsou i hasiči. Cyklistická Vuelta po volném dni dnes vstoupí do závěrečné 16. etapy. Jezdce čeká 181 kilometrů mezi Cortagenou a La Rábidou. Celkové pořadí vede Španěl Enric Mas s náskokem přes 2 minuty před Rakušanem Felixem Galem. Jediný český cyklista Jan Hirt je 19. A dnes nás čeká převážně slunečný den, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 92. kilometru ve směru na Plzeň mezi sjezdy na Nýřany a Sulkov. Vozidlo stojí v odstavném pruhu, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do kolika je nutné před spaním počítat, aby člověk už konečně zabral? No, žádnou vědeckou studii na dané téma jsme v archivu nenašli, za to vtip v podání Miroslava Horníčka, ano. Za chvilku si ho poslechněte.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: Od

0: Úterní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 8 hodin a 39 minut. Nesmírně pohotový a vtipný glosátor, moudrý vypravěč, laskavý společník. Tím vším byl Miroslav Horníček a jak teď potvrdí naše archivní nahrávka, i vyprávění vtipů mu šlo na jedničku.
1: Dva chlapi spolu mluví a ten jeden říká, člověče, já mám problém. Já si večer v 11 hodin vemu pyžamo, lehnu si do postele, zakryju se a nespím. A ten druhý říká, to já mám metodu, nádhernou metodu. Já si v 11 hodin vlezu do pyžama, do postele, přikryju se a začnu počítat. Jo? A počítám do 3 a spím. A ten druhý říká, ty počítáš? On říká, jo. A jenom do 3? On říká, někdy do 3:30.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Podle něj by šlo řídit hodinky, Bryan Adams dohrál a rozpíval přesně ve 8:45. Počasí. A teď už zdravíme meteorologa Josefa Cinka, ptám se na aktuální počasí. Dobrý den.
1: Tak dobrý den, tak teploty nám s přibývajícím slunečním svitem rychle stoupají, v celém plzeňském kraji máme jasno nebo skoro jasno, s teplotami většinou mezi 15 až 17 stupni, ale v Domažlicích a ve Zbyroze tam máme dokonce v současnosti již 20 stupňů Celsia.
0: Co nás čeká přes den?
1: Tak čeká nás slunečný a navíc i, dá se říct, nejteplejší den tohoto týdne. Na obloze bude po celý den jasno nebo skoro jasno, takže si sluníčka užijeme opravdu dostatek. Odpolední teploty vystoupají na letních 27 až tropických 30 stupňů. Na Plzeňsku tam bychom se mohli dostat i k 31. No a celkem příjemné teploty nás čekají na horách. V 1000 metrech nad mořem očekáváme ta maxima kolem 23. No a vítr ten povane zpočátku slabý, odpoledne pak bude přechodně až mírný jihozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Hezké úterý, ošklivá středa?
1: Jo, je tomu tak. Přesně jste to vystihnul. Zítra tedy ve středu nás čeká již výraznější změna v počasí. Přes střední Evropu bude postupovat výrazná studená fronta. Ta v průběhu dne začne ovlivňovat i počasí na našem území a přinese nám do dalších dnů pak především citelnější ochlazení. Té oblačnosti začne přibývat už během noci. Zítra tedy ve středu bude po celý den zataženo nebo skoro zataženo. No a první srážky se začnou objevovat zatím jen lokálně, především v západní polovině kraje, a to v časných ranních hodinách a dopoledne, ale během odpoledne se pak postupně rozprší na většině našeho území. No a výjimečně se zítra mohou navíc objevit i nějaké lokální bouřky. Co se týká teplot, ranní minima 17 až 14, no a ty nejvyšší denní pak vystoupí zítra už pouze na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: A my děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že v Mirošově si můžete projít naučnou stezku nazvanou Za černým diamantem? Je věnována historii těžby černého uhlí v okolí Mirošova. Má 8 zastavení s informačními tabulemi. Otevřena byla 19. října 2013. Provede vás okrajovými i centrálními částmi města a současně historií těžby černého uhlí, prodávaného pod obchodním názvem Černý diamant.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Kamenném újezdě na Rokycansku se můžou lidé vyjadřovat k podobě průtahu obcí. Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. A dnes bude jasno až polojasno, s teplotami do 31 stupňů. Pěkný den vám přeje Kateřina Jiřincová. Obec Kamenný újezd na Rokycansku připravuje úpravu autobusových zastávek u Lihovaru a výstavbu nových chodníků. Jde o nutné kroky ke zvýšení bezpečnosti na frekventované silnici. Na řadě míst této komunikace totiž chodníky zcela chybí. Úpravy pro pěší, včetně nových zastávek veřejné dopravy, jsou navíc podmínkou před chystanou rekonstrukcí vozovky mezi Kovohutěmi a čerpací stanicí.
2: Do 29. září teď vedení Kamenného újezdu sbírá od obyvatel připomínky k navrhovanému řešení. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě i na webu obce. Náklady na nové chodníky a zastávky obec odhaduje na zhruba 1 milion korun. Z Kamenného újezdu na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na Šumavě dnes začnou dělníci opravovat silnici mezi Anínem a Novým Městečkem. Rekonstrukce se týká úseku u přírodního koupaliště Ledvina a podél rekreačních chat v osadě Rajsko. Silničáři v těchto místech strhnou původní poškozený povrch a položí nový asfalt. Podle vedení obce Dlouhá Ves, pod kterou tato oblast patří, přijdou opravy na více než milion korun. Kvůli rekonstrukci silnice bude úsek Anín Nové Městečko až do pátku uzavřený. Do Anína se řidiči dostanou po odbočce z hlavního tahu Sušice Modrava. Do osady Rajsko je možné dojet přes vesnici Palvínov. Sněmovna se dnes bude znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
3: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
1: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Zaměstnávání úředníků chce přiblížit běžnému pracovnímu poměru.
0: Sport.
1: Večer začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Titul obhajuje tým Paris Saint-Germain. Ligovou fázi zahájí v 18:45 zápasy Brooks Aston Villou a AEK Athény s Lineckým Láskem, za který může nastoupit i český záložník Krištof Daněk. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže i pražská Slavie duelem s francouzským Lens.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Povane slabý, odpoledne až mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky během dne postupně až velmi dobré, aby jo na druhém stupni tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehodu dodávky s osobním autem došetřují policisté na hlavním tahu mezi Klatovy a Přešticemi u Lužan na jižním Plzeňsku. Počítejte s omezením provozu i možným zdržením v koloně a projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po zprávách další zajímavá informace. Věčné chemikálie vám už chuť
5: na jídlo neskazí. Před časem začala v Evropě platit nová pravidla, kvůli kterým už nenarazíte na některé obaly na pizzu, hamburgery nebo třeba smažené hranolky. Revoluční regulaci nám za pár minut v novém díle Zdraví v cajku přiblíží Miroslav Šuta. Je úterý 8. září, 4:30 po 9. Příjemný poslech.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Možná jste zaregistrovali, že v Evropě platí nová pravidla, která se týkají obalů. Měla by přinést ochranu našeho zdraví i životního prostředí. Víc řekne Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste odborníkem v této oblasti, tak mi povězte, jak moc přelomová je ta změna, kterou přinesla nová pravidla pro obaly.
2: Z mého pohledu je ta změna veliká. Předchozí pravidla platila od 90. let minulého století. Od té doby přibylo obrovské množství obalů, nejenom co se týká množství, ale i různých typů. A s tím také vzniklo množství problémů. V současné době odpady, které vznikají z obalů, představují nejrychleji rostoucí část odpadů a ohrožují jak životní prostředí, tak lidské zdraví. Ta nová pravidla jsou poměrně rozsáhlá a budou proto vstupovat v platnost postupně.
1: Co všechno se tedy zásadně změnilo a jak se to promítne do našich životů?
2: Z pohledu spotřebitele mi připadá zajímavé, že budou obaly postupně vybaveny takzvanými štítky, které by nám měly usnadnit třídění do různých těch barevných kontejnerů. Zajímavé také je, že do budoucna získáme možnost využívat vícenásobné obaly, například když si půjdete pro kávu do kavárny nebo když si budete chtít odnést oběd z nějaké jídelny. Ale důležité také je to, že se změnil úplně základní systém, to znamená, že výrobci obalů a jejich uživatelé ponesou odpovědnost za celý životní cyklus. To znamená zatím vlastně náklady na likvidaci těch obalů nebo odpadů, které vznikají z obalů, nesou obce. Do budoucna by měly přispívat i ti výrobci.
1: Který typ obalů kvůli novým úpravám definitivně zmizel? S čím se už nebudeme setkávat a proč?
2: Nový systém zakazuje užívání takzvaných věčných chemikálí, to jsou látky na bázi fluoru, říká se jim také PFAS. Tyhle látky se používají, protože mají zajímavé vlastnosti, nepropouštějí vodu, ale ani tuky. Z hlediska spotřebitelů je zajímavé, že od srpna roku 2026 se tyhle látky nesmí používat v obalech určených na potraviny. Možná si pod tím nic nepředstavíte, ale setkáváte se s tím každý den. Jsou to například různé papíry nebo krabičky, v kterých si odnášíte třeba různé saláty, smažené hranolky, hamburgery, pizzu a podobně. Důvodem pro ten zákaz je to, že ty věčné chemikálie se za běžných podmínek téměř nerozkládají. Hromadí se tudíž v životním prostředí a hromadí se i v lidských tělech. Bohužel se prokázalo, že tyhle látky můžou narušovat například rozmnožování, jsou schopny narušovat imunitní systém, jsou spojeny s některými typy rakoviny a podobně.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Dotkla se ta nová nařízení nějak i recyklování obalů?
2: Určitě, a to hned v několika ohledech. Speciální nařízení se týká takzvaných obalů na nápoje, tam si můžeme představit například ty běžné petky nebo plechovky. Do roku 2029 musí členské státy zajistit buď 90% recyklovanost těchto výrobků, nebo zavést zálohový systém. U nás očekávám, že dojde k zavedení toho zálohového systému, protože všechny okolní státy už tenhle systém mají a znamenalo by to mimo jiné, že ubydou ty nápojové obaly například kolem turistických cest nebo na parkovištích a podobně.
1: Jak se k těm novým pravidlům stavějí výrobci? Je slyšet nějaká kritika nebo ne?
2: Výrobci jsou rozděleni. Samozřejmě řadě výrobců se to nelíbí. Dokonce část z nich se pokusila na poslední chvíli, ještě v roce 2026 před vstupem v platnost, odložit tu platnost nebo změkčit ta pravidla. Ale jiná část výrobců se postavila za to nařízení Evropské komise a říkají, že

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dnešek jsme pro vás připravili vyprávění herce Jiřího Cízlera a bude to o Vojtovi Bačkorovi.
2: A po vojně jste nastoupil do divadla?
3: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No vypadalo to někde jak schůze na hřbitově, protože to jak jsou ty světýlka, že u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často sám, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi jako, když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mě sem hle. Takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti,

0: Sú takový, že ako, a tak, když byl dobrý fórak, sme sa smáli, a on nikdy. A ja som jednou k nemu prišiel a říkám, Bojto, proč vy sa nesmiete? Smích je zdravej, to sa vám hebe ta bránice a je to radosť vždycky, proste je součást zdraví a proč vy sa nesmiete? A potom, a nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu a já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam bopřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, je mu úplně zmizel v obličej. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme nezvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný. To, a on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on, jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on, jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, za minutku bude 9:30. Peníze na opravy silnic nebo chystané zdanění krajských doplatků za veřejnou dopravu. To jsou některá témata, o kterých se včera bavili v Plzni hejtmani. Víc o tomto jednání vám řekneme za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Studijní a vědecká knihovna v Plzni zve na cestovatelskou přednášku Jakuba Grešla Křížem krážem. Začíná v 17 hodin a zavede vás na Balkán, do Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie, Albánie, Slovinska, Černé Hory a Rumunska. Milovníci dokumentárního filmu můžou zamířit do kina Beseda v Plzni. Filmový klub tam od 17 hodin promítá dvojici dokumentů Jany Ševčíkové Piemule a Starověrci. Snímky zavedou diváky mezi českou komunitu v rumunském Banátu a ruské starověrce v deltě Dunaje. V 19:30 pak tamtéž promítnou americký film režiséra Carryho Barkera Posedlost, kombinující hororové a černohumorné motivy. V Plzni se můžete vydat také na přednášku o historii města. Od 17 hodin začíná ve výstavní síni Masné krámy program Plzeňské zábavní podniky v první polovině 20. století. Přednáška Petra Domanického a Tomáše Bernharda nabídne pohled na způsoby trávení volného času obyvatel Plzně od konce 19. století až do konce první republiky. No a kdo dává přednost do hudbě a speciálně hip-hopu, může zakončit večer v plzeňském Zaxpubu. Od 20 hodin tam vystoupí jedna z nejstarších a nejvlivnějších hip-hopových skupin v Česku, PSH. Legendární filmovou postavu pana Tau připomíná výstava fotografií, plakátů a kostýmů v karlovarských Alžbětiných lázních. Jeho příběh se začal psát už v roce 1966, kdy vznikl první díl v koprodukci Československé televize a italského producenta Karla Pontiho. Pana Tau vymyslel spisovatel a scenárista Otta Hoffmann. Jeho tváří byl herec Otto Šimánek. Vernisáž výstavy začíná dnes v 17 hodin. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Ať už si vyberete cokoliv, přejeme vám příjemnou zábavu.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Rádio vašeho kraje a skupina Olympik 8 minut po půl desáté. O aktuálních tématech, která teď pálí kraje, jednali v Plzni hejtmani. Při včerejším zasedání Rady asociace krajů diskutovali o finančním zatížení krajských rozpočtů, která vyplývají z rozhodnutí vlády nebo z očekávaných legislativních změn. Hejtmani se také dohodli na postupu při jednání s vládou. S některými hejtmany poté mluvil redaktor Lukáš Milota. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Lukáši, o čem včera hejtmani jednali? Co tedy kraje aktuálně řeší?
2: Jsou to peníze, například peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd, které kraje pravidelně dostávaly ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Byly to 2 až 4 miliardy korun ročně. Z toho do Plzeňského a Karlovarského kraje přitekly ročně stovky milionů korun. Letos vláda rozhodla, že tyto peníze nepošle. Jak vyplynulo ze včerejšího jednání hejtmanů, nějaká naděje ale stále žije. Existuje šance, že by kraje mohly dostat peníze, které ušetří při tendrech na velké silnice a železnice. Schůzka s premiérem a ministrem dopravy bude 17. září. Hejtmani budou žádat, aby v případě ušetřených peněz byly kraje na pořadníku a získali právě peníze na opravy silnic. A zároveň podle vedení krajské asociace je potřeba diskutovat a bude se diskutovat o změnách rozpočtového určení daní. Peníze plynoucí z daní by měly podle hejtmanů reflektovat aktuální kondici a podmínky jednotlivých krajů, tedy i množství a stav silnic, a peníze na opravy silnic by tak byly do budoucna jednou z kapitol rozpočtového určení daní, aby zkrátka kraje nemuseli každý rok chodit prosit vládu o nějaké peníze na opravy.
1: Takže to byly peníze na opravy silnic. Jaká další témata hejtmani otevřeli?
2: Obavy mají kraje ze zdanění plateb za veřejnou dopravu. Kraje by podle generálního finančního ředitelství měly od roku 2028 platit daň z přidané hodnoty z takzvané kompenzace. Řeknu, co to je kompenzace. Kraje platí za veřejnou dopravu dopravcům, vlakovým, autobusovým. Část pokrývá vybrané jízdné od cestujících, ale zbytek doplácejí právě kraje. No a zatím tyto kompenzace nepodléhaly DPH. Pokud by na ně dopadla, jak se plánuje ta 21% daň, třeba pro Jihomoravský kraj by to znamenalo nárůst nákladů o 750 milionů korun ročně. Plzeňský kraj by musel platit o nějakých více než 400 milionů korun ročně. No jak včera hejtmani řekli, zatím moc informací o tom nemají a žádají je tedy od ministerstva financí a generálního finančního ředitelství. Přiklánějí se k polskému modelu, který podle nich nemá takový dopad na ceny veřejné dopravy, a tedy i na cenu jízdného pro cestující.
1: Lukáši, řešili hejtmani i nějaké další očekávané finanční dopady na krajské rozpočty?
2: Hejtmani reagovali na rozhodnutí vlády, která schválila změnu platových tabulek u zaměstnanců ve státní a veřejné sféře. Znamená to, že od příštího roku by žádný z tarifů neměl být pod minimální mzdou nebo zaručeným platem, a takových platů je v současné době velké množství. Podle vedení asociace krajů, tedy podle hejtmanů, by taková změna byla pro krajské rozpočty fatální. Pokud by kraje museli platit vyšší platy, bylo by to na úkor velkých plánovaných investic a vyčerpali by třeba i své rezervy. Hejtmani proto chtějí o tomto s vládou mluvit, neschvalují tuto změnu a chtějí znát, jaké skutečné dopady to bude mít na krajské rozpočty. A ptají se na to teď, kdy připravují už rozpočet na příští rok. Chtějí tedy znát, jak se to dotkne už toho příštího roku.
1: Včera zasedala Rada asociace krajů, sledoval to Lukáš Milota. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Máme minutku po 9:45, přejeme vám krásné úterní dopoledne do 10:00, do zpráv. Stihneme ještě kalendárium, podíváme se třeba na slavnou Univerzitu Harvard a také si připomeneme kultovní seriál Star Trek. No a po 10:00 hodině bude naším hostem profesor Milan Hromádka, vedoucí lékař kardiologické jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice Plzeň. Určitě si to nenechte ujít.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes milion jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety.
3: These are the voyages of the starship Enterprise.
2: Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
4: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
2: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III.
5: Three cheers for His Majesty the King. Hip hip.
2: Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni v noci hořel transformátor v areálu teplárny, nikdo nebyl zraněný. Obce Plzeňského kraje dnes v Žinkovech získají ceny za nejlepší třídění odpadu. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. 5 hodin bojovali v noci na dnešek hasiči v Plzni s požárem transformátoru v areálu teplárny. Nikdo nebyl zraněný. Po uhašení bude transformátor 12 hodin hlídat pracovník teplárny s termokamerou. Do ovzduší v okolí požáru ani v centru města neunikly žádné škodlivé látky. Potvrdila to následná měření hasičů. Příčinu požáru a výši škody zjišťují vyšetřovatelé, řekl to mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Kromě profesionálních hasičů z plzeňských stanic a drážních hasičů zasahovali na místě i specialisté z chemické laboratoře Střemošné a situaci pomáhal monitorovat také dron s termovizí. Na zámku v Žinkovech dnes vyhlásí vítěze soutěže měst a obcí v třídění odpadu. Do jejího letošního 21. ročníku se z celkových 501 obcí Plzeňského kraje, kromě 4, zapojili všechny. Podrobnosti za organizátory dodává Lenka Šlajzová z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.
2: Obce jsou hodnoceny ve 3 kategoriích podle velikosti, počtu obyvatel a hodnotí se především teda množství vytříděných složek využitelných odpadů, ale další doplňkové body získávají obce třeba za čistotu kontejnerů, polepy na kontejnerech, aby to bylo srozumitelné, co kam patří a tak dále.
1: Soutěž organizuje Plzeňský kraj ve spolupráci se společností Ekokom a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. První 3 vyhodnocené obce v každé kategorii dostanou finanční odměnu v řádech nižších 10 000 korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes dorazí na jednání poslaneckého klubu SPD. Politikům koaličního hnutí bude vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Ti totiž kritizují plánovanou výši schodku 389 miliard korun. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat 21. září. Výhrady k deficitu mají i poslanci vládních motoristů. Sport. České basketbalistky prohrály i 3. zápas ve skupině mistrovství světa. Američankám podlehly v Berlíně vysoko 64-105. Na šampionátu tak skončili na 15. místě. Podní volna vstoupí do závěrečného 3. týdne cyklistická Vuelta. Pojede se 16. etapa o délce 181 kilometrů s očekávaným hromadným dojezdem. V červeném dresu lídra pokračuje domácí Španěl Enric Mas, který má náskok 2 minuty a 6 sekund na Rakušana Felixe Gala. Českému cyklistovi Janu Hirtovi patří 19. pozice. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na horách kolem 25. Povane slabý, odpoledne až mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky postupně až velmi dobré, aby jo na druhém stupni tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Stavební práce omezují provoz ve Gdyni na Domažlicku na silnici 1/22 ulice Náměstí Klatovská. Místem se projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Omezení potrvá zhruba do poloviny listopadu. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Naše nejnovější úterní zprávy skončily 4 minuty po 10. Teď si zahrajeme Lenku Filipovou a Karla Zicha a také Hanu Zagorovou a pak už vás čeká setkání s naším dnešním hostem.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: A ten náš úterní dopolední program máme 10 minut po 10. a naším dnešním hostem je pan doktor Vlastimil Vančura, kardiolog se zaměřením na arytmologii z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Pane doktore, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům i vám, paní redaktorko.
0: Řekněte mi, pane doktore, jak jste se dostal k tomuto svému oboru arytmologii?
1: No tak na kardiologii jsem se dostal spíš náhodou po promoci a arytmologii jsem si vybral proto, protože i v mládí mě fascinovala elektřina. Jako 10letý kluk jsem si stavil obvody z tranzistorů, kondenzátorů a odporů a tohle je vlastně obor, který se zabývá srdeční elektřinou, protože srdce je řízeno elektricky. Takže mě to připadalo, že to je fantastická příležitost pro mě, že by mě to mohlo bavit a skutečně mě to baví.
0: A vy jste tady od promoce na kardiologii?
1: Od promoce pracuji jako kardiolog, ale celou dobu nejsem teda ve fakultní nemocnici Plzeň.
0: No a ještě se zeptám tady, jak dlouho jste v plzeňské fakultní nemocnici?
1: Od roku 2010.
0: Představte nám ten obor trošičku blíž, tu arytmologii.
1: Tak krkolomné slovo možná, arytmologie.
0: Ano, jsem zvědavá, kolikrát ho během té půl hodinky pokazím.
1: Ale je to obor, který se zabývá poruchami srdečního rytmu. Je to obor, který se vydělil z kardiologie. Pořád všichni jsme kardiologové, my arytmologové, ale jak přibývá exponenciálně poznatků ve všech oborech vědní činnosti a lidské činnosti, tak samozřejmě nestíháme všichni přečíst všechno a tak se i v té kardiologii odděluje obor arytmologie, vyžaduje to i speciální, bych řekl, manuální dovednosti. A ta arytmologie teda se zabývá hlavně tím, když to srdce běží příliš rychle, příliš pomalu, nebo řekněme nepravidelně. Obvykle pacienti to vnímají jako nepříjemnou akci srdeční a popisují to různě a to je to, co my obvykle od nich chceme vidět, když nám přijdou, aby nám řekli, jestli to srdce běží spíše silně, spíše rychle, spíše nebo spíše nepravidelně. A podle toho to pak dělíme, řekněme, na něco, čemu říkáme bradyarytmie, tachyarytmie, anebo řekněme extrasystolie, taková ta nepravidelná akce srdeční.
0: Je těch srdečních arytmií mezi lidmi hodně? Stoupá to, nebo je to setrvalý stav, jak to vnímáte z hlediska statistiky?
1: Tak jak stárne populace, tak arytmie přibývá. Je to tedy hlavně onemocnění vyššího věku a v této souvislosti přibývá jak těch bradyarytmií, to znamená těch situací, kdy to srdce běží příliš pomalu, tak těch tachyarytmií, zejména tedy fibrace síní a dneska žijeme v době, kde, o které se mluví jako o době epidemie fibrilace síní a toho přibývá skutečně exponenciálně a stává se to skutečně celospolečenským problémem, ta fibrilace síní.
0: Říkáte, že to sledujete, jak populace stárne, ale týkají se poruchy arytmií a arytmie i mladších lidí?
1: I v dětském centru v Motole provádějí zákroky kvůli arytmím, protože některé ty poruchy rytmu mohou být tak jakoby více nebo méně vrozené, takže i tam jsou děti léčeny pro poruchu srdečního rytmu, ale to gro těch pacientů je ve věku řekněme 60-70 a zejména u těch bradyarytmií, které si vyžadují implantaci kardiostimulátorů, tak až v takové té řekněme 8. dekádě.
0: Pokud se ještě někdo nedostal do vaší ambulance, do vašich rukou, jaké příznaky, které pozoruje na sobě doma nebo v práci, by ho měly varovat, kdyby si měl říct, musím k lékaři?
1: No tak takový nejzávažnější příznak je, když ten pacient začne ztrácet vědomí. Když má ztráty vědomí, vždycky má být vyšetřen, respektive každá ztráta vědomí, zejména u člověka, který už nějakého věku dosáhl, tak má být vyšetřena příslušným odborníkem. Takže to je taková nejzávažnější symptomatologie poruch srdečního rytmu, ale nemusí to samozřejmě být jenom způsobeno poruchou srdečního rytmu. Těch příčin ztrát vědomí je celá řada. Dalším významným symptomem je bušení srdce, které může být vnímáno, jak už jsem řekl, různě, ale hlavně je vnímáno nepříjemně. Je s výhodou, když ten pacient si sám umí změřit tep a dokáže to ještě nějak specifikovat a úplně nejlepší je, když si stihne někam doběhnout na natočení EKG, jak nám už přijde s hotovou EKG křivkou v době, kdy tu poruchu srdečního rytmu nepříjemně vnímanou měl.
0: Takže nepříjemně vnímaná porucha srdečního rytmu, to ještě neznamená, že když se rozběhnu za přijíždějící tramvají, rozbuší se mi srdce, teče mi po zádech pot, tak to ještě není pro vás, pane doktore. veďte.
1: Tak já teda bušení srdce při sportu rozhodně nevnímám jako nepříjemné. Vnímám to naopak jako nutnou součást toho, aby člověk podal nějaký fyzický výkon, a naopak, když to srdce nedokáže při fyzické zátěži zrychlovat, tak je to špatné, a pokud to dosáhne určité míry, tak my to zase umíme opravit tím, že implantujeme kardiostimulátor.
0: Odpočívá někdy srdce? Srdce bije 24 hodin denně, odpočíná?

0: Říká se, že budeme konkrétní, že moje srdce bude velké přibližně jako moje zaťatá pěst. Je to pravda?
1: To je určitě větší.
0: Větší, opravdu?
1: Určitě větší, protože vy máte zvlášť teda malou pěst, musím říct. Já vím, že posluchači to nevidí, ale máte zvlášť malou pěst a třeba při echokardiografii taková, bych řekl, zjednodušená norma velikosti levé komory je 60 mm. Do 60 mm je to v normě, takže já myslím, že vaše pěst 60 mm možná ani nemá.
0: No, děkuji, že jsem se dozvěděla něco nového. Naším hostem je dnes kardiolog Vlastimil Vančura. Za chviličku pokračujeme.

0: Povídáme si dnes dopoledne s kardiologem se zaměřením na arytmologii, panem doktorem Vlastimilem Vančorou z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Pojďme si teď povídat o pacientovi, který se dostane k vám na oddělení. Čili jak začínáte, jak ho vyšetříte, co všechno potřebujete vědět?
1: No tak část pacientů se k nám dostane přímo už na to lůžkové oddělení k nějakému výkonu a to jsou většinou ti pacienti, kteří jsou vyšetřeni kardiologem, ke kterému kratší nebo delší dobu předtím chodí a ten kardiolog uzná za vhodné, že je potřeba, aby my jsme udělali nějaký výkon u toho pacienta, implantovali kardiostimulátor nebo udělali katetrizační ablaci. Část pacientů přichází poprvé do naší ambulance a ty cesty jsou velmi různé. Máme tam i nějaký malý prostor pro to, abychom vyšetřovali pacienty na základě jejich vlastního rozhodnutí. Ale já musím říct, že tady je poměrně velký problém v tom, že ten pacient sám neumí odhadnout, jestli patří do péče arytmologa, kardiologa bez nějakého bližšího zaměření, anebo třeba interního lékaře, anebo třeba často i úplně jiného oboru medicíny. Takže to je taková, bych řekl, nejméně výtěž.

0: jediná cesta, kdy od nás to nějaké úsilí vyžaduje, ale je to často úsilí, které bychom mohli mnohem smysluplněji věnovat nějakému pacientovi, který už je předvybrán. Pak část pacientů se k nám dostává po vyšetření praktickým lékařem, kde často samozřejmě praktičtí lékaři taky s tím nemají úplnou zkušenost, takže taky často tu dokumentaci nepošlou úplnou. Ale nejlépe je vyšetřovat pacienty, kteří byli vybráni už kardiologem, který si myslí, že on už mu nemůže pomoci a že specializovaní aritmologové v aritmologické ambulanci mu mohou pomoci lépe. No a pak jsme rádi, když ten pacient má sepsanou nějakým způsobem anamnézu, to znamená potíže, historii prodělaných onemocnění, léčbu, čím byl dosud léčen. No a hlavně jsou tam přiložené EKG křivky, protože pro aritmologa jako pro málo koho jiného je EKG křivka úplným základem a nejlepší je, když je tam ta EKG křivka právě s tou poruchou rytmu, kvůli které je k nám posílán, což někdy může být problém.
1: Vy jste mluvil už o katetrizaci, mluvil jste o kardiostimulátoru, ale ještě než se k tomu dostaneme, pouštíte také některé pacienty rovnou domů, léčíte je třeba jenom medikamentózně?
0: No, v aritmologii medikamentózní léčba je důležitá, ale není zásadní. Zásadně nemění ve většině případů ten další osud toho pacienta. Takže dneska je čím dál tím větší příklon k nefarmakologické léčbě, ať už implantaci kardiostimulátor nebo katetriační ablaci různých poruch rytmu srdečního. Takže léky jsou taky důležité, ale to gro je jinde.
1: Tak se pojďme dostat k té katetrizaci a k těm kardiostimulátorům. V tomto případě už je samozřejmě pacient hospitalizován, je to tak?
0: Je-li indikován k implantaci kardiostimulátoru, kdy ta indikace proběhne ambulantní, obvykle na základě toho, co ten kardiolog pošle, jak toho pacienta vyšetřil a co zjistil, tak ta implantace probíhá za hospitalizace. V zásadě my používáme hlavně transvenózní, to znamená ty kardiostimulátory, které jsou umístěny obvykle v levé podklíčkové krajině a elektrody pak směřují 1, 2 nebo 3 do srdečních dutin a stimulují ten srdeční sval. Ale samozřejmě implantujeme i takzvané leadless, to znamená ty bezelektrodové kardiostimulátory, které vypadají jako ulomený kousek propisovačky a já můžu říct, že třeba ten, který teď používáme, tak ten má objem menší než 1 kubický centimetr a hmotnost má menší než 2 gramy a přitom všem vydrží 10 let, ale samozřejmě má také svá omezení, která tady můžu zmínit, ale nevím, jestli by to pro posluchače bylo zas až tak zajímavé tady probírat výhody a nevýhody jednotlivých typů přístrojů.
1: Já jsem se vás právě chtěla zeptat, jak ty kardiostimulátory vlastně vypadají, ulomený kousek propisovačky?
0: Když to velmi zjednoduším, ono to takhle není, ono to je takový válek. Na konci to má ten, který používáme my a který má poměrně velkou tradici, tak ten má na konci jako 4 ploutvičky a musí se strčit do pravé komory a tam se ty ploutvičky zachytí za ty svaly, kterými my říkáme trabekuly a pokud se zachytí v té akutní fázi, tak je celkem 100% jistota, bych řekl, pokud nějaká 100% jistota existuje, že tam těch následujících 5, 10, 15 let vydrží.
1: A potom musí pacient přijít tedy pro nový kardiostimulátor za těch 15 let?
0: No, u těch bezelektrodových kardiostimulátorů se to zatím řešilo spíš na jiných pracovištích, kde se v minulosti dávaly kardiostimulátory s mnohem kratší životností, ale v poslední době, kdy ta životnost je taková, jaká je, tak prostě třeba my jsme to v Plzni samozřejmě nezažili, protože ty kardiostimulátory, kde výrobce slibuje životnost 10 let, se používají řádově pár let, takže s tím zkušenosti nejsou, ale dá se určitě vedle toho dát další nový. Ten starý se dá s určitým teda úsilím opět odstranit, ale většinou, protože to je problém lidí, kterým bylo už 80, často i se blíží 90, tak většinou to není problém, který my budeme asi řešit.
1: Pane doktore, ví to pacient, pociťuje to nějak, že má kardiostimulátor, nebo o tom prakticky vůbec jakoby nevěděl?
0: U toho bezelektrodového, pokud tedy jsou splněny ještě některé další podmínky, které tady nechci jako úplně do detailu rozebírat, tak to neví, že má kardiostimulátor. U těch transvenozních si samozřejmě v levé podklíčkové krajině může nahmátnout ten kardiostimulátor. Často ti pacienti, kteří nevidí, co je čeká, pak říkají, já tady něco hmatám a nevím úplně přesně, co to je a není to špatně. A my říkáme, no ten kardiostimulátor má málo platné 10 nebo 12 kubíků nebo kubických centimetrů objem, takže nahmátnout ho musíte, protože on je v podkoží, on není pod svalem. No a tak pacient se obvykle uklidní a další život probíhá, bych řekl, v pohodě, protože on to pak ničemu víceméně nevadí. To vadí jenom v takových extrémních situacích, které zase tady můžu začít vyčítat, ale myslím si, že to nemá smysl.
1: Naším dnešním hostem je kardiolog Vlastimil Vančura.

0: to prostý.
1: Pan doktor Vlastimil Vančura z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň bude ještě chviličku naším hostem. Pane doktore, je každá srdeční arytmie, o kterých jsme před pár minutami mluvili, nebezpečná?
2: No, každá určitě ne. Zejména mladé lidi často postihují arytmie, které spíš jim znepříjemňují život, ale s tím my taky dokážeme něco udělat, takže když se nás obrátí, tak jim ten život můžeme vylepšit, zlepšit tu kvalitu života. Ale samozřejmě řada arytmií nebo většina arytmií je potenciálně nebezpečných a některé jsou vyloženě nebezpečné. Můžou to být jak ty bradyarytmie, které vyžadují implantaci kardiostimulátoru, protože tam je řada prognostických indikací, kde když ten pacient nedostane kardiostimulátor, tak zemře a před rokem 1960, než se kardiostimulátory začaly šířit světem, tak skutečně na to lidi umírali. Ale dneska je pořád problémem rychlá akce srdeční, zejména tehdy, když je řízená ta srdeční akce z komor. My tomu říkáme komorové tachykardia, nebo určitě posluchači znají pojem fibrilace komor. To je terminální rytmus, který vede, pokud není včas ten zahájená resuscitace, tak vede k úmrtí. A či to jsou arytmie velmi nebezpečné a my se s takovými pacienty setkáváme samozřejmě v situacích, kdy třeba s nějakou historií srdečního onemocnění ten pacient byl doma, náhle upadl, měl zástavu oběhu a dneska při telefonem asistované resuscitaci, když někdo včas zavolal tedy nějakou tu pohotovost, tak oni dokáží teda pomáhat s tou resuscitací po telefonu a když včas byla zahájena resuscitace, tak ten pacient to přežije, dostane se k nám a my pak zjišťujeme ty příčiny a tam skutečně dokážeme teda té recidivě, té oběhové zástavy do určité míry zabránit.
1: No a to, jak tomu dokážete zabránit?
2: No, léky jsou v podstatě na tohleto neúčinné až na pár takových vzácných výjimek a jediný vhodný postup je postup nefarmakologický a základ těch nefarmakologických postupů je další implantát a to je takzvaný implantabilní kardiverter defibrilátor, což je zase taková škatulka, která se implantuje tam, co kardiostimulátor do levé podklíčkové krajiny, ale je už trošku větší, protože potřebuje podstatně větší baterie a funguje tak, jako známe z filmu ty zemní defibrilátory, kdy pacient nebo člověk v oběhové zástavě dostane těmi žehličkami výboj zvenčí, tak tady se ten výboj dává zevnitř, když to zase do značné míry zjednoduším.
1: Je tohleto ten případ, se kterým se někdy setkáváme, slyšíme o tom, že mladý, zdravý fotbalista v nejvyšším sportovním výkonu prostě na hřišti padne a často zemře? Je to tenhle ten případ?
2: Je to případ té maligní arytmie, to znamená té rychlé komorové arytmie, která vede k oběhové zástavě. Samozřejmě náhlá smrt nemusí být vždycky jenom arytmická, může mít i jiné příčiny, ale u těch sportovců je to v naprosté většině případů tedy arytmická smrt, ale u těch mladých fotbalistů je to spíše něco, co oni mají víc nebo méně zakotveno v genech a dá se to do jisté míry, ale zase ne úplně stoprocentně predikovat. A pokud tedy je zresuscitován, tak pak samozřejmě ta implantace defibrilátoru je obvykle tím nejvhodnějším léčebným postupem.
1: No. Pane doktore, vy jste před chviličkou zmínil 60. léta minulého století. Za těch 60 let samozřejmě se strašně moc ve vašem oboru změnilo, ale pojďme mluvit o nějakém kratším úseku. Třeba za tu dobu, co vy jste na kardiologii, jak se vyvinula ta vaše technika, ty vaše léčebné možnosti? Spěje to také hodně rychle kupředu?
2: Vyvíjí se to obrovskou rychlostí a to jak v oblasti těch implantátů, tak i v oblasti té katetriční ablace, protože třeba ty implantáty, já pamatuju ještě obrovské implantáty, které se zaváděly takovými strašně silnými zavaděči a ty elektrody, na kterých ti lidé byli závislí, opravdu často praskali. Takže ti lidé, ještě já pamatuju, že umírali kvůli tomu, že praskala elektroda. Ještě tady v Plzni jsem zažil to, že ty defibrátory, třeba protože se třou ty úlomky elektrody o sebe, tak ty defibrátory to interpretují jako fibrilaci komora, začnou těm pacientům dávat výboje. Takže přijel třeba pacient po 30 výbojích, protože měl prasklou elektrodu. Ale teďko si teda nespomínám, když jsme tohle zažili naposledy, že by někdo přijel po 30 výbojích defibrátoru fyzicky i psychicky úplně vyčerpaný.
1: Takže se to vyvinulo správným směrem.
2: Určitě jo, určitě jo.
1: Pane doktore, já se vás chci ještě na závěr našeho rozhovoru zeptat a myslím si, že nám nedáte žádné překvapivé odpovědi, že to všichni ví, protože se o tom hodně už dlouho a velmi často mluví. Co našemu srdci škodí? Tak a teď budete jmenovat věci, které známe. Vsadím se.
2: Já si nedokážu úplně vyjmenovat, protože jsou to ta obecná doporučení, která všude jsou, ale zase z pohledu aritmologa, tak riziko náhlého úmrtí narůstá v té mladší populaci, teda tam je to jináč, tam je to dost geneticky podmíněno, ale v té starší populaci je to hlavně u pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu, takže jsou to obecná prevence iskemické choroby srdeční. Pardon. Takže ti pacienti musí zdravě žít, zdravě se stravovat a takovou bych řekl mantrou úplnou je držet si váhu. Samozřejmě já chápu, že to je obtížné, protože je to ovlivněno genetikou a tím, jak jsme byli vychováváni a řadu dalších faktorů, také tím, co nám podsouvají stravovací řetězce za stravu, ale prostě dneska víme, že i s tím se dá něco dělat a že to nemusí být zrovna bariatrická chirurgie, kdy nám vemou kousek žaludku, ale že na to existují léky a prostě na tu váhu je potřeba myslet a na tu zdravou životosprávu. Nemluvím o kouření, nemluvím o alkoholu.
1: Snaží se vás někdy pacienti tahat za nos a třeba, když se dostanou k vám do ambulance, ubírat si počet vykouřených cigaret? Řeknou vám 2-3 denně a nakonec ona je to krabička denně? Nebo to se vám nestává?
2: Já popravdě to úplně důsledně neprověřuji, protože kuřák vždycky bude kuřákem, pokud prostě říká, že 2 dny nekouří, tak to vlastně nepredikuje to, že 3. den si nezapálí, takže prostě jestli kouří 5 nebo 15, tak moje životní zkušenost je ta, že muž se vždycky dostane na 20 cigaret denně a žena se vždycky dostane na 10 cigaret denně, ale chápu, že prostě někteří jiní zdravotníci by se mnou o tomto mohli polemizovat. Takže pokud kouří dočasně 5, tak je to stejný, jako když je to muž, tak se stejně zase zpátky na těch 20 cigaret dostane. Takže já se ani na to neptám a na alkohol se ptám taky málo, protože tady je velká tendence jako snižovat to, co obvykle ti lidé doopravdy vypijí.
1: Tak končíme takovým zdviženým ukazováčkem. Vlastimil Vančura, kardiolog se zaměřením na aritmologii z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, byl naším dnešním hostem. Pane doktore, díky za vaše zajímavé informace, mějte se hezky, ať se vám práce daří a naslyšenou příště.
2: Děkuji a naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Rádio vašeho kraje, skupina MIG21 za minutu 11:15. Horská služba v Krušných horách měla o prázdninách o čtvrtinu víc zásahů než v loni. Nejčastěji vyrážela ke zraněným cyklistům, a to hlavně do stále populárnějších trailových areálů. Podrobnosti uslyšíte už po písničce. Počkejte si.

0: V Krušných horách je přes 600 kilometrů cyklostezek a cyklotras. Do hor kvůli nim míří stále více turistů. Projevuje se to i v počtu zásahů horské služby, která o letošních prázdninách výjížděla častěji než loni.
1: Stoupni si do pedálu, důležité je nejít moc brzo těžištěm dozadu,
2: říká klientovi instruktor jízdy na horském kole Lukáš Kuběna.
1: Těsně před tím odrazem před hranou snížit se, zatlačit do pedálu, odlehčit přední kolo.
2: Lekce začíná na vrcholu Klínovce.
1: Stačí pro nějaké začátky naučit se správný postoj na kole.
2: Přesunuli jsme se o pár set metrů dál na nejtěžší sjezdovou trať, kterou tady máte. Stojíme u překážky, která má několik metrů.
1: Tady na tom dropu, který před sebou vidíme, tak už člověk jako musí vědět, co s tím kolem udělat. Nesmí si to rozmyslet na poslední chvíli. Tady bych doporučil skutečně jak kvalitní vybavení, které odpovídá tomu sjezdovému ježdění, tak už mít zkušenosti.
2: Cyklista Honza se chystá právě do trailu.
3: Pojedu teďka černý trail. Čeká mě tam pár skoků a používám především helmu, nějakou trošičku lepší a to vlastně víceméně stačí a nějaký ty cyklistický boty.
2: Někteří cyklisté si tu vystačí jen s helmou, ale například Jakub přijel na ty nejtěžší tratě a připomíná spíše hokejistu než cyklistu.
4: Chrániče kolen, ideálně loktů, ale ty mě třeba zrovna moc nevyhovují, takže ty jako úplně nevozím. Ale jinak mám ještě vlastně vestu, která je jako hrudní chránič a zároveň páteřák. Plus velkou integrální helmu.
2: S členem horské služby Janem Šimečkem vidíme projíždět lidi, většinou mají vybavení, helmy. Co byste ještě k tomu doporučil?
5: I dneska se objevou lidi, kteří nemají, takže určitě, aby aspoň tu helmu měli. Plus samozřejmě do toho těžšího trailu další vybavení, jako je chránič páteře, loktů, kolen.
2: Během letních prázdnin měla horská služba v Krušných horách o čtvrtinu více výjezdů než loni za stejné období.
5: Pravděpodobně to bude tím, jak se zlepšuje jak cyklistická, tak turistická infrastruktura. Tím pádem v horách se pohybuje víc lidí. Tím pádem se stává i víc úrazů.
2: Na vyšším počtu zásahů se podílí také stále častější spolupráce horské služby se zdravotnickou záchrannou službou.
5: Vyjíždíme jako first responders, jako taková prodloužená ruka vlastně té záchranné služby i k neúrazovým stavům.
2: Nejvytíženější krušnohorská stanice horské služby byla během letních prázdnin ta na Božím daru. Z Klínovce v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Srpnová nezaměstnanost v Plzeňském kraji za měsíc mírně vzrostla na 4,2%. Na zámku Hradiště v Blovicích se dnes budou konat zápisy na Univerzitu třetího věku. A dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji oproti červenci v srpnu vzrostla o 0,1% na 4,2%. Bez práce bylo na konci srpna víc než 17 700 lidí, téměř o 500 víc než o měsíc dřív. Volných míst v regionu nabízely úřady téměř 7300. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil úřad práce. Celorepubliková nezaměstnanost stagnovala na 5%. Podíl nezaměstnaných se zvýšil ve všech krajích, kromě Ústeckého. I tam ale vzrostl celkový počet lidí bez práce. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v Plzeňském kraji je aktuálně na Rokycansku, naopak nejnižší je na Plzeňsku. V Blovicích se dnes konají zápisy na Univerzitu třetího věku. Západočeská univerzita je letos pořádá kromě Plzně v dalších 20 městech Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. V Blovicích zájemci můžou přijít od 14:30 do 15:30 do kaple svatého Ondřeje v muzeu Jižního Plzeňska na zámku Hradiště. Podrobnosti doplní univerzitní mluvčí Andrea Čandová.
2: Posluchači kurzu se seznámí s obecnými metodami historického bádání, genealogií, heraldikou a historickou kartografií. Ve druhém semestru pak budou věnovat pozornost významným a zajímavým místům regionu. Nebudou chybět židovské obce, zámky Merklín a Ptenín, sýpka v Bijadlech, kamenné struktury na Dobřansku nebo archeologické naleziště Lopata.
1: Výuka v Blovicích začne v pondělí 21. září. Veřejně dostupný defibrilátor mají nově k dispozici lidé v Dolní Bělé na severním Plzeňsku. Lidé najdou přístroj pro akutní obnovení srdeční činnosti přímo na budově zdravotního střediska v Dolní Bělé. Princip fungování defibrilátoru přibližuje mluvčí krajských záchranářů Karolína Korčíková.
3: Pomocí jasných hlasových a vizuálních pokynů pomáhá zvládnout resuscitaci při náhlé zástavě oběhu a jeho použití je velmi jednoduché. Defibrilátor zapnete a podle jeho pokynu nalepíte dvě elektrody na holý hrudník pacienta. Přístroj sám analyzuje srdeční rytmus. Po vyhodnocení vás automatický externí defibrilátor buď vyzve k podání výboje nebo doporučí pokračovat v srdeční masáži. Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila ve dvojici s Američankou Townsendovou do čtvrtfinále deblu na US Open. Australsko-americký pár Hunterová-Kravčíková porazili ve dvou setech. O postup do semifinále si zahrají dnes večer stejně jako Linda Nosková ve dvouhře. Její soupeřkou bude od 17:30 večer českého času světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 30, na Plzeňsku až 31 stupňů Celsia, na horách kolem 25. Povane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky až velmi dobré, aby jo na dvojce tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte v Plzni Křimicích, probíhá tam oprava povrchu komunikace, práce potrvají zhruba do 13 hodin a pracuje se například i v Klatovech v Plzeňské ulici v části u Hřbitova. Oběma úseky projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: To jsi byl ještě na houbách. Zkuste říct tuhletu větu malému klukovi a rázem dostanete otázku, co to znamená a proč se to takhle říká. Odpovíme za chvilku v jazykovém koutku.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: houbařské okénko, tak trochu chvilka s češtinou. Přesně takový charakter budou mít příští dvě minuty. S jazykovou odbornicí se hlásí Vladimír Šťovíček.
1: Být na houbách. Kde se to v jazyce vzalo? To dnes probereme s Helenou Chýlovou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jedná se o rčení, které skoro všichni známe. Být na houbách, pronesené většinou někomu mladšímu, než jsme my, vyjadřuje, že se jedná o dobu, kdy on ještě nebyl na světě, o dobu před jeho narozením.
1: Ten význam znám, ale můžeme vyložit, jak to rčení vzniklo?
2: Domnívám se, že asi nejlépe by nám poradili etnografové. Houby od pradávna představovaly organismus tajemný, opředený mýty. Jednak to souvisí s tím, že mohou být i nebezpečné, mohou člověka otrávit nebo ovlivnit svými halucinogenními účinky. Jednak mýtické tajemno představuje i neviditelné podhoubí.
1: No a jak se tady houby dostaly do toho rčení?
2: Pravděpodobně díky zvyku u vesnické mládeže. V době, kdy houby nejvíc rostou, obvykle v červnu, se mladí lidé z vesnice rozdělili do dvou skupin a vydali se do lesa hledat houby. Chlapci šli z jedné strany, děvčata z druhé. No a jaké mohly být následky setkání, to si můžeme jen představovat. I když už se daný zvyk nedodržoval, les byl a stále je místem klidu. No a děti pak mohly růst jako houby po dešti. Dodejme ještě, že Jaroslav Zaorálek v knize Lidová rčení uvádí, že ve starších matrikách se u nemanželských dětí zapisovalo, že otec je na houbách. No a ještě bych si přihřála literární polívčičku. Připomeňme, že se houby objevují často i v literatuře. A mezi výborné houbaře patřili například bratři Čapkové. A o houbách psal třeba Svatopluk Čech, Jakub Deml, Ota Pavel nebo Miloš Urban.
1: No a já si zase vzpomínám na scénu z Houbaři z lesa ve filmu Ekce homohomolka. Tak věřím, že jsme dnešním jazykovým koutkem nikoho neotrávili a nebyl na houby. Loučíme se s Helenou Chýlovou. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A další náměty nám posílejte na adresu info@pl.rozhlas.cz a my za ně moc děkujeme.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program. Máme 2 minuty po 11:15. Seriál Tajemství technických památek nás zavede na vlakové nádraží ve Františkových Lázních. Budovou z 19. století procházely tisíce lázeňských hostů, včetně významných osobností. Jak vypadá po nedávné rekonstrukci, uslyšíte ještě před 11:30.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, orat a sír.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tajemství technických památek.
1: Dneska vám přiblížíme historickou nádražní budovu ve Františkových Lázních. Ta prošla citlivou rekonstrukcí. Odborníci z Národního památkového ústavu dohlíželi na to, aby si zachovala svůj původní charakter. Více prozradí památkář Karel Hamberger.
2: Stojíme před Františkolázeňským nádražím, které bylo postaveno mezi lety 1864 až 5 z iniciativy saských a bavorských státních drah. Ostatně jejich erby můžeme spatřit na fasádě.
3: Autorem návrhu Františkolázeňského nádraží byl renomovaný německý architekt Friedrich Birklein. Pokračuje památkář Karel Hamberger.
2: Tohoto úkolu se Birklein zhostil bravurně, navrhnul toto nádraží ve vysoce reprezentativním duchu, neorenesančním, z prvky takzvaného Rundbogen štylu, což překládáme jako obloučkový nebo arkádový směr.
3: Právě obloučkový styl, populární v 19. století v německy mluvících zemích, je možné na budově nádraží vidět nad vstupními oblouky do odbavovací haly.
2: Dále bych upozornil na ornamentální výzdobu kolem oken, která je rukopisem tohoto architekta. Mimo jiné tento ornament použil na fasádách domu na Mnichovské třídě Maximilianstraße, což je ornament, který se používal za vlády krále Maximiliána II. V Bavorsku.
3: Od 80. let 20. století vlakové nádraží postupně chátralo. Dnes už je naštěstí součástí městské památkové rezervace.
2: Modernizace Františkolázeňského nádraží proběhla mezi lety 2024 až 2025. Je potřeba poděkovat investorovi Správě železnic, a to z toho důvodu, že ačkoliv tato budova není prohlášena za kulturní památku, tak zde bylo přistupováno, jako kdyby ta památka byla. Byl zde totiž přítomný restaurátor, který byl zodpovědný za opravu fasády nebo výrobu těch replik štukových dekorů, které jsme odvozovali z archivních fotografií. Právě jsme vstoupili do odbavovací haly. Ta prodělala nejvíce úprav za dobu své existence. Vidíme, že se zde mísí prvky historismu jako litinová zábradlí, ale jsou tady i prvky z období druhé poloviny 20. století, jako například tyto vitráže s lázeňskými motivy. Vidíme ten motiv stříkajícího vřídla nebo termy.
3: Kromě rekonstrukce fasády, střechy a historických prvků došlo k modernizaci odbavovací haly a pokladny. Posledním krokem je rekonstrukce nástupišť pro pohodlnější a bezpečnější nástup cestujících. Z Františkových Lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 2 minuty po 11:30. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla připravilo v nové sezóně lektorsko-edukační centrum s názvem Tylec. Už po písničce Věry Martinové vám řekneme,

0: Poznat divadlo i z jiné perspektivy než z hlediště nabízí lektorsko-edukační centrum Tylec, které od nové sezóny spouští divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni. V čele centra stanul dosavadní dramaturg muzikálového souboru Pavel Bár, se kterým mluvila Anděla Blašková a ptala se pochopitelně i na název toho centra. Tylec.
1: Tylec je zkratka. Je to zkratka LEC, Lektorsko-edukační centrum divadla Josefa Kajetána Tyla. Co je naším úkolem, my chceme propojovat tu naši divadelní uměleckou tvorbu se vzděláváním a s publikem a veřejností. Chceme našim divákům ještě více otevřít dveře do našeho divadla, ještě víc jim přibližovat to, co tady děláme a to, jak vznikají naše inscenace, co všechno je zatím, ale i třeba nějaký kontext těch děl, přibližovat jim divadelní jazyk, zvlášť třeba u těch náročnějších činoher nebo oper. Zkrátka chceme jít divákům blíže.
2: Kterým konkrétním divákům chcete jít blíže? Čili ptám se, jaké věkové kategorie se mohou do Tylce přihlásit?
1: Ty naše aktivity budou určeny divákům všech generací. My se budeme nejvíce zaměřovat na ten segment škol a dětí školního věku, ale připravujeme i programy pro rodiny s dětmi, pro seniory, ale i pro širokou veřejnost. Vždycky bude záležet na tom, jaký konkrétní program to bude. Diváci, kteří budou mít zájem, najdou všechny informace na našem webu tylec.dkt.eu, kde si právě podle těch věkových kategorií budou moci nalézt program, který je zajímá, ať už to bude dramaturgický úvod, lektorský úvod, workshop k některé inscenaci, nebo třeba divadelní procházka či prohlídka divadla. Těch aktivit bude postupně přibývat, teď jich je tam zatím poměrně málo, ale s tím, jak se naše činnost bude rozjíždět a rozvíjet, tak jich bude víc a víc.
2: Já jsem zmínila, že se budou moci zájemci přihlásit. Přesto, jak to bude fungovat? Opravdu se budou přihlašovat nebo prostě přijdou a účastní se?
1: Vždycky bude zase záležet na konkrétním typu programu, třeba ty dramaturgické úvody, které budou nově moderované a budou před více představeními než doposud, kdy to bylo jenom před premiérou, tak budou zdarma a budou určeny všem divákům, kteří zkrátka přijdou. Většina těch ostatních aktivit, jako budou třeba ty workshopy nebo ty lektorské úvody, tak vzhledem k tomu, že jsou určené pro menší skupinu účastníků, tak vždycky bude nutné si koupit vstupenku předem, aby jsme věděli, jestli je ta kapacita naplněná, a doufám, že vždycky bude.
2: Jaké máte plány do budoucna s tímto programem?
1: My jsme připravili základní první aktivity, některé lektorské úvody, tuto chvíli zejména pro inscenace, které jsou určeny dětem a školám, ale chceme právě ještě více dělat ty aktivity pro veřejnost, tak aby i běžní návštěvníci se dozvěděli o té naší činnosti a o umělecké tvorbě mnohem víc.
0: Vysvětluje dramaturg muzikálového souboru Pavel Bár podrobnosti o novém lektorsko-edukačním centru Tylec.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň,

A 11 minut před pravým polednem, vodní kámen dříve či později potrápí každou rychlovarnou konvici. Babské rady vás dneska naučí jednoduchý způsob, jak nechtěný nános odstranit pomocí octa a nebo také pomocí kyseliny citronové. Po písničce podrobnosti.

0: Vinařské rady.
1: Vodní kámen ve Varné Konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citrónová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na podzim začne na Šumavě sanace území s kontaminovanou zeminou. V Plzni hořel transformátor v areálu teplárny, nikdo nebyl zraněn. České firmy plánují více nabírat pracovníky, než propouštět. A bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 31 stupňů. Pěkné poledne přeje u zpráv Andrea Samešová. Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Jedná se například o dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Dnes to na tiskové konferenci uvedl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Sanace podle něj začne na konci září. Potrvá zhruba 2 roky a vyjde na 192 milionů korun. Území už zabezpečila policie. Vyšetřovatelé pátrají po příčině nočního požáru v plzeňské teplárně. Oheň zachvátil hodinu po půlnoci transformátor. S požárem bojovali hasiči 5 hodin a na místo dorazili i specialisté z chemické laboratoře v Třemošné. Jak popsal mluvčí krajských hasičů Petr Poncar, nejdříve jednotky použili k hašení oxid uhličitý a následně pěnu s práškem.
2: Vzhledem k technologickému propojení transformátoru s technologií teplárny nebylo možné jej odpojit od energie. Proto jsme se zaměřili na jeho ochlazování a průběžně jsme měřili klesající teplotu. Naštěstí nedošlo ke zranění žádné osoby. Po zdolání požáru hasiči provedli kontrolní měření v okolí i v centru města s negativním výsledkem.
0: Do ovzduší tedy neunikly žádné škodlivé látky. Po uhašení požáru transformátor hlídá pracovník teplárny s termokamerou. Čeští zaměstnavatelé plánují i v posledním čtvrtletí výrazně více nabírat, než propouštět zaměstnance. Nábory jsou podle nich na nadprůměrně vysoké úrovni. Vyplývá to z průzkumu společnosti Manpower Group. Odpovídalo 524 zaměstnavatelů v soukromém i veřejném sektoru. Přijímat zaměstnance se chystá téměř 40% firem, naopak propouštění plánuje pouze 13% společností. Podle dnes zveřejněných údajů úřadu práce zůstává nezaměstnanost v Česku na 5%. Úřady na konci prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů. Z muzea na jihu Francie ukradli zloději 4 obrazy Augusta Renoira. 2 zloděje zachytili bezpečnostní kamery a policie po nich pátrá. Podle úřadů mají díla hodnotu asi 9 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 218 milionů korun.
3: 2 zloději se vloupali do muzea Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihu Francie krátce před 6 ráno. Deník Le Figaro zveřejnil záznam z bezpečnostní kamery, na kterém je vidět, jak si lupiči v kuklách svítí baterkou a páčidlem se snaží dostat dovnitř. Po spuštění alarmu uprchli a jeden z obrazů olejomalbu z 19. století upustili na zahradě. Policie přijela na místo asi po 5 minutách. Ve vile, kde malé muzeum sídlí, strávil slavný impresionista poslední roky života. Před necelým rokem ukradli zloději z pařížského muzea Louvre šperky za asi 2 miliardy korun. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: 6 zápasy dnes odstartuje hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V jednom z úvodních duelů od 18 hodin a 45 minut se představí Linec se záložníkem Krištofem Daňkem na hřišti AEK Atény. Mezi šlágry úvodního dne patří i souboj mezi Realem Madrid a Interem Milán anebo Porta s Manchesterem City. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na horách vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky až velmi dobré, aby o 2 střední stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala u Měčína na Klatovsku na silnici 117, kde havarovala dodávka. A na dálnici D5 počítejte s omezením a se zdržením před Prahou. Aktuálně se od 4. kilometru za Runou vytvořila zhruba 2-kilometrová kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
4: Ty úterní začínají 5 minut po 12. hodině. Vyřizovat budeme vaše vzkazy, které jste poslali mailem na adresu písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. No a těším se samozřejmě i na vaše telefony 221 554 222. Tady je Iva Kokešová, přeji krásné odpoledne a příjemný poslech.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a je tady první gratulace. Dneska slaví krásné narozeniny naše maminka Jiřinka Fejfarová. Přejeme, aby se ti všechna láska, kterou celý život rozdáváš, vracela zpátky. Ať máš kolem sebe lidi, kteří tě milují stejně tak, jako ty miluješ nás. Dcera Jana s rodinou a přítel Václav.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás a na telefonu Daniel ze Gdyně. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Rozruko, tady Daniel z Gdyně. Já bych tě dneska zahrát své mamince k narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a tu písničku, na které jsme se domluvili spolu.
0: Ano, písnička je připravená, zdravíme maminku a přejeme také všechno nej. Naslyšenou.
1: Jo, děkuju vám moc, naschledanou.

0: prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbyrohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbyroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás a teď budeme hrát pro paní Věru Šleferovou, rozenou Maurinovou z Nýřan, k jejím 80. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí sourozenci Olda, Zdeněk, Mirka, Marta, Honzík a Zdeňka. A písnička bude také pro paní Marii Rajtrovou z Rakovníka. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí a hodně radosti z vnoučat přeje k dnešnímu svátku partner Jaroslav.

Další přáníčko přišlo prostřednictvím e-mailu pro paní Anu Chytrou z Drahoňova újezda k 76. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, úsměvů a ujetých kilometrů na kole s dědou, sousedem a kamarády. Míša, Standa, Štěpánka, Michálek a Johanka.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a dneska hodně píšete na adresu písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. Další e-mailové přání přišlo pro paní Marianu Koudelkovou ze Stoda k dnešnímu svátku. Milá maminko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a klidu. Dcera Iva, vnučky Ivuška a Barunka a pravnučka Adélka. Máme tě moc rádi.

Tady je Český rozhlas Plzeň a úterní písničky pro vás. Další mailová gratulace. Ráda bych popřála svému manželovi Pavlu Pavlovičovi k jeho 65. narozeninám. Pavluš, přejeme ti jen to dobré, hodně zdravíčka a pohody a mnoho vítězství v Pinchesu. K přání se připojují děti s partnery a vnoučátka Elinka a Vojtík.

Český rozhlas Plzeň teď bude hrát k dnešním 74. narozeninám pro paní Věrušku Kubovcovou z Kouta na Šumavě. Milá Věruško, zvonky zvoní, svět se směje a každý dnes ti přeje. Štěstí, zdraví, pohodu, vždycky dobrou náladu. Všechno nejlepší přejí Hanka a Jarda Fischerovi.

Turisté pozor, září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Jarmila z Plzně. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Všichni zdraví v rozhlase a poslouchající a tuto písničku chci poslat skvělému rádiu v Plzni.
0: Tak to bylo stručné a jasné a děkujeme za ten výběr. Paní Jarmilko, jak pak se dneska máte?
1: No, špatně.
0: A tak to jsem nechtěla slyšet, tak ať se to trochu zlepší, ta nálada. Mějte se trochu lépe a naslyšenou příště.
1: Dobře, Ivo, dobře.

Tak a ještě tady máme jeden nevyřízený stručný mail. Honza Sklatov chtěl pro sebe a pro všechny posluchače skupinu MiG-21 a jejich hit Malotraktorem. Tak tady je. Cestou

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za 7 minut bude 1 hodina, dokončujeme pro vás další aktuální zprávy a hned potom bude hostem Alex Minářové, kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Iva Kokešová se teď už loučí, přeji vám hezké odpoledne, příjemný poslech a zítra po 9. zase naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nález chemikálí na Šumavě turistické trasy neuzavře. Čeští žáci se zhoršili ve čtení i matematice. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Nález kontaminované zeminy a chemikálí na Šumavě neomezí provoz na turistických trasách. Jedná se o místa, kam lidé stejně nemohou. Dnes to potvrdil mluvčí parku Jan Dvořák. Podle něj se lidé žádných omezení bát nemusí, a to jak pěší, tak cyklisté. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes uvedl, že průzkum odhalil v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Jedná se například o dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Sanace má začít koncem září. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a také v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v Evropské unii a OECD. Vyplývá to z výsledku mezinárodního šetření, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Čeští žáci se od roku 2022 nejvíc zhoršili ve čtení. V matematice pak dosáhli nejhoršího výsledku za posledních víc než 20 let. Výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Nejlépe si vedou žáci víceletých a čtyřletých gymnázií, nejhůř žáci nematuritních oborů. Testování opět ukázalo silný vliv socioekonomického zázemí, proto je podle ministra školství Roberta Plagy za ANO potřeba podporovat školy ve znevýhodněných lokalitách.
3: Od 1.9.2027 chceme metodikum prevence po 25 letech snížit přímou pedagogickou činnost, aby se mohli věnovat klima školy, aby se mohli věnovat těm žákům. Potřebují do školství peníze na školní psychologi, speciální pedagogy.
2: Šetření se loni v České republice zúčastnilo zhruba 390 škol a 8,5 tisíce 15-letých žáků. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Sklady správy a údržby silnic Plzeňského kraje jsou pro nadcházející zimní sezónu zaplněné, aby zásoby byly dostatečné a nedošlo k případným výpadkům v dodávkách posypové soli, zajistí i nová velkokapacitní hala v Klatově, kterou se podařilo zprovoznit loni. Pokračuje provozní ředitel správy Radek Šíma.
4: Na zimní období, na nadcházející sezonu jsme připraveni, máme ve skladech soli 100% zásoby. Podařilo se nám v loňském roce provoznit a postavit novou halu na sůl v Klatově, která je velkokapacitní. Tam máme zásoby pro půl kraje, takže kdyby byl nějaký nenadálý výpadek v dodávce soli, tak jsme v tuhle chvíli soběstační. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Na newyorském betonově zve vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Sabalenkovou. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 31 stupňů. Fouká mírný jihozápadní vítr a bio dvojka střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na silnici 1/20 nedaleko odbočky na město Touškov na Plzni severu. Srazila se dvě osobní auta a nehoda blokuje provoz také na Klatovsku na silnici 117 u Měčína, kde havarovala dodávka. Na místě už zasahují policisté. I tudy projíždějte s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si s tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak... A měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet, no a pak se to tak vyvinulo, tak prostě schoda zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tady ale pár let musel čekat, vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkovi hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žesťových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo... Vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že jo, i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: Ale to tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: co by kapelník, Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, že onikal
1: ano,
0: lidem.
1: Ano, onikal. Kapra skouknou, no.
0: Kapra skouk, po celou dobu?
1: No, to byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no. To bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvykl.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celé kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísnej nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná ale, proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Ale vůči panu

0: A ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jenom v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
1: Tak a tak jste
0: Takhle začala trumpeta.
1: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, no, že ten věk byl ještě se byl kluk.
0: No jo, malý, to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem koláž sešit číslo 1 a už to jelo.
1: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
0: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v hrozným laufu a frčel orchestr Karla Vlach, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, Televariété, pak byl Vašek Hyb, že jo, s těma vánoční koncerty dělal pod sebe, a tam já jsem všude, jako jsem se to zúčastňoval a jezdil, a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
1: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším a jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatruji, víš, to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct zodpovědně stovky písniček za těch 45 roku, jako jo, v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselský divadlo a Karlínský divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to je to, jako to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba. V dnešní době ta tolerance je vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak si říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let.
1: Ano.
0: Už 680, no, to tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepiku Zímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Nojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to je ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhlídnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvol, ne, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání tak, nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty noty hezky uklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty noty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že, když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom mě, paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu na tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky pokaždý, a že se muši před tu kapelu jsem šel nesčíslně krát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde jenom natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem, no ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal je, že tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existujeme, 26-27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní stojáme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou,
1: ano.
0: Paní Maria Rotrová,
1: no.
0: Takže těch 26, to je dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: no.
0: Auto.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Všichni, takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. A tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostního orchestru Karla Vlacha. Jo? To, když
0: ten, má přednost.
1: Ten je na prvním místě. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menší, no tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vlacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin, plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a kdy stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě
0: protože
1: v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No
0: postivě?
1: Jo, samozřejmě doma, jo, dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti. A já jdu hrozně rád do lesa. Já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta a jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jdu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různých diskotéky a slyšíte, jak do něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, ale pak tam čekáte a sedíte, najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no, skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, jako, ale to nikdo nevidí. To, každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Národním parku Šumava je 1000 tun kontaminované zeminy a sudy s chemikáliemi. Sanace začne ještě v září. V plzeňském kraji mírně přibylo lidí bez práce. A zítra bude většinou zataženo, místy i srážky, teploty do 23 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. V Národním parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako je rtuť nebo arsen a 1000 tun kontaminované zeminy. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na problém podle něj upozornila studie už v roce 2023.
2: Ministr Červený řekl, že toxické látky mohly kontaminovat spodní vody.
3: Ty sudy jsou skorodované a vypouští tu látku dál do té zeminy. A ta zemina ji může propouštět až do těch spodních vod.
2: Podle ministra můžou být v místě taky bojové chemické látky nebo válečná pyrotechnika. Zprávu mělo podle Červeného dostat vedení ministerstva už před 3 lety a tvrdí, že nic neudělalo. To předchozí ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL popírá.
4: Já jsem o této zprávě do včerejšího dne nevěděl.
2: Červený chce kvůli možnému pochybení podat trestní oznámení. Ministerstvo na konci měsíce začne se sanací, která potrvá skoro 2 roky a bude stát přes 190 milionů korun. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Lidé z Plzně a okolí jsou spokojení s kulturní nabídkou ve městě. Ukázal to rozsáhlý průzkum, ve kterém odpovídalo téměř 1300 lidí. Město zjišťovalo informovanost o kulturním dění, jak lidé hodnotí kulturní zařízení nebo akce na plzeňských náplavkách. A z výsledku vyplývá, že lidem se líbí pestrost a četnost akcí, divadelní nabídka i akce ve veřejném prostoru. Naopak nespokojených je pouze 8% dotázaných. Město o tom informuje na svém webu. Výsledky plánuje zapracovat do dalšího směřování kulturní strategie. V plzeňském kraji v srpnu přibylo lidí bez práce. Nezaměstnanost stoupla o 10% na 4,2%. Bez práce bylo 17 715 lidí, zhruba o 400 víc než v červenci. Podrobnosti dodává ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Plzni Pavla Janovská.
5: Na konci srpna jsme naopak zaznamenali oproti minulému měsíci snížení počtu volných pracovních míst. Celkem jsme jich v plzeňském kraji evidovali necelých 7300. Jejich struktura ale nezaznamenala žádné výrazné změny.
1: K nejžádanějším profesím i dál patří montážní dělníci nebo stavební řemeslníci a řidiči nákladních aut. Opoziční KDU-ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády ANO, SPD a motoristů. S rozpočtem postupuje proti programovému prohlášení, měla by ho změnit a předstoupit před poslance s žádostí o důvěru. Dnes to řekl předseda lidovců Jan Grolich. Ke svolání schůze je třeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci proto jednají s lídry dalších opozičních stran. Návrh rozpočtu s deficitem 389 miliard korun kritizují i menší koaliční partneři hnutí ANO, hnutí SPD a motoristé.
0: Sport.
1: 6 zápasy začíná dnes večer nový ročník fotbalové ligy mistrů. V 18 hodin a 45 minut do něj může zasáhnout i záložník Krištof Daněk v dresu LASK Linec. Jeho tým hraje na hřišti AEK Ateny. V 21 hodin do soutěže vstoupí i adepti na titul. Manchester City se představí v Portu a Real Madrid přivítá Inter Milán.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně přibývání oblačnosti, kráno místy přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Teploty 17 až 14, na horách až 11 stupňů. Zítra zataženo nebo skoro zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne srážky četnější, ojediněle bouřky. Teploty 20 až 23, na horách do 19 stupňů. Povane mírný západní vítr, aby jo jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda 2 aut se došetřuje na Plzni severu na silnici 1/20 mezi Chotíkovem a odbočkou na město Touškov. A na Plzni severu je nehoda také mezi Doubravou a obcí Plešnice. Auto se střetlo s traktorem, buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. S vámi odpolední vysílání. Máme 5 minut po 14. hodině a čeká nás třeba řidičská abeceda, tipy pro volný čas, otevřeme rozhlasové tržiště a nebo vám povíme, kde se vzal drak ve spojení Je to na draka. Vysvětlíme v rubrice Slovíčkaření. Přejeme vám pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: Hana Zagorová dospívala a teď si s námi pojďte osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Ano, až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A já ještě dodám, že zítra si povíme, jak na silnici funguje pravidlo ZIPu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pozadu, rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: A teď už pro vás máme několik tipů na dnešní den. Studijní a vědecká knihovna v Plzni.

zve dnes na cestovatelskou přednášku Jakuba Grešla Křížem krážem. Začíná v 17 hodin a zavede posluchače na Balkán, do Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie, Albánie, Slovinska, Černé Hory a Rumunska. V Plzni se můžete také dnes vydat na přednášku o historii města. Od 17 hodin začíná ve výstavní síni Masné krámy program Plzeňské zábavní podniky v první polovině 20. století. Přednáška Petra Domanického a Tomáše Bernharta nabídne pohled na způsoby trávení volného času obyvatel Plzně od konce 19. století až do konce první republiky. Na živou hudbu dnes večer můžete vyrazit třeba do Konstantinových lázní. V restauraci Jirásek začne v 19.30 koncert hudební dvojice DM Band. Čeká vás široký repertoár od 60. let až po současnost. A ještě jeden tip přidáme. V Horažďovicích se dnes můžete dozvědět víc o jedné zanikající památce. V 17.30 se koná v divadelním sále Městského muzea přednáška nazvaná Zanikající Loreta na vrchu Stráž v Horažďovicích. Archeolog a památkář David Tůma přiblíží historii této významné, ovšem dnes už chátrající památky.

0: Už jste o tom možná slyšeli i v našem vysílání. V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť anebo arsen. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy. Na problém podle něj upozornila studie už v roce 2023. Bývalé vedení resortu ale podle Červeného na informace nereagovalo. Jenže minulé vedení pochybení odmítá. O sporu teď budeme mluvit s Jitkou Englovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Víme, o jakou lokalitu se jedná?
1: Tak on to sice ministr Červený nechtěl z bezpečnostních důvodů potvrdit, ale náměstek z ministerstva obrany Radovan Vích na té dopolední tiskové konferenci mluvil o bývalém vojenském výcvikovém prostoru Dobrá voda, což je na Klatovsku. Ministr Červený pak uvedl, že je tam kontaminovaných 1000 tun zeminy. Riziko je podle něj v tom, že kdyby například v lokalitě začalo hořet, podobně jako v květnu v Českém Švýcarsku, mohly by látky začít reagovat a vytvořit novou látku principem podobnou se jedovatému plynu fosfen. Ten při včerejších vyjádřeních zmiňoval i Filip Turek z motoristů, podobně jako to, že se na místě nachází i perit. Svá tvrzení pak ale několikrát upravoval a podle Igora Červeného tam tyto látky nejsou. Červený nesmírnil i svoje včerejší tvrzení, že by mohly být kontaminované spodní vody.
2: Vychází to z výsledků šetření a neříkám, že kontaminovaná je. My budeme zjišťovat, v jakých lokalitách, v jakém rozsahu, takže já žádnou poplašnou zprávu neříkám.
1: No a jak nám potvrdila krajská policejní mluvčí Pavla Burešová, lokalita je teď opáskovaná a nepřetržitě ji hlídá policie.
0: Ministr kritizuje, že nikdo z bývalého vedení resortu nic nedělal, byť se zprávu z roku 2023 měli k dispozici, že o problému měli vědět.
1: Ano, ale bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, který tedy kandiduje v letošních komunálních volbách, to popírá. On prý věděl, že o těch dřívějších sanacích, ale ne o tomto případu. A navíc tam podle něj byli na obhlídce zástupci ministerstev obrany a životního prostředí letos v dubnu a usoudili, že tam žádné akutní riziko nehrozí.
3: Motoristé tady vytvořili paniku o tom, že by to mohly být bojové chemické látky. Nic takového se neprokázalo ani v těch sanacích v roce 2021, ani 2023. Nic takového se neprokázalo ani teď.
1: A já ještě dodám, že Národní park Šumava se k situaci nevyjadřuje a odkazuje na tiskové oddělení ministerstva životního prostředí.
0: A co tedy bude dál?
1: No podle Igora Červeného samotné sanační práce mají začít 21. září. V té první části se odvezou prorezlé a další nádrže, ve kterých by tedy ty látky měly být. Pak se postupně bude odvážet kontaminovaná zemina, no a celý ten proces by měl skončit v červnu roku 2028. Během toho se bude taky zjišťovat, jestli a případně jak moc je kontaminovaná už zmiňovaná spodní voda. No a celé to podle ministra vyjde odhadem na víc než 200 milionů korun.
0: A nás o tom informovala Jitka Englová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkujeme. Přeji hezký den a těším se na...
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
4: 221 554 222, tak to je linka sem k nám do studia. Právě teď otevíráme rozhlasové tržiště a vy už nám voláte, tak vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den, prosím vás pěkně, měla bych na prodej 7-tunový valník za traktor, je na dokladech, ale bohužel je bez technické kontroly. Cena by byla 55 tisíc a jestli ještě můžu, tak bych měla v nabídce 5-tunový valník za traktor, ten je bez dokladů a zde by byla cena 20 tisíc. To vše na telefonním čísle 602 357 495. Opakuji kontakt 602 357 495 a jedná se o lokalitu Domažlicko.
4: Ano, děkujeme za doplnění, naslyšenou.
5: Já taky děkuju, mějte se hezky, nashranou.
4: A v tržišti teď vítáme vás, dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prodal plynový sporák na propan butan a bylo by to na Klotovsku číslo 728 370 780.
4: Tak teď nevím, zda jsem slyšela dobře, 728 377 586, je to tak správně?
6: Ano, je to tak.
4: Tak máme také zapsáno naslyšenou.
6: Děkuju, naslyšenou.
4: V tržišti teď máte slovo vy, dobrý den.
7: Dobrý den, já bych prodal dětské kolo, je to velikost 20 palců, je velice zachovalé, málo jeté, dá se říct, že skoro nové. A bylo by to na telefon 728 216 050 na Přešticku.
4: Přešticko a vaše číslo 728 216 050. Mějte se hezky, naslyšenou.
7: Ano, děkuju, naslyšenou.
4: A teď pokračujeme, slovo v tržišti máte vy, dobrý den.
8: No, dobrý den. Paní, prosím, já bych prodal králíky burbunské, jsou to samci, a pak bych prodal německé strakáče obrovité, havana, jedna samice, jeden samec, a pak papouška královského, je to letošní odcho, a rozely slámo žluté, také letošní odchov. A bylo by to na telefon 776 664 135.
4: Tak ještě jednou 776 664 135. I váš inzerát jsme zapsali. Držíme palce, naslyšenou.
8: Děkuju, naschledanou.
4: A ještě pokračujeme. Vítejte v tržišti. Dobrý den.
9: Dobrý den. Chtěla bych, prosím vás, prodám klec vhodná na zakleslého králíčka nebo morče, rozměry 78x47, výška 35 cm, cena dohodou. A za druhé prodám dětské kolo, velmi zachovalé, koupené v Decathlonu, servizované z blatníky, vhodné pro dítě od 7 do 8 let, málo jeté. Zájemci mohou volat po 17. hodině na telefonní číslo 728 130 896. Opakuju, 728 130 896. A lokalita je Stankovsko.
4: Ano, děkujeme za doplnění, naslyšenou.
9: Taky děkuju vám, naschledanou.
4: A dnešní poslední inzerát, a tím jste vy, dobrý den. Haló, slyšíme se, jste ve vysílání, dobrý den.
10: Dobrý den. Prosím vás, já bych prodal plastová okna, rozměr 120x120, dvojsklo, jsou bílé a komplet s montáží a velmi levně.
4: Ano.
10: Je to lokalita Plzeň a telefon 605 221 834.
4: Tak telefonní číslo ještě jednou 605 221 834.
10: Ano.
4: Tak správně.
10: Moc děkuju.
4: Mějte se hezky, nemáte zač, naslyšenou.
10: Vy taky, naschledanou.
4: A tím už dnešní rozhlasové tržiště končí, další otevřeme zase zítra ve stejném čase.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Je to na draka. Smysl tady asi nemusím dlouze vysvětlovat. Když je něco na draka, je to prostě mizerně, špatně, je to na nic. Samozřejmě, že existuje daleko vulgárnější verze tohoto úsloví, která operuje s lidským exkrementem. A možná i proto výše zmiňované spojení vzniklo. Je slušnější a vyjadřuje prakticky to samé. Ale co tam dělá ta pohádková bytost? Ten drak? Když budeme trochu spekulovat, můžeme si říci, že drak je něco zlého, nepříjemného a všechno sežere, čímž se alespoň vzdáleně přiblížíme smyslu. Ale asi sami cítíte, že je to trochu přitažené za vlasy. Jazykovědec by vám řekl, že v tom má zase prsty němčina, což bývá obvyklé zvlášť u nás v západních Čechách. Jde tu totiž o německé slůvko drek, neboli špína, hnůj a bláto. V bavorštině se tady navíc e vyslovuje spíš jako a. A tenhle český drak byl na světě.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přemoženská uzenina.
0: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Kontaminovanou lokalitu na Šumavě hlídá policie. Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací. A zítra bude většinou zataženo místy i srážky, teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne přeje u zpráv Andrea Samešová. Lokalitu s výskytem kontaminované zeminy a chemikálií v Národním parku Šumava teď hlídá policie. Chce zabránit houbařům a turistům, aby vstupovali do této oblasti. Pokračuje krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
2: V souvislosti se situací v zájmové lokalitě zajišťují naše hlídky v nepřetržitém výkonu služby monitoring území, aby tak zabránili vstupu nepovolaných osob do této lokality. Jedná se o naši součinnost pro ministerstva, která se touto problematikou aktuálně zabývají.
1: První etapa sanace má začít 21. září a potrvá do začátku listopadu. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka si práce nevyžádají uzavírání turistických tras. V Blovicích na Plzeňsku se dnes konají zápisy na Univerzitu třetího věku. Západočeská univerzita je letos pořádá kromě Plzně i v dalších 20 městech Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Zájemci se mohou hlásit v kapli svatého Ondřeje v Muzeu Jižního Plzeňska na zámku Hradiště. Podrobnosti doplní mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Posluchači kurzu se seznámí s obecnými metodami historického bádání, genealogií, heraldikou a historickou kartografií. Ve druhém semestru pak budou věnovat pozornost významným a zajímavým místům regionu. Nebudou chybět židovské obce, zámky Merklín a Ptenín, sýpka v Biadlech, kamenné struktury na Dobřansku nebo archeologické naleziště Lopata.
1: Výuka v Blovicích začne v pondělí 21. září a bude pokračovat ve vybrané pondělky v prostorách zámku Hradiště. Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů, uvedla to mluvčí unijní exekutivy Louise Bogeová. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. Babiš ČTK napsal, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch a že ho postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá. Policie v Německu zadržela muže podezřelého z nedávných sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho v severním Porýní Festfálsku nedaleko elektrárny, u které byla ještě včera večer nalezena další odpalovací zařízení na zkratování vedení. Muž byl podle serveru Spiegel sám a snažil se pěšky vyhnout dopravní uzavírce. Minulý týden se nejméně ve dvou dopisech policii i médiím přiznal k sabotážím u rozvodných stanic na západě i východě Německa. Motivem byl zřejmě protest proti spalování hnědého uhlí.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková má před sebou zápas o postup do semifinále US Open. Utká se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou, kterou zatím nikdy neporazila. Běloruská hráčka ale bez ohledu na to vyzdvihuje kvality české soupeřky.
4: Je to vynikající tenistka a wimbledonská šampionka. Hraje agresivně a má vynikající servis. Když proti ní stojíte na kurtu, musíte mít pořád nízké těžiště, abyste ustáli tu sílu a energii, kterou míčům dává. Už jsem s ní párkrát hrála, takže vím, že mě nečeká nic jednoduchého.
1: Duel začne v 17 hodin a 30 minut. Po 8 hodině zabojuje Kateřina Siniaková s Američankou Tausendovou o postup do semifinále čtyřhry.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně přibývání oblačnosti, kráno místy přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Teploty 17 až 14, na horách až 11 stupňů. Zítra zataženo nebo skoro zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne srážky četnější, ojediněle bouřky. Teploty 20 až 23, na horách do 19 stupňů. Povane mírný západní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se stala v Plzni na Karlovarské třídě u zastávky U Družby, kde se střetlo nákladní auto s osobním. Na Klatovsku na silnici 171 na výjezdu z obce Podmokly na Dražovice havaroval motorkář a na Tachovsku v Kostelci v průmyslové zóně se srazila dvě osobní auta. Na místě už zasahují policisté.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Také po 15. hodině vítejte u poslechu odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvilku vás naučíme dělat kynutý česnekový koláč a hned potom spustíme dnešní soutěž. Dnes pro vás máme knížku Ideální manžel, tak se jmenuje a ne, není to sci-fi. Je to příběh ze života a soutěžit budeme už za chvilku.
0: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: Jiří Korn dospíval a my míříme do kuchyně. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pohoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o kynutý česnekový koláč, původně od Jany Jankujové z Olomouce. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s cukrářem a pekařem Josefem Maršálkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy, jak už asi víte, mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Josef Maršálek. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Josef zůstal u původního receptu a neměnil tentokrát vůbec nic.
1: Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
2: Co jsi připravil dnes ty?
1: 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. No a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
2: Ne, my se na to těšíme.
1: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
3: Pochoutkový rok.
1: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, 0,5 litru mléka, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou 2 a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
2: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
1: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených stroučků toho česneku.
2: A to necháme rozpustit.
1: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
2: Těsto vykynulo, je hotové, připravené.
1: Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat
2: 4 stejné díly.
1: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
2: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
1: Přesně. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
2: A teď na plech?
1: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit.
2: Takže zbytek toho másla a teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
1: Takhle, i z boku. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
2: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
1: A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, po vytažení to potřeme petrželkovo česnekovým máslem a posypeme hrubou solí.
2: Ježíš, nejest tak rychle a hned.
1: Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
2: Je se krásně.
1: Vy také. Děkujeme za poslech.
0: Tyhle kousky česnekového koláče se trhají jako buchty a hodí se jen tak k pivu, vínu, ale také k bramboračce a nebo guláši, jak říká Josef Maršálek. Jeho recept najdete na stránce pochoutkovirok.cz. No a v neděli si připomeneme recept z roku 2025, který zvítězil u vás posluchačů. Půjde o jablkové tiramisu, které v netradiční podobě připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 21 minut, nejvyšší čas pro dnešní soutěž a dnes tady pro vás máme knížku, která se jmenuje Ideální manžel. Je to z nakladatelství Kazda, autorkou je Erika James. No a něco možná k té knize. Luisa věřila, že má dokonalé manželství, 3 děti, spokojený domov a jistotu, že Kip je ten pravý. Jenže po Vánocích přichází rána, která převrátí vše vzhůru nohama. Její muž odchází. A ne k Leckomu, ale k dívce, která nedávno zlomila srdce jejich synovi. No a jak to bylo dál, tak to už si můžete přečíst, pokud se tahle pěkná knížka dostane právě k vašim rukám. No a soutěžní otázka, uvidíme, jak pozorně posloucháte naše vysílání, pokud ano, pak to bude velmi jednoduché. Já se ptám, který že cukrář a pekař pekl kynutý česnekový koláč, před chvilkou to zaznělo v našem vysílání v rámci pochoutkového roku. Slyšeli jste to? Tak pak budete vědět.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Hrajeme tedy o knihu Ideální manžel a nějaký zájemce o tuhletu knížku k nám už teď právě telefonuje. Tak uvidíme, jak si poradíte s naší soutěžní otázkou. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, hezký odpoledne všem.
0: Kdo pak se k nám dovolal?
2: Tady je posluchačka Hanka.
0: Paní Hanko, knížka Ideální manžel, zda máte nějakého takového doma, neptám se, ale zeptám se, zda víte, který cukař a pekař pekl kynutý česnekový koláč před chvilkou v našem vysílání?
2: Ano, poslouchala jsem, byl to pan Maršálek, cukrář.
0: Je to tak, tak já jsem věděla, že to bude velmi rychlé, tak vy jste právě teď získala knihu Ideální manžel, tak vám moc gratulujeme, nezavěšujte a domluvíme se, naslyšenou.
2: Děkuju, hezký den, naslyšenou.
3: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Co by se vám líbilo na práci prezidenta?
1: Že bychom celý den se dívali na televizi.
2: Že bychom vůbec neuklízali.
3: Aby všechno bylo zadarmo.
4: Aby mi sloužili.
5: Aby mi dobře vařili.
6: Aby mi koupili služku.
7: Aby mi koupili pejska.
8: Aby mi doma uklízeli.
9: Že bychom rozhodovali.
10: A psali noviny.
11: A měli bychom i kuchare.
12: A můžu jezdit limuzínou.

0: Česko se učí zachraňovat životy v rámci projektu Moc pomoc Tour. Žáci i veřejnost si mohou vyzkoušet trénink první pomoci na figurínách a prostřednictvím virtuálních brýlí. Tour s názvem Moc pomoc začala dnes v Plzni a následně se přesune i do dalších krajských měst. Na jejím konci by mělo být asi 15 000 lidí, kteří dokážou zasáhnout v krizové situaci.
1: V jedné z hal je asi 50 figurín připravených pro studenty, kteří si tu zkouší první pomoc. A mezi nimi i žáci primy z plzeňského gymnázia Františka Křižíka. Jak to šlo?
2: Dobrý.
1: Zkoušeli jste si to poprvé?
2: Já už jsem si to zkoušel párkrát.
3: Já taky.
2: Na nějakém táboře nebo takhle.
1: Takže už jsi to trošku uměl?
2: Jo.
1: A naučili jste se něco nového?
3: Naučila. Třeba tu správnou frekvenci toho.
2: Jo, tu frekvenci a jak hluboko. A nebo koukání na ten hrudník a tak.
1: Žáci se tady zkouší i vědomostní test. Jak se jmenuješ?
4: Eli.
1: Co jste tam měli za otázky?
4: Kolik zubů může mít člověk v dospělosti?
1: Tak to se týkalo lidského těla?
4: Jo.
1: Bylo to těžké pro tebe?
4: Moc ne, jenom dvě chyby.
1: A zkoušela jsi už tu první pomoc tady?
4: Jo. Bylo to takový dobrý, že to jako udělali takhle do virtuální reality.
5: Já se jmenuji Adi.
1: Jak jsi to užila?
5: Jo, dobře, mně se líbilo, jak to vypadá jako reálu.
1: Už jsi se zkoušela někdy první pomoc?
5: Jo, už asi tak milionkrát, takže už jsem to uměla.
6: Tady teď, co trénují na té tour dopoledne děti, tak je zejména neodkladná resuscitace.
1: Říká viceprezidentka Českého červeného kříže Jana Majrychová.
6: Oni se v tom virtuálním scénáři vlastně přenesou do reálné situace, kde leží člověk a oni skutečně jsou v podchodu nebo na ulici a mají tam někoho, kdo nereaguje, nedýchá.
1: Co říkáte tady na tu tour, jak to pomůže lidem?
6: Já myslím, že to hlavně pomůže tomu rozšířit tu důležitost první pomoci a to, že tam máme ty moderní prvky a do výuky přinášíme nové technologie po celé republice. Nejenom mezi děti, protože to je nejenom pro děti na školách, ale odpolední bloky jsou i pro veřejnost.
7: Systém je postavený tak, že vy tím, že projdete prvním tréninkem, se automaticky zapojete do iniciativy Moc pomoc a vám se ten systém vždycky sám ozve a vyzve vás, že je potřeba si znova tu dovednost obnovit.
1: Vysvětluje zakladatel VR Rescue Marek Bárdy. Takže po dvou letech by si to člověk měl jít obnovit.
7: Po dvou letech bude vyzván systémem automaticky a bude mu nabídnutá síť veřejných VR pointů, kam bude moct vždycky zdarma přijít a vyzkoušet si to.
1: Jakou účast očekáváte na všech těch zastávkách?
7: Kapacitně jsme schopní odtrénovat 20 000 lidí. Náš předpoklad je, že zvládneme 15 000 lidí.
1: Moc pomoc tour se během podzimu zastaví ještě na dalších 11 místech. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

S námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že v Mirošově si můžete projít naučnou stezku nazvanou Za černým diamantem? Je věnována historii těžby černého uhlí v okolí Mirošova. Má 8 zastavení s informačními tabulemi. Otevřena byla 19. října 2013. Provede vás okrajovými i centrálními částmi města a současně historií těžby černého uhlí, prodávaného pod obchodním názvem Černý diamant.
1: Tak a teď už směřujeme k 16. hodině, kdy se po zprávách rozjede Humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herec Pavel Nový. Z odpoledního vysílání s datem 8. září se dnes loučí Michaela Vondráčková a budu se těšit na slyšenou zase zítra. Mějte se krásně, hezký den, na slyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Blížící se festival finále nabídne v Plzni více než stovku snímků. Snaha opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě je podle ministryně Schillerové předvolební kampaně. A zítra čekejte většinou zataženo, místy i srážky, teploty do 23 stupňů. U zpráv přeje pěkný den Andrea Samešová. Plzně vrcholí přípravy filmového festivalu finále. Od 25. do 30. září nabídne více než stovku snímků, z toho pětinu televizních i filmových premiér i předpremiér. Poprvé bude udělena také divácká cena. Přijedou Helena Třeštíková, Bára Baziková, Aňa Geislerová, Pavla Tomicová nebo David Švehlík. Dnes to uvedla ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová s tím, že jednotlivé vstupné zůstalo na loňských 110 korunách a celofestivalová akreditace vyjde na 850 korun. Obec Kamenný Újezd na Rokycansku připravuje úpravu autobusových zastávek u Lihovaru a také výstavbu nových chodníků. Jde o nutné kroky ke zvýšení bezpečnosti u frekventované silnice. Úpravy jsou navíc podmínkou před chystanou rekonstrukcí vozovky mezi Kovohutěmi a čerpací stanicí.
2: Do 29. září teď vedení Kamenného Újezdu sbírá od obyvatel připomínky k navrhovanému řešení. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě i na webu obce. Náklady na nové chodníky a zastávky obec odhaduje na zhruba 1 milion korun. Z Kamenného Újezdu na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemá mezi sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu, který má být příští rok 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ze strany opozice o kampaň před říjnovými volbami.
3: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
1: Ke svolání schůze je potřeba 50 hlasů. Kromě lidovců hlasování podpoří i ODS a TOP 09.
0: Sport.
1: Dvě zítřejší dohrávky uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Hradec Králové chce po nedělní výhře nad Spartou zaskočit dalšího favorita Viktorie Plzeň. Ve druhém utkání přivítá Jablonec od 17 hodin Ostravu. Plzeň se představí v Hradci o 2 hodiny později.
0: Počasí.
1: V noci jasno nebo skoro jasno, postupně přibývání oblačnosti, kránomísty přeháňky nebo déšť, ojediněle i bouřky, teploty 17 až 14, na horách až 11 stupňů. Zítra převážně zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne srážky četnější, ojediněle bouřky, teploty do 23 stupňů. Aby jo na jedničce, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda u Rokycan na křižovatce silnice 183 a Litohlavské ulice a také na Klatovsku na silnici 171 na výjezdu z obce Podmokly na Dražovice. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
5: Zdravím posluchače.
4: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
5: samozřejmě
4: uvedli?
5: Samozřejmě, jako vždy.
4: Povídej.
5: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Zvědav?
0: No,
1: no, já ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ano. Ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stále zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali.
1: Mnoho let.
0: Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takového, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už je hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, když je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý a je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat. Podu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zdravím pana Pouska.
1: Děkuju.
0: A přejím Ačko.
2: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
0: halo,
2: to je zrovna ten případ. Vy nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
0: Velké Dílavice, Slýpáci, zdravím vás.
2: Ano,
1: zdravím.
2: A co vybíráte?
0: Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
3: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia a přeji si pokračování. Naschledanou.
2: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala od čista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
4: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku od čista do čista. Inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
5: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
4: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
5: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
4: To bych rád.
5: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevyjedou.
4: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
5: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
4: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
5: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl pro chuť.
4: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
5: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
4: Děkuji vám za rozhovor.
2: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
1: Viděl, samozřejmě.
2: Viděl jsi se s ní teď někdy?
1: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu.
2: Ano.
1: Malinkou, kde píše za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti. Něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupení v semaforu, co jsem měl teď 3.9. To s vámi udělali 3.9. To já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforismech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slavka, znala mě. Ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem nebo hru Prospej byla hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo...

0: vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi nějak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
1: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
0: No já jo.
1: Ty jo, ale,
0: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
1: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
0: No, do z, to je takový jako háček a dole jako ocásek.
1: Ano, klička dole.
0: No to já píšu, protože mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
1: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano, pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
0: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou už fajfku a já jsem si to zpět, dělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný, já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
1: Ano.
0: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
1: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
0: A kdo se přiznává, víte?
1: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková, její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ji pustit, baví však Lojzino teplou směroch s povojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma a kde si, co si, na nakonec ju pustím. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde o koho výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned sa objali, ptúlali, Lojzíčku, kde sa tady bereš? Ale Františko, co ti budú cigániť? By o mne smutno po tobie, to sem dojev za tebou sa trochu potešiť, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku. Tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebolo čo divý, týden spolu nebyli, já bych nebyl lepší, když byli teprů roh svojí. Ale v tom najlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu sa s váma rýpať, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funiel, jak divočák v pohode. Policaj praví, podívajte sa. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peniaženku, vtedy sa mu to v hlavi akci rozležalo. Praví si, hrdek, jak to je možné? Ja 50 a moja 100. Ptá sa toho policajta, počúvajte. Jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí, abyste...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršule Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju, takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
2: Nevím, já jsem viděl třikrát křivoklád v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když tehdy dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano, v dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B, a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek, je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju. A bouřlivý potlesk za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900, si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosím, abych Vlaďku Kozderkovo. Děkuji.
3: Já děkuji také. Naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím. Tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objavili v Budějovicích. Stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že se patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laďku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laďce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
7: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
7: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
7: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
7: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
7: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
6: Láry možná. To připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
7: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
6: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud Mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle. A on se neoddával pití alkoholu.
7: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
6: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v Lázních.
7: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
6: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stěrskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelejí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stěrská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelejí se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelí se mraky?
3: Ne, tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí. Tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako...
3: Tak to ne. To
1: asi ne. Spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo
3: to, z posluchačů. Byla to hezká písnička, ano. Jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze
1: a kdy ti to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout, kdy tě napadlo?
3: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je Indifferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, anebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Leďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselej, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od mých posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerosekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rosekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo, plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. Vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Ho, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel, těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš na konec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Průzkumy na Klatovsku neodhalily látky používané jako chemické zbraně, oznámil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Lidé z Plzně a okolí jsou spokojeni s nabídkou kultury ve městě. Na základní školy by se měla vrátit polytechnická výchova. A zítra čekejte většinou zataženou místy i srážky, teploty do 23 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například iperit, sarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je významně kontaminovaná. Podle něj je tam velké množství znečištěné zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami, například rtutí nebo arsenu. Na průzkum proto naváže sanace, která má začít na konci září. V Klatovech se chystá další oprava mostu v Dukelské ulici. Během rekonstrukce přilehlé nádražní ulice už byly opraveny povrchy a zalité mostní spáry. Teď naváže údržba, a to za plného provozu. Více k opravám dodá mluvčí Klatov Radmila Nagovská.
2: Po polovině září budeme provádět údržbu lávky v ulici Na Chmelnici. Součástí prací bude kompletní obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce a další nezbytné údržbové zásahy. Také tato akce je plánovaná bez omezení provozu.
1: Lidé z Plzně a okolí jsou spokojení s kulturní nabídkou ve městě. Ukázal to průzkum, ve kterém odpovídalo téměř 1300 lidí. Město zjišťovalo informovanost o kulturním dění, jak lidé hodnotí kulturní zařízení nebo akce na plzeňských náplavkách. Z výsledku vyplývá, že drtivá většina respondentů je s nabídkou spokojená. Opačně se vyjádřilo 8% dotázaných. Lidem se líbí pestrost a četnost akcí, nabídka divadelních představení nebo akce ve veřejnosti. Prostoru. Naopak za hlavní bariéry považují nedostatek volného času a cenu vstupného. U starších lidí se přidává dostupnost a bezpečnost. Město o tom informuje na svém webu. Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. Ta se v následujících letech postupně rozšíří do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělávání a kompetence Tomáše Hembergera půjde o kombinaci klasických řemesel s moderními technologiemi, jako je například 3D tisk.
3: Právě do těch očekávaných výstupů učení se promítly konstrukční a technologické dovednosti. Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiema, je tam vlastně i akcent na technologie v domácnosti. Jsou psány velice moderně, skutečně s akcentem na ty současné technologie.
1: Strategie počítá i s tím, že střední školy s technickým zaměřením budou více spolupracovat s firmami při praxích studentů. Sport. Dalším asistentem trenéra české fotbalové reprezentace Santiho Denii bude jeho někdejší spoluhráč z Atlética Madrid, Radek Bejbl. Jeho jmenování dnes schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Španělský kouč si hned při nástupu do funkce přivedl jako prvního asistenta svého krajana Pabla Ama. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně přibývání oblačnosti, kránomísty přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Teploty 17 až 14, na horách až 11 stupňů. Zítra zataženo nebo skoro zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne srážky četnější, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách do 19 stupňů. Povane mírný západní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se stala v Plzni v Nepomucké ulici na Slovanech mezi křižovatkami ulic Štefánikova a Namezi. Srazila se dvě osobní auta. A nehoda je také na silnici 1/20 u Starého Plzence, kde auto nabouralo do svodidel. Na místě zasahují policisté, buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobrý den. Srdeční arytmie už dávno neohrožuje jen seniory. Je to tak. S kardiologem Vlastimilem Vančurou v příštích minutách probereme varovné příznaky, které by i mladé lidi měli okamžitě poslat k lékaři. Z ordinace vás pak vezmu rovnou do kina. Blížící se 39. ročník festivalu Finále Plzeň totiž nabídne vedle 20 filmových premiér v čele se snímkem Divočina překvapivě i cvičení jogy.
0: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
4: Vítejte u úterního dne v kraji s datem 8. září, máme krátce po 17. hodině. No a hned po první písničce od Ilony Čákové vám nabídneme bleskový souhrn dnešních regionálních událostí. No a do 18. hodiny pak přidáme ještě aktuální reportáže i zítřejší předpověď počasí. Příjemné odpoledne přeje Ondřej Kapic.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Vítám Andreu Samešovou.
2: Pěkné úterní odpoledne. Nález kontaminované zeminy a chemikálí na Šumavě nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jedná se o místa, kam lidé stejně nemohou. Pro pěší a cyklisty se tak nic nemění. Dnes to řekl mluvčí parku Jan Dvořák. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes uvedl, že během průzkumu se našlo v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 20 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako jsou dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. První etapa sanace má začít 21. září. V Plzni vrcholí přípravy na filmový festival Finále. Začne 25. září a diváci se mohou těšit na více než 100 filmů, z toho na pětinu premiér nebo předpremiéry. Jednou z novinek bude cena diváků, která na přehlídce zatím chyběla. Dnes to potvrdila ředitelka Finále Eva Vruňková-Košařová.
3: Upřímně i diváci si oni říkali, i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají.
2: Podrobnosti si můžete poslechnout v našem vysílání už za několik minut. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji se na konci prázdnin mírně zvýšila. Na konci srpna činila 4,2%. Podle dnešních údajů krajské pobočky Úřadu práce v Plzni bylo bez pracovního místa 17 715 lidí, zhruba o 420 více než na konci července. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v Plzeňském kraji, aktuálně 5%, má Rokycansko, naopak nejnižší 3,8% vykázalo Jižní Plzeňsko. Blíží se Světový den srdce, připadá na 29. září. Dnešním hostem Českého rozhlasu byl proto docent Vlastimil Vančura z kardiologické jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice Plzeň, který připomněl, že stále více lidí trpí srdeční arytmií. Přestože onemocnění souvisí hlavně se stárnutím populace, přibývá i mladých pacientů. Lidé by podle něj neměli podceňovat příznaky.
4: Nejzávažnější příznak je, když ten pacient začne ztrácet vědomí. Když má ztrátit vědomí, vždycky má být vyšetřen.
2: Podrobnosti uslyšíte za půl hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, 17 hodin 14 minut, dobré odpoledne. Desítky snímků, zhruba 20 premiér a také řadu hostů nabídne letošní 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. V Měšťanské besedě začne v pátek 25. září. Už teď ale organizátoři odtajnili program a třeba i to, který snímek letošní finále otevře. Bude to film režisérky Evženie Brabcové Divočina.
1: Nám přišlo, že to je originální debut ženské filmařky, která se vymezuje k aktuálnímu tématu přípravy na konec světa.
2: Vysvětluje umělecká ředitelka festivalu Lenka Tyrpáková, proč letošní ročník festivalu Finále otevírá právě snímek Divočina.
1: Bavilo nás vlastně to uchopení toho tématu forální zpracování. Tam vidíme Kláru Isovou podávat skvělý, takový jako niterný psychologický herecký výkon.
2: Festival nabídne desítky různě zaměřených filmů, které můžou cílit pokaždé na jiného diváka, a to včetně těch, kteří dávají přednost vážnějším tématům.
1: Můžu zmínit třeba Oscarového kandidáta za Českou republiku, kdyby se hluby proměnily ve zlato, který otevírá téma alkoholismu. Soutěžním slovensko-česko-maďarském dramatu Pramen se vlastně otevírá ještě nevyřešená kapitola československých dějin o násilné sterilizaci romských žen.
2: Vůbec poprvé letos získá některý ze snímků diváckou cenu. Podle ředitelky festivalu Evy Veruňkové Košařové nad ní ale organizátoři už nějakou dobu přemýšleli.
3: Upřímně i diváci si oni říkali, i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají. Diváci dostanou při příchodu nebo při odchodu papírky a klasicky budou zatrhávat známky a z toho samozřejmě potom se spočte ten vítěz.
2: Možná, že motivací někoho pro to navštívit filmový festival je to být blízko nějaké filmové hvězdě. Logicky se zeptám, zda se budou moci diváci v úzovkách někoho dotknout.
3: Ty jména samozřejmě každým dnem se teďka potvrzují. Pramen přijede uvést Aňa Geislerová, obě sestry Geislerovy tady budou k dokumentu Dvě deci tuše, k filmu Divočina Klára Isová, Juraj Loj, Jan Lasák, k filmu Čikačeka přijede Honza Cina, Pavla Tomicová, Pět švestek přijede uvést Jan Svěrák, Bára Baziková s Helenou Třeštíkovou přijedou uvést svůj dokument právě o Báře Bazikové. Josef Trojan přijede uvést film Nepela. Zakončovací film Virbl, tak mimo jiné v delegaci bude David Švehlík. A jak říkám, je těch jmen opravdu hodně a každý den přibývají.
2: Tereza Cicvárková je studentka Západočeské univerzity v Plzni, fakulty umění a designu Ladislava Sutnara a je taky autorkou ceny diváků. Máme ji před sebou, je z kovu, což je teďko poznat podle toho, jak to zacinkalo. Základem je ohnutý plech, ve kterém je vyřezán obrys ledňáčka.
4: Chtěla jsem zpracovat nějaký moment, nějaký akt, kdy ledňáček letí do té vody, což je pro něj velmi specifické a loví si tu svou trofej, kterou potom odnáší. Proto právě jsem teda vycházela ze stylistiky toho ledňáčka, který se postupně potápí, takže v první části té ceny je sileta ledňáčka z části a v druhé je už jenom ten ocásek, který končí ve vodě.
2: Letošní mezinárodní festival Finále začne v plzeňské Měšťanské besedě v pátek 25. září. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
2: Počasí u nás chystá dramatický obrat. Tropické třicítky už brzy vystřídají bouřky a citelné ochlazení. Jestli se s létem už definitivně loučíme, to zjistíme za pár minut.

0: Český rozhlas Plzeň, úterní den v kraji, 17 hodin 25 minut. Počasí. Zdravím po telefonních linkách meteorologa Josefa Cinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Za námi je tropický den. Otázkou je, jestli ještě nějaký takový přijde. Přesto mě napadá, jestli padaly dnes rekordy.
1: Tak

0: padaly, skutečně překonán byl i to posud platný rekord pro ten dnešní den z roku 2024, kdy byla v Dobřanech naměřena hodnota 31,6 desetin stupně Celsia. Tento rekord se nám dnes podařilo překonat celkem na 4 stanicích. Nejvyšší teplotu jsme dnes naměřili tady u nás v Plzni na Mikulce, a to 32,5, no a druhou nejvyšší hodnotu 32,3 desetiny stupně pak schodně zaznamenaly stanice Plzeň Bolevec a také Dobřany.
1: Počasí ale dozná určitě brzy změny. Bude to už dnes v noci?
0: Tak spíše až během toho zítřejšího dne, i když v noci již zaznamenáme přece jenom už nějakou změnu. V první polovině noci na zítřek bude ještě jasno nebo skoro jasno, v té druhé polovině pak začne oblačnosti s přibližující se studenou frontou přibývat, obloha se začne zatahovat a k ránu se pak především v té západní polovině plzeňského kraje přidá místy občasný déšť nebo přehánky a vyloučit zcela nelze ani takovou případnou ranní bouřku, spíše ale s malou pravděpodobností. No a nejnižší ranní teploty 17 až 14 stupňů, no a ten zítřek nám přinese tedy výrazně odlišnější počasí. Z Německa k nám dorazí studená fronta, která nám přinese tedy citelnější ochlazení. Zítra nám tedy navíc zaprší, po celý den nás bude provázet počasí s velkou oblačností, zataženo nebo skoro zataženo. No a během dne se postupně občasný déšť nebo přehánky rozšíří na většině našeho území. No a opět ojediněli by se mohly především v té východní polovině kraje objevit i případné bouřky. No a k ustávání těch srážek by pak mělo docházet až v průběhu večera. No a co se týká teplot, tak dnes jsme naměřili tropické hodnoty, zítra už to tak nebude. Ty nejvyšší denní teploty zítra očekávám již pouze mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Čekáte nějaké vyšší úhrny srážek zítra?
0: Tak na bouřkách výjimečně by se mohly objevit úhrny až kolem 10, případně 15 mm, ale obecně by se ten zítřejší den srážkově měl vejít zhruba do 10 mm.
1: Říká meteorolog Josef Cink, děkuji za předpověď a přeji pěkný večer. Naslyšenou.
0: Díky. Hezký podvečer. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Počty pacientů se srdeční arytmií strmě rostou a stále častěji ohrožují i mladší generaci. Nenechte své zdraví náhodě a zjistěte, jaké nenápadné varovné signály těla nesmíte za žádnou cenu ignorovat. Mluvit o tom budeme v dnešním Dni v kraji hned po Pavlu Bobkovi.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Houston. 3,5 minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Plzeň. Srdeční arytmií trpí stále více lidí. Ačkoliv se jedná o onemocnění, které patří především k vyššímu věku, nevyhýbá se ani mladým lidem. Připomněl to náš dnešní host, docent Vlastimil Vančura, vedoucí lékař oddělení arytmologie kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Moderátorku Ivu Kokešovou proto mimo jiné zajímalo, jaké příznaky by měly člověka před poruchou srdečního rytmu varovat a v jakém okamžiku by měl navštívit lékaře.
1: Takový nejzávažnější příznak je, když ten pacient začne ztrácet vědomí. Když má ztráty vědomí, vždycky má být vyšetřen, respektive každá ztráta vědomí, zejména u člověka, který už nějakého věku dosáhl, tak má být vyšetřena příslušným odborníkem. Takže to je taková nejzávažnější symptomatologie poruch srdečního rytmu, ale nemusí to samozřejmě být jenom způsobeno poruchou srdečního rytmu. Těch příčin ztrát vědomí je celá řada. Dalším významným symptomem je bušení srdce, které může být vnímáno, jak už jsem řekl, různě, ale hlavně je vnímáno nepříjemně. Je s výhodou, když ten pacient si sám umí změřit tep a dokáže to ještě nějak specifikovat a úplně nejlepší je, když si stihne někam doběhnout na natočení EKG, jak nám už přijde s hotovou EKG křivkou v době, kdy tu poruchu srdečního rytmu nepříjemně vnímanou měl.
2: Takže nepříjemně vnímaná porucha srdečního rytmu, to ještě neznamená, že když se rozběhnu za přijíždějící tramvají, rozbuší se mi srdce, teče mi po zádech pot, tak to ještě není pro vás, pane doktore, vidíte.
1: Tak já teda bušení srdce při sportu rozhodně nevnímám jako nepříjemné, vnímám to naopak jako nutnou součást toho, aby člověk podal nějaký fyzický výkon a naopak, když to srdce nedokáže při fyzické zátěži zrychlovat, tak je to špatné a pokud to dosáhne určité míry, tak my to zase umíme opravit tím, že implantujeme kardiostimulátor.
2: Odpočívá někdy srdce? Srdce bije 24 hodin denně, odpočine si někdy, když spíme, dá se říci, že si trochu odpočine od té své neuvěřitelné celoživotní práce?
1: No, srdce je takový specifický sval, který odpočívat nepotřebuje, že liší se od těch příčin pruhovaných svalů, které máme třeba na rukách a od těch hladkých svalů, které máme zase třeba v trávicí trubici a odpočívat nepotřebuje. Takže v podstatě se dá říct, že srdce neodpočívá a pořád nějakým způsobem tam probíhá nějaká aktivita, takže odpočívat nemusí. Den v kraji.

0: si teď v dnešním vydání Dní v kraji budeme povídat o první pomoci, protože žáci, ale i dospělí si mohou vyzkoušet trénink právě první pomoci na figurínách, a to prostřednictvím virtuálních brýlí. Tour s názvem Moc pomoc začala dnes v Plzni a následně se přesune i do dalších krajských měst. Na jejím konci by mělo být 15 000 lidí, kteří dokážou zasáhnout v krizové situaci.
1: V jedné z hal je asi 50 figurín připravených pro studenty, kteří si tu zkouší první pomoc. A mezi nimi i žáci primy z plzeňského gymnázia Františka Křižíka. Jak to šlo?
2: Dobrý.
1: Zkoušeli jste si to poprvé?
2: Já už jsem si to zkoušel párkrát.
3: Já taky.
2: Na nějakém táboře nebo takhle.
1: Takže už jsi to trošku uměl?
2: Jo.
1: A naučili jste se něco nového?
3: Jo, naučila. Třeba tu správnou frekvenci toho.
2: Jo, tu frekvenci a jak hluboko. A nebo koukání na ten hrudník a tak.
1: Žáci se tady zkouší i vědomostní test. Jak se jmenuješ?
4: Eli.
1: Co jste tam měli za otázky?
4: Kolik zubů může mít člověk v dospělosti?
1: Tak to se týkalo lidského těla?
4: Jo.
1: Bylo to těžké pro tebe?
4: Moc ne, jenom dvě chyby.
1: A zkoušel jsi už tu první pomoc tady?
4: Jo. Bylo to takový dobrý, že to jako udělali takhle do virtuální reality.
5: Já se jmenuji Adi.
1: Jak jsi to užila?
5: Jo, dobře, mi se líbilo, jak to vypadá jako reálu.
1: Už jsi se zkoušela někdy první pomoc?
5: Jo, už asi tak milionkrát, takže už jsem to uměla.
6: Tady teď, co trénují na té tour dopoledne děti, tak je zejména neodkladná resuscitace.
1: Říká viceprezidentka Českého červeného kříže Jana Majrychová.
6: Oni se v tom virtuálním scénáři vlastně přenesou do reálné situace, kde leží člověk a oni skutečně jsou v podchodu nebo na ulici a mají tam někoho, kdo nereaguje, nedýchá.
1: Co říkáte tady na tu tour, jak to pomůže lidem?
6: Já myslím, že to hlavně pomůže tomu rozšířit tu důležitost první pomoci a to, že tam máme ty moderní prvky a do výuky přinášíme nové technologie po celé republice. Nejenom mezi děti, protože to je nejenom pro děti na školách, ale odpolední bloky jsou i pro veřejnost.
7: Systém je postavený tak, že vy tím, že projdete prvním tréninkem, se automaticky zapojete do iniciativy Moc pomoc a vám se ten systém vždycky sám ozve a vyzve vás, že je potřeba si znova tu dovednost obnovit.
1: Vysvětluje zakladatel VR Rescue Marek Bárdy. Takže po dvou letech by si to člověk měl jít obnovit.
7: Po dvou letech bude vyzván systémem automaticky a bude mu nabídnutá síť veřejných VR pointů, kam bude moc vždycky zdarma přijít a vyzkoušet si to.
1: Jakou účast očekáváte na všech těch zastávkách?
7: Kapacitně jsme schopní odtrénovat 20 000 lidí. Náš předpoklad je, že zvládneme 15 000 lidí.
1: Moc pomoc tour se během podzimu zastaví ještě na dalších 11 místech. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
9: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já. Jo, jako já, kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kde nepřekvapí.

až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

Can I move down? Yeah. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: serce zgarną, trzeba zejdra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Plzeňské divadlo J.K. Tyla připravilo v nové sezóně lektorsko-edukační centrum s názvem Tylec. Už za chvíli řekneme, o co konkrétně jde.
2: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbyrohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbyroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 3:45, 5 minut, pěkné úterý s Českým rozhlasem Plzeň a s pořadem Den v kraji. Poznat divadlo i z jiné perspektivy než z hlediště nabízí Lektorsko-edukační centrum Tylec, které od nové sezóny spouští divadlo J.K. Tyla v Plzni. V čele centra stanul dosavadní dramaturg muzikálového souboru Pavel Bár, se kterým hovořila redaktorka Anděla Blašková. Ptala se mimo jiné na to, proč je centrum pojmenované právě Tylec.
1: Tylec je zkratka. Je to zkratka LEC, Lektorsko-edukační centrum divadla Josefa Kajetána Tyla. Co je naším úkolem, my chceme propojovat tu naši divadelní uměleckou tvorbu se vzděláváním a s publikem a veřejností. Chceme našim divákům ještě více otevřít dveře do našeho divadla, ještě víc jim přibližovat to, co tady děláme a to, jak vznikají naše inscenace, co všechno je zatím, ale i třeba nějaký kontext těch děl, přibližovat jim divadelní jazyk, zvlášť třeba u těch náročnějších činoher nebo oper. Zkrátka chceme jít divákům blíže.
2: Kterým konkrétním divákům chcete jít blíže? Čili ptám se, jaké věkové kategorie se mohou do Tylce přihlásit?
1: Ty naše aktivity budou určeny divákům všech generací. My se budeme nejvíce zaměřovat na ten segment škol a dětí školního věku, ale připravujeme i programy pro rodiny s dětmi, pro seniory, ale i pro širokou veřejnost. Vždycky bude záležet na tom, jaký konkrétní program to bude. Diváci, kteří budou mít zájem, najdou všechny informace na našem webu tylec.dkt.eu, kde si právě podle těch věkových kategorií budou moci nalézt program, který je zajímá, ať už to bude dramaturgický úvod, lektorský úvod, workshop k některé inscenaci, nebo třeba divadelní procházka či prohlídka divadla. Těch aktivit bude postupně přibývat, teď jich je tam zatím poměrně málo, ale s tím, jak se naše činnost bude rozjíždět a rozvíjet, tak jich bude víc a víc.
2: Já jsem zmínila, že se budou moci zájemci přihlásit. Přesto, jak to bude fungovat? Opravdu se budou přihlašovat nebo prostě přijdou a účastní se?
1: Vždycky bude zase záležet na konkrétním typu programu, třeba ty dramaturgické úvody, které budou nově moderované a budou před více představeními než doposud, kdy to bylo jenom před premiérou, tak budou zdarma a budou určeny všem divákům, kteří zkrátka přijdou. Většina těch ostatních aktivit, jako budou třeba ty workshopy nebo ty lektorské úvody, tak vzhledem k tomu, že jsou určené pro menší skupinu účastníků, tak vždycky bude nutné si koupit vstupenku předem, aby jsme věděli, jestli je ta kapacita naplněná, a doufám, že vždycky bude.
2: Jaké máte plány do budoucna s tímto programem?
1: My jsme připravili základní první aktivity, některé lektorské úvody, tuto chvíli zejména pro inscenace, které jsou určeny dětem a školám, ale chceme právě ještě více dělat ty aktivity pro veřejnost, tak aby i běžní návštěvníci se dozvěděli o té naší činnosti a o umělecké tvorbě mnohem víc.
3: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 4 minuty bude 18 hodin.
1: Den v kraji.
0: Plzeňská lukostřelkyně Marie Horáčková se chystá na finále světového poháru v Mexiku. Mistrně světa z roku 2023 se kvalifikovala na vrcholný podnik sezóny. Se svými konkurentkami změří úřadující mistrně republiky síly už v neděli. Poslechněte si rozhovor s Marií Horáčkovou v našem zítřejším vysílání. Na Šumavě můžete navštívit několik hradů a zřícenin, tím největším a určitě nejnavštěvovanějším je Kašperk. Méně známá je pak zřícenina hradu Pajrek u Nýrska a vyhledávanou je i zřícenina hradu Kunčvart u Strážného, no a pak zřícenina Vítku v Hrádek nad Lipnem. Mezi tyto zajímavé památky se pak řadí také zřícenina hradu Hus nad řekou Blanicí, kam vás pozveme v našem seriálu Příběhy nejen šumavské. No a také máte doma nějaký krásně malovaný džbánek, který s láskou opatrujete, nebo se s ním naopak těšíte při každodenním používání. Právě na džbány, džbánky a také jejich výrobu se podíváme v zítřejším špalíčku lidových písní. Ondřej Kapic přeje pěkný večer, zítra naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Sanace kontaminovaného území na Šumavě nijak neomezí turistický provoz. 22. základní škola v Plzni bude mít novou sportovní halu. A zítra čekejte většinou zataženo, místy přeháníky nebo i déšť, teploty do 23 stupňů. U zpráv přeje pěkný večer Andrea Samešová. Policie nepřetržitě hlídá část bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě. Jak oznámil ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy, našlo se tam 200 sudů s nebezpečnými látkami a 1000 tun kontaminované zeminy. Sanační práce mají začít 21. září. Podle mluvčího šumavského parku Jana Dvořáka ale nebude nutné uzavírat žádné turistické trasy.
2: Zabezpečená kontaminovaná oblast je mimo značené turistické trasy a díky tomu žádná právě z těchto turistických tras nemusí být z tohoto důvodu uzavřena.
0: Sanace lokality podle ministra potrvá do června 2028. Na 22. základní škole v Plzni na Doubravce pokračuje stavba sportovní haly. Školu navštěvuje 650 žáků, kteří mají k dispozici jedinou tělocvičnu. Nová hala bude větší, počítá se s hledištěm a malým sálem s posilovnou, říká ředitel školy Josef Řičica.
3: Výstavba znamená i určitá hluková nějaká omezení, takže během září a října tady budou jezdit bagry, nakladače, bude tu velký stavební ruch. Nicméně samozřejmě to má i tu pozitivní stránku a to, že vlastně příští rok od 1.9. bychom se všichni měli těšit na novou sportovní halu, nové velké krásné moderní prostory a to převažuje ty negativní stránky.
0: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO jednal s prezidentem Petrem Pavlem o změnách ve zdravotnictví. Mluvili o centralizaci vysoce specializované péče anebo elektronizaci zdravotnictví. Ministr po schůzce řekl, že prezidentovi představil i návrh, podle kterého by proti chřipce očkovali také lékárníci. S tím nesouhlasí koaliční SPD.
4: Pan prezident tento návrh spořil, dává mu smysl, já jsem ho vysvětloval vlastně ty důvody. Zaprvé je to něco, co vidíme, že je běžné ve většině zemí Evropy a hlavně cílem je, abychom u nás zlepšili proočkovanost proti chřipce, která je jedna zase z nejnižších v Evropě.
0: Americký prezident Donald Trump telefonoval se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o skončené misi amerických vyjednavačů. Steve Witkoff a Jared Kushner o víkendu navštívili Moskvu a Kyjev s cílem obnovit jednání o ukončení války proti Ukrajině. O dnešním telefonátu informoval Kreml, podle kterého oba prezidenti mluvili také o možné výměně vězňů. Putin pak Trumpa seznámil s děním na bojišti a řekl, že Rusko nechystá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Sport. Hokejový útočník Ondřej Pšenička končí v extraligové Plzni. 25-letý hráč se s klubem domluvil na předčasném ukončení smlouvy. Západočeši o tom informovali na svém webu. Pšenička přišel do Plzně před rokem ze Zámoří, kde působil v univerzitní soutěži. Za Škodu odehrál 42 utkání, vstřelil 3 branky a přidal 2 asistence.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně přibývání oblačnosti, kránu místy přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 17 až 14, na horách až 11 stupňů. Zítra zataženo nebo skoro zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne srážky četnější, ojediněle i bouřky. Teploty 20 až 23, na horách do 19 stupňů. Povane mírný západní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda zablokovala provoz na silnici 20 u dálničního nájezdu u Starého Plzence, kde havaroval motorkář. Doprava se odklání po objízdné trase. V Plzni v Jateční ulici poblíž benzínky MOL došlo ke střetu auta s motocyklem a v Republikánské ulici v Plzni na Doubravce srazilo auto cyklistu. Nehodu už vyšetřují policisté.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky.

Vážení posluchači, u dnešního pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestránková. Dnešní díl bude o vojně a vojácích, ale především o hudbě, která k vojně bezesporu patří. Za vojenskou hudbu se považuje už doba jednoduchých dechových nástrojů či bubnů, které společně sloužily k předávání signálů a pomáhaly udržovat rytmus vojáků při nástupu či při útoku. Vznik skutečných vojenských hudeb, tedy orchestrů či kapel, je datován do dob rakousko-uherské armády. Čeští vojenští hudebníci se mezi prvními zasloužili o vznik autorských pochodů, které mají u nás velmi silnou tradici. Vedle profesionálních orchestrů si vojáci taktéž zakládali vlastní amatérské kapely, které se v době volna věnovaly dechové i taneční hudbě. A ti, kteří zrovna nehráli, často zavítali na vesnickou tancovačku, stejně jako je tomu v další písni Valčíku Třeboňská kasárna v podání Rožmitálské venkovanky.

Budíček a večerka, to jsou nejznámější vojenské signály. Vězte ale, že se jich používala spousta. Například existoval signál pro poklus, pochod, signál pro slezení z koně, signál pro útok, pro ústup, signál pro poplach nebo i pro směr vojska napravo nebo nalevo. No a dokonce i signál, že je čas na oběd. Zápis not pro tyto signály lze najít v digitální studovně Ministerstva obrany České republiky a když si je podle not zaspíváte, určitě si je vybavíte například z některých pohádek. Tyto signály jistě nechyběly v bitvě u řeky Drýny v září roku 1914, kde se utkaly armády Srbska a Rakousko-Uherska. O tom nám nyní zahraje Lipkovanka.

Předchozí písně nám ukázaly, že vojna může být smutná i veselá. Jednotné vojenské hudby se začaly zakládat v lednu roku 1919 v nově vzniklém Československu. Nejvíce kapel měla armáda v roce 1933. Bylo to neuvěřitelných 53 orchestrů. Všechny byly na profesionální úrovni a reprezentovaly i v zahraničí. Počet orchestrů se různě proměňoval a samozřejmě největší regresy zaznamenal během druhé světové války. Po roce 1945 se hudby začaly obnovovat, ale každým rokem se jejich počet měnil a jejich skladba se reorganizovala. Postupně se stávalo, že nebylo dostatek profesionálních vojenských hudebníků a místa v orchestrech zastávali i vybraní vojáci prezenční služby, kteří dobře ovládali hudební nástroje. Po vzniku České republiky a další reorganizaci v roce 1993 existovaly posádkové hudby Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Litoměřice, Olomouc, Praha, Tábor, Vyškov a ústřední hudba armády České republiky Praha. Celkem tedy 10.

Stejně jako byla smutná předchozí píseň o čekance v podání Křídlovanky, stejně smutný byl i osud posádkových hudeb u nás. V roce 1994 skončila činnost posádkové hudby v Českých Budějovicích, v roce 1997 v Litoměřicích a Vyškově, v roce 2003 v Brně a Karlových Varech, v roce 2008 v Praze, 2009 v Táboře a Hradci Králové. Dnes v rámci Armády České republiky působí pouze Ústřední hudba Armády České republiky a posádková hudba Olomouc. Dodejme, že vedle vojáků mají svůj reprezentativní orchestr i policisté, a to hudbu Hradní stráže a policie České republiky.

Dohrála nám Březovanka a nyní nás čeká legendární píseň, legendární vojenský útvar a legendární kapela. To vše shrnuje název Pětatřicátníci. Historie 35. pluku sahá až do 17. století do dob osmanského tažení na Vídeň. Od roku 1771 byla jeho posádkovým městem Plzeň. Vítězně bojovali pětatřicátníci například proti Napoleonovým vojskům roku 1809. Během první světové války byli součástí československých legií a bojovali na většině evropských bojišť. Slavné vojsko bylo zrušeno roku 1939 po obsazení Československa nacistickou armádou, ale po válce bylo obnoveno. Muselo se ale přestěhovat do Domažlic a přišlo o své číselné označení. K úplnému zrušení došlo roku 1992. Dnes se ale k odkazu pětatřicátníků hlásí vojáci pěší roty aktivních záloh při krajském vojenském velitelství Plzeň, kteří se účastnili v roce 2003 mírové operace KFOR v Kosovu. K pětatřicátníkům, stejně jako k většině vojenských praporů, patřila i vojenská kapela, která je provázela ve slavných bojích. Po zániku pluku byla v roce 2002 obnovena kapela 35. pěšího plzeňského pluku Foligno, která v té době se stávala ze studentů a pedagogů plzeňské konzervatoře, členů plzeňské filharmonie a amatérských hudebníků. Činnost kapely přetrvává dodnes a je nedílnou součástí plzeňského kulturního života. Vážení posluchači, doufám, že se vám dnešní díl o vojácích líbil. Pro dnešek se s vámi tímto loučí Věra Kestřánková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

Na vlnách rádia vašeho kraje se právě v tuto chvíli přihlašuje Miroslav Šimandl se špalíčkem lidových písní. Krátké slovní vstupy budou o kdysi tvrdé měně, groši. A v melodiích, které jsem do pořadu vybral, se různá platidla objevují. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Stříbro bylo od starověku považováno za platidlo. Využívalo se v Mezopotámii, ale i ve střední Evropě. Stříbro, krom své peněžní funkce, mělo vždy i významné praktické, později i průmyslové využití. A v neposlední době začíná být populární jako investiční komodita. U nás proslul hlavně pražský groš, o kterém bude dnešní špalíček.

pražský groš, latinsky grossus pragensis, byla stříbrná mince, kterou nechal na základě mincovní reformy razit od roku 1300 Václav II. Tato mince byla v své době ve střední Evropě rozšířeným platidlem. Dělil se na 12 menších parvů, tedy něco jako haléřů. Po celou dobu své ražby měl v podstatě stejný obraz líce i rubu. Lícní strana nesla obraz české královské koruny, jméno panovníka a text v překladu z boží milosti král český. Na rubu byl český lev a opis Grossi Pragensis, groše pražské.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, dnes na téma kdysi tvrdé měny groše. Ražbu pražského groše podnítil hlavně nález bohatých stříbrných ložisek v Kutné Hoře a hospodářský rozvoj země, která tehdy patřila k nejvyspělejším v Evropě. Václav II. Si proto pozval do Čech italské právní a finanční poradce, kteří králi pomáhali sestavit zákony, jejichž součástí byla také mincovní reforma. Tou se zaváděla ražba pražského groše a zakazoval se oběh neraženého

pražský groš byl velký a těžký. Vážil zhruba 3,5 gramu. Vyznačoval se také velkou ryzostí s podílem více než 90% ryzího stříbra. A ptáte se mě, co si za groš bylo možné koupit? Tak například za 3 groše se tehdy dali pořídit boty a za 5 grošů i sele. Pražský groš byl velmi oblíben a používal se i jako platidlo za hranicemi českých zemí.

Přestože si král Václav II. Přál, aby jeho mince byla v uvozovkách věčná, postupem doby klesala její váha a ryzost. A tak původní václavské groše se staly určitou magickou měnou. Sloužily například některým alchymistům jako základ pro celou řadu experimentů, převážně v souvislosti s přeměnou látek, ale i s výrobou různých elixírů.

Na závěr dnešního grošovaného špalíčku jsem si nechal ještě tyto zajímavosti. Ve starých záznamech se našly i pokusy při výrobě elixíru mládí, kde měl groš své nezastupitelné místo. Polský šlechtic, alchymista a lékař Michal Sendivoj prý za svou úspěšnou transmutaci, což je přeměna chemických prvků na jiné, dostal v roce 1604 od císaře Rudolfa II. Unikátní pražský groš. Až do své smrti si ho velice vážil. Přátelé, a touto zajímavostí o pražském groši končí i dnešní špalíček. Pokud se vám líbil, je mi potěšením. Zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj kvůli chemikáliím v Národním parku Šumava zatím nevyhlašuje stav nebezpečí. Lidovci chtějí kvůli rozpočtu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. A zítra čekajte většinou zataženo, místy i srážky, teploty do 23 stupňů. U zpráv přeje pěkný večer Andrea Samešová. Plzeňský kraj kvůli chemikáliím v Národním parku Šumava zatím nevyhlašuje stav nebezpečí. Má informace, že látky jsou v místě delší dobu a oblast je zabezpečená. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes uvedl, že při průzkumu se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s chemikáliemi. Stav nebezpečí může hejtman vyhlásit, pokud jsou ohroženy životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí. A situaci nelze odvrátit běžnou činností správních úřadů, krajů, obcí nebo záchranného systému. V Plzeňském kraji ubylo volných pracovních míst. Na konci srpna jich bylo 7300. To je ve srovnání s červencem o 300 méně. Podle ředitelky krajské pobočky Úřadu práce v Plzni Pavly Janovské zůstává struktura volných míst stejná.
2: K nejžádanějším profesím stále patří montážní dělníci, obsluha pojízdných zařízení, řidiči nákladních automobilů, stavební řemeslníci, nástrojáři, pracovníci ve stavebnictví a zpracovatelé potravin.
0: Nezaměstnanost se v kraji zvýšila o 0,1% bodu. V evidenci přibylo 424 lidí. Sněmovna by mohla opět hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Přišli s tím opoziční lidovci. Vadí jim návrh rozpočtu na příští rok. Požadují také, aby vláda přišla s novým programovým prohlášením.
3: Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček řekl, že o rozpočtu budou poslanci jednat standardně ve třech čteních. Hlasováním o nedůvěře se podle něj chce proto opozice jen zviditelnit.
4: Samozřejmě to není nic jiného než snaha před volbami, které nás čekají.
3: K návrhu lidovců se postupně připojily i další opoziční kluby. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky jsou kromě rozpočtu ale i jiné důvody, proč chce opozice hlasování o nedůvěře vyvolat.
5: Je tu střet zájmů a konečně Babišistán, kdy tahle vláda útočí na každého, kdo se prostě nechce podřídit.
3: Kdyby sněmovna mohla o vyslovení nedůvěry hlasovat, zatím není jasné. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
0: Argentinec Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Anketu ovládl už 8krát. Naopak mezi 30 nejlepších po 4. za sebou chybí Portugalec Ronaldo. Mezi adepty je 6 mistrů světa ze Španělska. Užší výběr zveřejnili pořadatelé. Vyhlášení se uskuteční 26. října.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne srážky, četnější, ojediněle bouřky, teploty do 23, na horách do 19 stupňů, bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda je na silnici 20 u Starého Plzence, kde havaroval motorkář. Doprava se odklání na Koterov. Na dálnici D5 je nehoda na kilometru 24 u Berouna ve směru na Plzeň a ještě na 2. kilometru před Prahou. Buďte proto za volantem velmi opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Expirace jenom s X a expirace s X a písmenem S. A on je to rozdíl.
2: No, byl to rozdíl, ale dneska už není.
1: No řeknu vám ale, že dnes tedy jsem se setkal opravdu jenom s expirací s X u léku.
2: No, to je právě ono, postoupili jsme. Dříve totiž spisovně tam muselo být to X i to S. Ale protože vlastně při té výslovnosti říkáme jenom jedno to S, tak naštěstí se pravidla pravopisu uvolnila a to S tam už být nemusí.
1: Takže expirace dnes možno psát s X, bez Sk, ale i s tím Skem, když chceme být takový starosvětští.
2: Jistě, že není třeba se modernizovat za každou cenu.
1: Vy jste ale říkala, že dřív mělo to slovo jiný význam, než jenom dobu účinnosti vlastně nějakého léku.
2: On to byl vlastně dlouho, hlavně biologický a medicínský termín ve významu výdech nebo vydechování a ten význam toho slova souvisel s původně s latinou, kde právě byla předpona ex, vy, a pak bylo spirare, jako dýchat. A proto se tam to s zachovávalo. No ale ve chvíli, kdy vlastně je to dnes poměrně běžné slovo a není to termín, který znají jenom někteří odborníci, tak myslím, že se opravdu velmi jako rozumně přistoupilo ke zjednodušení té pravopisné podoby, abychom prostě nedělali zbytečně chybu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdo

0: Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u raflézie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

Lačera Tešukar Šuniben. Dobrý večer. Sam Rado Hojsan Adeživez Amensa. Dnes si budeme povídat o aktivitách spolku Klíče a klíčky a představíme příběh Jaroslava Bungoše, který se karate věnuje od svých 9 let.

0: Arseň Rošambo, Igor Kmeťo a Barbora Botošová. Karate se dá dělat celý život, závodně i rekreačně. Jaroslav Bungoš z Náchodska se tomuto sportu věnuje už od svých 9 let a dnes už jen rekreačně. Sport a pohyb mají v jeho rodině důležité místo a vede k něm i své potomky. Co pro něj karate znamená a co mu za ta léta přineslo, to zjišťoval Karel Sladký.
1: Jak vy jste se dostal ke karate?
2: Za nás děti hrály fotbal a bylo vlastně karate, protože vyšly hvězdy akčních filmů, jako byl Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Vlastně v tom jsme vyrostli a chytlo mě to tak, že jsem to zkoušel a vydržel jsem u toho.
1: Takže to byla ta inspirace?
2: Určitě.
1: Že budete jako Bruce?
2: Někdo chtěl být Winnetou, já jsem chtěl být bojovník.
1: V kolika letech jste začal s karate?
2: Byl jsem u toho asi v 9 letech a učil mě. On to byl sensei, on měl i předky japonský Tanaka. Ten tady byl a učil nás hlavně tu duchovní cestu, než tu bojovou. Potom teda v dospělosti nebo ve starším věku už to bylo takový kontakt víc, ale jinak to bylo vesměs jako v duchovním učit něco do života, chápání, duchovní cesta a takovýhle věci.
1: Takže v tom to především vnímáte?
2: Určitě, samozřejmě v tom nevidím nic násilného, ani násilí, i proti tomu násilím jsem, když teda se to používá, když se to používat nemá, ale jsou mezi náma dobrý i zlý a já jsem zastánce toho, že by se to mělo použít pro sebeobranu.
1: Musel jste někdy použít?
2: Nemusel, jsem člověk, který rád komunikuje, rád vyřizuje spíš diplomatickou cestou věci a nemusel jsem to použít, chvála Bohu, a snad to nepoužiju do konce života.
1: Jezdil jste potom i na nějaké zápasy? To no,
2: ono v té době, když jsem byl já malej, tak ono to nebylo takový wow, jako jsou dneska ty kurzy a kroužky a tohle, všude se to ukazuje, v tu dobu nebyla ta možnost, ale chodili jsme mezi školama nebo mezi klubama, jsme si chodili takhle za závod a bylo to v rámci kamarádských vztahů, ale samozřejmě byli jsme rádi, když jsem šel na tu žiněnku tak a ukázal jsem něco navíc, nebo kolega můj proti mě, ten soupeř, tak jsme si podali ruce a jeden od druhého jsme se vlastně učili, kde jsme selhali. Ten, kdy selhal, tak měl hlavně to, proč selhal vlastně.
1: Kolik roku jste se věnoval v životě karate?
2: Já jsem u toho zůstal do mých 26 let.
1: Takže od těch 9 zhruba do 26?
2: Těch 15-16 roku, no.
1: A cože, jste tak brzo skončil?
2: No manželka, děti a takovéhle věci. No. A už na to nebyl čas a jsem rád, že to pokračuje dál samozřejmě, že už to jsou jiné generace a už to je všechno takový dál, ale snad ta myšlenka toho karate bude na té úrovni, co byla přede mnou, se mnou a snad bude i po mně.
1: A je to dál v té rodině? Děti se věnují karate? Někdo z rodiny?
2: Můj syn se věnuje hlavně teda fotbalu a dcerky baletu.
1: A vy si někdy ještě dáte karate?
2: Určitě koukám na staré filmy, které mě doteďka inspirují, protože to je nádhera, to jak se to zrušilo dřív. Bylo takový přirozenější na oko, ale když tady s mladým do tělocvičný, tak kopnu si do toho pytle.

0: Spolek Klíče a klíčky se věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Nabízí doučování, sportovní aktivity a dva taneční soubory. Tradiční romské tance vede Sandra Kováčová, kterou oslovila Iveta Durduňová.
1: Paní Kováčová, vy jste pracovnice spolku Klíče a klíčky. Čemu se tam vy věnujete?
2: Jsem zaměstnaná jako lektorka tanců a teďka na nový pozici.
1: Kolik dětí máte?
2: Teď jich tam mám 17, ale od září budu nabírat další dětičky, takže si je budu muset rozdělit na malý a na velký.
1: Kdo vám vše kroje?
2: Teď nám je šil Ivan Červeňák.
1: Kolik dětí chodí do spolku?
2: Do té stovky si myslím.
1: Co jejich rodiče mají zájem?
2: Některý rodiče zakazují a některý jsou za to rádi, protože to dítě se vlastně změnilo a uvědomilo si velké hodnoty, že jako je třeba škola, život, jak se mají chovat k rodičům. A někdo prostě zakazuje, takže ono to je takový půl na půl.
1: Čemu se tam vy ještě věnujete mimo souboru tanečního?
2: Děláme tam všichni všechno. Potřebuje člověk pomoc stěhováním, jdeme stěhovat. Potřebuje potraviny, dáme mu potraviny. Potřebuje oblečení, dáme mu oblečení.
1: Jak se budete věnovat školákům?
2: Já školákům ne, ale máme tady dvě učitelky, které budou doučovat a budou se rozdávat pomůcky do školy.
1: Kolik vy máte dětí?
2: Mám dvě. Aureli, ta vlastně vyučuje street dance v klíčkách a Mia, ty je 8 let a ta taky navštěvuje kroužky.
1: Já mám u mikrofonu Aureli, vaše maminka vede taneční soubor dětí a romské tance, ale vy vedete taneční soubor street dance hip-hopu. Kolik máte dětí?
3: Mám jich 6, ale dostala jsem hodně ohlasů, že v září budou nastupovat další. Že jsem za to strašně ráda, čím víc dětí, tím líp pro mě. Takže se na to strašně těším, na to září, až otevřu zase a uvítám nový děti.
1: Vy sama jste tancovala nebo jste se zúčastnila soutěží street danceů?
3: Ano, já jsem se zúčastnila, za sebou mám už hodně zkušeností, dalo by se říct. A co se týče těch soutěží, tak jsem začala v televizi. Bylo to hodně narychlo, ale zvládla jsem to. Byla to soutěž Hvězdy z ulice o Jana Bendíka. A postoupila jsem do druhého kola. Dal už to nepokračovalo, vybral se někdo jiný, ale já jsem za to byla strašně moc ráda i tak. Jako druhou soutěž, kterou jsem měla, byla v Jablonci. To byla hip-hop romský show, kde jsem vystupovala jako solista mezi skupinama, takže to byla taková velká konkurence, ale nepoddala jsem se tomu stresu a zvládla jsem to tam jsem vyhrála první místo, vyhrála jsem zlatý pohár, takže jsem za to strašně moc vděčná, že jsem měla takovou zkušenost. A jako další bylo to vystoupení, to bylo v Brně u mého strýce Beňa, který je z souboru romskýho Salud Roma a ten mě pozval, abych tam vystoupila, co se týče toho hip-hopu, takže si toho strašně moc vážím všeho.
1: Je vám 17 let, studujete nebo jste se přihlásila na nějaký učební obor nebo střední školu?
3: Studuju ošetřovatelství na zdravotní škole. Mě baví pomáhat dětem a lidem. Zjistila jsem jako hodně věcí o našem těle lidským a tak. Baví mě to, takže doufám, že to dostuduju. Teďka vlastně nastupuju do druháku.
0: To je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adejives amensa a čende vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly teplotní rekordy. Vláda představila reformu technického vzdělávání. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na třech čtvrtinách stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. V českých školách přibude technické výuky. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá například se zavedením polytechnické výchovy na základních školách. Ta by měla začít v září 2028 v prvních až šestých třídách a postupně se rozšířit do dalších ročníků.
2: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
3: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnými technologie, má konstrukční a technologické dovednosti.
2: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
4: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
2: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejméně za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerova.
5: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
0: Obyvatelé Hradce Králové můžou žádat o až 2000 městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků nebo na kroužky pro děti. Na druhý ročník projektu Korenci, který má oživit lokální ekonomiku, radnice vyčlenila víc než 3,5 milionu korun, upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Zapojit se mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím a zákonní zástupci dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm ve městě. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem. Musí se jet po obchvatu Svitav. A na silnici 43 ze Svitav do Brna obezřetně u Svitávky stojí tam poruchaný autobus, jezdí se kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si s tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak... A měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet, no a pak se to tak vyvinulo, tak prostě schoda zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat, vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal, no.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žestových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo... Vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že jo, i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not, o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal proto možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: Ale to tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: co by stál Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, že onikal lidem.
1: Ano, onikal. Kapra skouknou, no.
0: Kapra skouk, po celou dobu?
1: No, to byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no, to bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvykl.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celé kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost nepoznal.
1: Ale vůči panu Mlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takoví hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jednou v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až tady ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z ty Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, no, to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto začal, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v hrozným laufu a frčel orchestr Karla Vlach, orchestrová celová Hypše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že s těma vánoční koncerty dělal po celé republice. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil, a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším a jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatru, víš, to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roku, jako v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselský divadlo a Karlínský divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě, doufám, daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní

0: V dnešní době ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Lach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Lach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
1: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let?
0: Ano, ano.
1: Už 680,
0: no,
1: je to
0: no,
1: tak?
0: No. Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
1: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepiku Zímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Nojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to je ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvol, ne, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání tak, nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty noty hezky uklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty noty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom mě, paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mě takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky pokaždý, a že jsem už před tu kapelu jsem šel nesčíslně krát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde jenom natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujem pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkali, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takový pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existuje, 26, 27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánoční koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní stojí, máme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou,
1: ano.
0: Paní Maria Rotrová,
1: no.
0: Takže těch 26, dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: a u toho. Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Všichni, takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě upřednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když
0: ten
1: je na prvním místě. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vlacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin, plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju.
0: Protože v tom septetu,
1: tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako je.
0: A zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No jo, samozřejmě doma, jo, dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A když jste doma? Protože v práci asi úplně to není
1: no,
0: možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřílím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jdu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různých diskotéky a slyšíte, jak do něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no, skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, jako, ale to nikdo nevidí. To, každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Řidiče čekají u pražského letiště další komplikace. Sjezd z dálnice D7 bude několik týdnů uzavřený. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran, oznámil to předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická totiž silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti. Dotkne se těch, kteří přijíždějí po dálnici D7 od Kladna.
4: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
5: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
4: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
6: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
4: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Český rozhlas.
2: Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohledu plnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve 4 videích účinkují herci z divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohu na zádech. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí. Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, část vozidel v místě vybočuje. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Java, nejstarší fungující československá firma zabývající se výrobou motocyklů.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Java?
2: Java, je to zkratka zakladatelů. Teďka si nespomenu, jak se jmenuje. České motorky.
1: Motorka.
2: To se vybaví mě spousta, protože jsem byl taky vlastníkem jednostopého vozidla značka Pionýr. Potom Java byla značka úspěšných motocyklů našich. Myslím si, že to místo je Java Týnes nad Sázavou. Tam sídlí, nebo sídlila ta firma. Dělali i mopedy, dělali i babety, to všechno bylo Java. Byli jsme špička v terénních motocyklech. Na motocyklech Java vyhrávali naši reprezentanti v podstatě motocyklovou olympiádu. Dokonce na Javě podle mě závodil i pan Šťastný, který jezdil světový pohár v silničních motocyklech.
1: A existuje firma Java ještě dnes?
2: Něco jsem o ní zaslech.
3: To přesně nevím, ale asi ano.
4: Si myslím, že spíš ne, ale nevím.
2: Já myslím, že jo, ale už toho moc nevěrám.
0: Konstruktér a průmyslník František Janeček se narodil 23. ledna 1878 v obci Klášter nad Dědinou. Chtěl se stát lékařem. Otec, rolník, ale také obecní a okresní starosta ho ale viděl v nějakém technickém oboru. Takhle na to vzpomíná sám Janeček.
5: Můj otec, který ač byl sedlák, měl neobyčejné strojnické nadání, určil mne pro dráhu technickou. Ačkoliv já jsem chtěl studovat gymnázium a potom medicínu. Moje protesty musely kapitulovati před pádnou otcovskou rukou a tak jsem šel třeba nerad na strojařinu.
0: Po základní škole odjel do Prahy. Absolvoval strojní průmyslovou školu, pokračoval studiem elektrotechniky na Vysoké škole technické v Berlíně Charlottenburgu. Krátce působil v Norimberku a po návratu do Prahy se uchytil ve vysočanské továrně Emila Kolbena. Ten byl s jeho prací patrně nadmíru spokojen, protože ho poslal do Nizozemska řídit stavbu nové továrny. Nizozemsko se pro Janečka stalo osudným i osudovým zároveň. Už doma v Čechách byl vášnivým cyklistou a z kola nesesedl ani tam. Ostatně jako všichni Nizozemci. Kdo by v té placaté krajině nejezdil do práce na kole? Stalo se to následovně. Je počátek 20. století. Mladý konstruktér je pověřen dohledem nad výstavbou továrny na dynamoelektrické stroje v nizozemském Marsenu, ve volném čase navštěvuje Vysokou školu polytechnickou v Delftu, učí se holandsky, k tomu ještě vynalézá, dokonce si už přihlásil svůj první patent. Má toho prostě moc. A tak spěchá. Možná je trochu nepozorný, ale možná za to vůbec nemůže. Zkrátka, srazí ho auto. Limuzína patří starostovi Marsenu a zámožnému šlechtici. Řidič odveze potlučeného Janečka do domu svého zaměstnavatele a zde se mladík seznámí se starostovou dcerou, Johanou Karolínou Štrik van Linsotenovou. Nedlouho na to se slaví svatba. Učebnicový příklad toho, že všechno zlé je k něčemu dobré. Janeček holandský závod dokonce nějaký čas sám vedl a pak se vrátil domů do Čech, do Kolbenky. V 28 letech se stal šéfem všech továrních dílen. Ve Vysočanech postavil první martinskou pec a tím uvedl do chodu slévárnu oceli. Zkonstruoval generátory o výkonu 1900 koní, které v pražské elektrárně byly v provozu 30 let. Jeho činorodost neznala mezí. Byl vášnivým nimrodem, hodně cestoval, vrhnul se do vynalézání, započal výzkumné práce v aviatice, sestavil řadu modelů letadel i kluzáků, zkonstruoval zařízení pro fotografický záznam zvuku, zdokonalil obloukovou lampu, patent prodal do zahraničí a dostal za něj spoustu peněz. Než dojde na slavné motorky, uplyne ještě spousta vody. My se ale už teď podíváme do muzea.
6: Tam se vypravila za výkonným ředitelem Františkem Hruškou a obchodním manažérem Jiřím Kraftem kolegyně Světlana Lavičková.
7: Muzeum v Javě Týnec je až úplně v nejvyšším patře. Je tu krásný pohled na město Týnec nad Sázavou, na historické památky, na řeku Sázavu. Ale pravdou je, že srdce každého návštěvníka tady zaplesá právě nad těmi nádhernými motorkami. A já si netroufnu odhadnout, která je nejstarší, nejomšelejší. Mi tady připadá Java 175, rok uvedení do výroby 1932, ale to asi nebude nejstarší.
8: To opravdu není. Neuváděl bych jako omšelou, spíš, že má patinu. Každopádně nejstarším motocyklem je hned první motocykl. Je to Java 500 OHV, lidově označovaná jako Rumpál.
7: Taková ta nablízkaná.
8: Vzhledem k roku výroby 1929 tohoto motocyklu, tak samozřejmě ten motocykl není v původním stavu, je repasovaný, renovovaný, tak aby nám dělal reprezentativní vzorek.
7: Když teď budeme dál procházet to muzeum, tady vidím jednu nádhernou motorku vedle druhé. Všechny by si zasloužili, abychom se u nich zastavili. Kolik je jich tady celkem?
9: Motocyklů tady máme zhruba 120, automobily 2.
7: Jak se vyvíjely z lidského pohledu právě ty motocykly Java? Na první pohled vždycky dvě kola, motor, rám, sedlo, co na tom měnit?
9: Na těchto základních prvcích motocyklu se v podstatě za ta léta nezměnilo vůbec nic. Pořád je motocykl složen ze dvou kol, z rámu, řídítek a sedla. Samozřejmě, že se mění technická výbava, že se mění schopnosti toho motocyklu, jízdní vlastnosti, ale když se podíváte na motocykly z roku 1900 nebo z počátku století a porovnáte je s dnešními motocykly, zas neuvidíte nic jiného než rám, motor, řídítka a sedlo.
7: Máte tu vystavený i některý ze sportovních motocyklů, třeba na kterém jezdil Franta Šťastný, anebo třeba na kterých se jezdila šestidenní motocyklová soutěž?
9: Samozřejmě máme je vystaveny. Nejedná se konkrétně o motocykly, na kterých třeba jezdil Franta Šťastný, jako tento fyzický kus právě na něm jezdil Franta Šťastný, ale na tomto typu motocyklu ano, jezdil Franta Šťastný.
7: Teď jsme přešli k vojenskému motocyklu Java.
9: Ano, je to vojenský motocykl, který Java vyráběla na přelomu 50. a 60. let, téměř do konce 60. let pro švédskou armádu. Tento motocykl vychází z původních motocyklů, které motoristé nazývají Libeňák, a to proto, že to je stroj, který se vyráběl v pobočném závodě v Praze v Libni.
7: Jak dlouho v té švédské armádě sloužil?
9: Ten motocykl sloužil ve švédské armádě až do roku 2000, o čemž máme doklad na technické kontrole nebo na známce z technické kontroly.
7: Čím se lišil tenhle ten vojenský model od těch běžných, které jsme potkávali tady u nás na silnici?
9: Tento vojenský model se lišil především motorem, kde byl použit hliníkový motor z tehdejších soutěžních motocyklů. To je jedna věc. A druhá věc, lišil se výbavou. Na první pohled vidíte, že je vybaven lyžemi. Jezdec sundal nohy ze stupaček, zašlápl je do pomocných lyží a v podstatě na třech jakoby balancoval při jízdě v zasněženém terénu.
7: Kdyby se do těchto motocyklů, které jsou tady, i třeba do těch s tou sidecarou, to je úplně jedno, nalilo všechno, co tam patří, tak mohli by se rozjet?
8: Samozřejmě, jsou kompletní a teoreticky funkční.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když přišla první světová válka, pustil se František Janeček do zdokonalování zbraní. V tomto oboru si přihlásil na 60 patentů. V malé továrně v Mnichově Hradišti předělával staré rakouské kulomety a vyráběl ruční granáty své vlastní originální konstrukce. Zřejmě nejznámější byl ruční granát s nárazovou iniciací a takzvanou bezpečnou rozbuškou. Pak přikoupil bývalou zájezdní hospodu na Zelené Lišce v Praze na Pankráci a přestavěl ji na moderní zbrojovku. Po válce se jako průmyslník zasazuje o budování republiky.
1: Hned po převratu, již první den hlásil jsem se na Slovanském ostrově a 30. října jsme skládali přísahu na Staroměstském náměstí. Všechny své vynálezy jsem dal k dispozici republice.
0: Vlastní firmu založil v roce 1919 na Žižkově pod výzvou vojenské správy. Jednalo se o výrobu ručních granátů, ale výroba neměla dlouhého trvání. Po válce přestali jít zbraně na odbyt. Ani osobní život Františka Janečka nebyl

0: přístroje, tyhle nápady František Janeček zavrhl. Přišel na něco ještě lepšího. Motocykly. Zkušenost s jejich výrobou neměl žádnou, ale tomu nevadilo. Šel na to chytře, nechtěl vyrábět vlastní stroj. Uměl počítat a věděl, že jeho podnikání zajistí úspěch spíše osvědčená a spolehlivá konstrukce. A tak zakoupil licenci německé továrny na výrobu automobilů, motocyklů a jízdních kol značky Wanderer. To se psal rok 1929. Byl to chytrý tah. Počátkem 30. let se k nám víc než 90% motorek dováželo, ale na konci dekády, i díky panu Janečkovi, byl poměr obrácený. Německá firma Wanderer, jen pro zajímavost slovo Wandern znamená německy putovat, cestovat a pochází z něj i ryze české slovo vandrák, tak tedy firma Wanderer vyráběla automobily, motocykly, jízdní kola a kancelářské stroje Continental. Začínala jako opravna jízdních kol, o několik let později už vyráběla vlastní kola. První motocykl zde byl vyroben v roce 1902 a o 3 roky později vznikl i prototyp automobilu Wanderer Mobil. Wanderer byl jedním z nejvýznamnějších výrobců v Německu. Vyvíjel mnohá zlepšení a řadu z nich nechal i patentovat. Protože ale firma měla na konci 20. let finanční potíže a banka, u které měla úvěr 5 milionů marek, na ní tlačila, prodala licenci na výrobu motocyklů Františku Janečkovi. Zbývalo už jen najít ten pravý název. Janeček Wanderer, to je poněkud dlouhé. Ja, va by mohlo stačit. Stačilo a bohatě. Spojení ja a va se ujalo. Značka byla jednoduchá, lehce zapamatovatelná, líbivá a s dvojitým V měla i lehce cizokrajný nádech. Firma se rozrůstala a získávala světovou proslulost. Janeček měl hrdý cíl – vyrábět sériově po vzoru Bati a Forda. Jenže prvním licenčním výrobkům značky Java 500 OHV se na trhu moc nedařilo. Byly příliš robustní, poruchové a navíc drahé. Říkalo se jim příznačně rumpál. Až Java 175 dobila trh se sloganem Lepší stroj za méně peněz. No a pak už šlo všechno jako na drátkách. Firma Java uvedla na trh desítky modelů motocyklů, na kterých jezdili ti nejlepší závodníci. A dokonce to jeden čas zkoušela i s automobily.
1: Když jsme si povídali u expozice motorek, tak jste řekli, že tady máte také dvě auta. Ono se to moc neví, že Java vyráběla také auta, ale existoval Minor.
2: Existoval Minor, ale několik let předtím existoval i automobil licence DKV. Ten byl první z automobilů javských. Poté na konci 30. let jsme připravili do výroby automobil, kterému se říkalo Minor. Jeho následníkem byl automobil, kterému se říkalo Aerominor.
1: Ten se ale už nemohl vyrábět v Javě, když to bylo Aerominor.
2: Aerominor se v rámci delimitace průmyslové výroby po roce 1948, po znárodnění, vyráběl v motorletu v Jenonicích.
1: Ta auta, která tady stojí, jestliže jste říkali o motorkách, že mohou jezdit, tak toto auto, které vypadá, jako když jste ho právě vykopali někde z vrakoviště, to asi nejezdí.
2: Uráží mě příměr vykopali z vrakoviště, to auto je naprosto kompletní.
1: Kdybych šťouchla do blatníku, tak mi ten prst projede.
2: To určitě ne. Ta patina je tam zanechaná záměrně, aby byl vidět nálezový stav toho automobilu. Konkrétně, když se díváme tady na toho Minora, tak já si myslím, že kdybychom mu věnovali tak půl roku, možná rok pozornosti, tak ho určitě připravíme bez nějakých větších nákladů do pojízdného stavu.
1: Ale takhle má určité charisma to auto daleko větší.
2: Samozřejmě současný trend ve uchovávání těch automobilů, samozřejmě platí i o motocyklech, směřuje nikoliv k načinčaným výstavním kouskům, ale směřuje právě k dobovým stavům toho motocyklu.

0: Beaglu či automobilu s patřičnou patinou.
1: Tenhle ten model Javi 600 se vyráběl i ve formě kabrioletu.
0: Ten se vyráběl ve formě kabrioletu, vyráběl se i ve formě roadsterů, a to buď jakoby dvousedadlové, anebo jakoby čtyřsedadlové provedení. To slovíčko jakoby je tam z toho důvodu, že ve srovnání s dnešními automobily je to pouze přirovnání, není to samozřejmě doslova.

0: Ve svých podnicích se Janeček snažil udržet domáckou atmosféru. Byl perfekcionista a maximalista, pyšný na špičkové technologie, doslova ať to stojí, co to stojí. Firmě se dařilo také proto, že kladl důraz na reklamu a na propagaci své značky. Jeho marketingovou strategii podporovala zvučná jména špičkových soudobých odborníků v tomto oboru. V roce 1929 se jela první zlatá přilba v Pardubicích a Janeček přišel na skvělý marketingový tah.
1: Každá vstupenka zakoupená v předprodeji je zdarma losem k loterii o zlatý, stříbrný a rudý motocykl Java. V předprodeji obdržíte nejlepší místa a ušetříte se návalu pokladen. Opět zlepšené hlediště a omezený počet vstupenek na všechna místa zaručuje letos pohodlí všem, kteří přijdou včas. Účastníci cílové jízdy Baťa mají zdarma parkování na vyhraženém parkovišti a obdrží v upomínku krásnou plaketu.
0: Soutěže, reklamy, letáky, slevové akce a také účast na nejrůznějších výstavách. I to bylo klíčem k úspěchu. O oblibě výstav a hojné účasti společenské smetánky vypovídá článek z roku 1937.
2: Vzácná návštěva na našem veletržním stánku. Pan prezident dr. Eduard Beneš z Chotí při své prohlídce jarního veletrhu zastavili se na našem stánku, kde jim podal vysvětlení o našich výrobcích náš šéf inženýr František Janeček.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Na pražském vzorkovém veletrhu v roce 1939 nechala firma zavěsit na jednoduchou konstrukci motocykl Java připevněný zalisovanou vidlici vlastní výroby, aby tak prezentovala její výjimečnou pevnost a kvalitu. Stolky tu byly zkonstruovány z kol motocyklů a odpočinkové židle ze sedadel motocyklů. Firma Java si už tehdy uvědomovala, že nejlépe osloví zákazníka tím, že ho samotného zapojí do děje. Pokud jde o dnes tak populární interaktivní výstavy, předběhla Java dobu o víc než 70 let. Pro své zaměstnance začal Janeček vydávat časopis Java doma. První číslo vyšlo roku 1936 v březnu, poslední v říjnu roku 1945. Hned v úvodu prvního čísla byl čtenář obeznámen s důvodem Františka Janečka, proč se rozhodl časopis vydávat.
1: Zaměstnancům mého závodu rozhodl jsem se vydávat i tovární časopis, který jsem nazval Java doma. A který má sloužit i k tomu, abych přišel se svými zaměstnanci do pravidelného styku, abych je pokud možno seznamoval s chodem závodu, abych je seznamoval se svými plány pro budoucnost, abych je mohl odbornými články informovat i o technickém pokroku v našem oboru. Vítány budou také všechny náměty, jak obsah našeho časopisu zpestřiti a projevy, jakým otázkám se věnovati v odborné části.
0: Za druhé světové války obsadila Janečkovi závody německá armáda. Zakladatel firmy prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně, ačkoliv museli podepsat prohlášení, že se budou věnovat pouze výrobě válečné a doslova tím nasazovali vlastní krk. V pankrácké Chytrovně, jak se říkalo jedné z dílen, se pod vedením konstruktéra Josefa Josífa tajně připravovala výroba nového motocyklu Péráku Java 250. A tak po válce měla Java díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít i hned vyrábět. Pérák vzbudil v roce 1946 světovou senzaci a značka Java na řadu let ovládla světový trh. Toho se ovšem František Janeček nedožil. Zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě na zápal pohrudnice. Pracujte, já odcházím. To byla prý poslední slova muže, který ke svým 60 dostal čestný doktorát ČVUT. František Janeček byl rozhodně jednou z nejzajímavějších osobností meziválečného českého motorismu.
2: Představovala jsem si supermoderní linku, kde bude jeden motocykl za druhým ubíhat jako na tom běžícím pásu a ona to vůbec není pravda.
3: Máme v současnosti dva způsoby výroby motocyklů. Jedno je opravdu ta výrobní linka, na které vyrábíme především dvoutaktní 350, říkejme tomu historický model. Pak máme ještě druhý způsob výroby, říkáme tomu hnízdová výroba. Je to na jednom místě soustředěná výroba celého jednoho motocyklu.
2: A teď jsme tady v tom hnízdečku?
3: Jsme na montáži motorů, kompletace motorů, právě té historické výroby dvoutaktních dvouválcových 350.
2: To jsou ty 350, které jsou touhou každého milovníka Javy.
3: Určitě každého milovníka historických motocyklů s typickým zvukem. Teď jsme postoupili do druhé části montáže motorů, to už je kompletace. V té první části, kde jsme byli před chvílí, kde se lepily skříně a kompletovali s převodovkou a klikovým mechanismem, tak jsme postoupili do druhé části, kde už se motor osazuje, válci, písty, elektrickým zapalováním a spojkovým mechanismem.
2: Kolik těch 350 tak asi ročně vyrobíte? Těch historických nebo rekonstrukcí historických?
3: V této verze vyrobíme od 1500 do 2500 motocyklů ročně.
2: A kde se budou prohánět ty naše 350 Javy?
3: Tyto dvoutaktní krasavice tak jsou oblíbeným sortimentem a nástrojem dopravy především ve střední a jižní Americe.
2: A těch 50 našich koustků, to chodí k těm feinschmeckrům?
3: Určitě ano, to je přesně tak.
2: potom, jak tady máte tu linku na běžícím pásu, to už jsou moderní motocykly.
3: Čtyřtaktní motocykly pro evropské trhy.
2: Když se řeklo Java, tak se řeklo ano, to je ta 350, 500. Jak se ta Java rozlišuje teď?
3: My jsme po roce 2004 se snažili nabízet motocykly o objemové kategorii 650 kubíků a 660 kubíků, ale v poslední době se nám osvědčuje vracet se do objemové třídy 350 kubíků. Tudíž máme v současné době v nabídce modely Java 350 OHC právě s tím čtyřdobým motorem a ještě sportovnější verzi Java 350 OHC Speciál, která evokuje 60. léta, období úspěšného závodění Javy v sedle s Františkem Šťastným nebo Gustavem Havlem.
2: Když ta motorka sjede z toho výrobního pásu, musí se vždycky vyzkoušet?
3: Určitě. Každá motorka, která je vyrobená a sundaná z výrobní linky, tak jde na zabíhací válce, kde najede minimální počet kilometrů.
2: Co je to minimální počet kilometrů?
3: Minimální počet kilometrů je ten, než se motocykl ohřeje. Řekněme první 4 kilometry.
2: Nebudete teď některý ten motocykl takhle zkoušet?
3: Co by jsme pro vás neudělali?
2: Tak jdem. Za chvilku se rozběhnou válce. Už. Je to i náročné udržet balanc takhle na motorce, na těch válcích?
3: Určitě. Na těch válcích to není jako v běžném provozu. Je to fyzicky velice náročné a je to doména jenom několika vyvolených.
0: Po druhé světové válce byla Java znárodněna. Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak postupně upadal. V 60. letech musela Java opustit své provozy na Pankráci a v Libni a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic a výroba motorů přešla do Strakonic. Sportovní stroje se udržely na světové špičce až do 80. let. Pérák byl exportován celkem do 112 států a společnost nestíhala uspokojovat zákazníky. Motocykly se exportovaly za nevýhodných smluvních podmínek také do Sovětského svazu, Indie a asijských zemí. A tyto bezedné trhy se nakonec staly příčinou stagnace. Vývoj nových motocyklů byl omezen, Java ztrácela náskok, neprobíhala modernizace a konkurenceschopnost klesla na bod mrazu. S pádem komunismu se společnost pokusila dohnat náskok zahraničních výrobců, ale trh už plně obsadili japonské motocykly. Jako nástupce tradičního výrobce motocyklů vznikla v roce 1997 Java Moto SRO, která disponuje chráněnou značkou Java.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Čeští žáci se zhoršili ve čtení i v matematice. Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Spindlerův mlýn v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince, uvedl krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského března. Náklady vzrostly z původních 120 milionů korun na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé Ústeckého kraje.
3: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbaři krátce po zahájení na 2 etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice, jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část aut v místě vybočuje. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný, nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. Ale ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařezové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, jo. To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. Jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre, slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne. To teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařezové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
4: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
4: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
4: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
4: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
5: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: там пак ви два смутні.
1: Але аси до світа.
0: А проч пак то?
1: Але в халупці нам сиді вір. Його там од рогу к рогу.
0: То он оплаткав задатліка. А я то так не нехам.
1: Где пак, датлічко, проти вірови ніц не зможеш. Где пак?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřičci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese, co tam bylo datlů každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas, vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou a je jich zrovna 7 a 17 a 70 a střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já, abych radši, no zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč. A navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Rumcajze.
1: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
2: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Rumcajs jeho kamarád.
3: No, Rumcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Rumcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Rumcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Rumcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád. Je s ním dobré popovídání. Když k němu přijdu do lesa Žáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici. No tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil. Zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím. Tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: Kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte Richtáře.
2: Fidonk. Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, Richtáři, moc nespokojený. Moc. Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec Richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne,

0: Do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný. Až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
1: a lapnu ho.
0: Rovna tak.
2: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
1: Stoj!
0: Pfuj, mordíje se pristý, co na mě křičíš?
1: Takový otrhanec a mluví málem po francouzsku. Co si vlastně zač?
0: Zloděj. A co ty si zač?
1: Já jsem Rumcajs.
0: Já zloděj? Ty loupežník.
1: Tak s tímhle pomalu.
0: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
1: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
3: Stoj!
0: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
3: Já nejsem klouček, já jsem cipísek.
0: A vida.
1: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty cipísku vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloději, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
0: Do knížecí zahrady.
1: Aha, a co tam?
0: Budeme tam krást hrušky.
1: Aha, hrušky?
0: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
3: Rumcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Střevice má nadranc, ale punčochy z hedvábí.
0: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Rumcaj si?
1: Jebe, ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
0: Co tak najednou?
1: Já se vždycky rozhoduju po Rumcajsím. Najednou.
2: A Rumcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov. Posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Rumcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
0: Tak jsme tu, Rumcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
1: Tak, pěkná. A co dál?
0: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
1: A proč bych tam lezl?
0: No sakr blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
1: A co když nemusí?
0: Jak to?
1: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
0: To bych tedy rád viděl.
1: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
0: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
1: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
0: Lala, Vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Rumcaj si děláš?
2: Jak by to Rumcaj sdělal? Vždycky na zavolání sáhl Cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
0: A třeba i po druhé to byla náhoda.
1: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
0: Ty, počkej s tím. Počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
1: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
0: No jo, jenže já to neumím.
1: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
0: Co?
1: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
0: Já se chytím.
1: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
0: Vždyť už jsem tady.
1: Až nahoře?
0: Až skoro nahoře.
1: A hrušky tam vidíš?
0: Vidím. Tak už zavolej.
1: To víš, že zavolám. Richtáři! Richtáři! Máš Rumcaj se na hruškách!
0: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho! Rumcaj si! Hned se zdolu! Hned! Richtář, to si richtář? Hlupák si! Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
4: Na toho kníže pána já se podívám. Mě se Rumcaj si nevymluvíš.
0: Richtáři!
4: Setřesu tě jako hrušku!
0: Richtáři! Richtáři! Mordi je! Firok, když já si narazím! Richtáři!
4: No asi dole.
0: Richtáři.
4: A ty kníže, kníže.
0: Richtáři.
4: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
0: Richtáři.
4: Do šatlavy jsem řek.
2: A Richtář popadl čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Rumcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcaj se s Cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, 3 lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko, jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válil sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubou širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá:
0: táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro košík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá:
3: to zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
0: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli Hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl:
4: když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by Hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to Hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou Hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
4: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
4: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni:
4: mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě zhledal trochu hlasu a zasípěl:
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
4: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
4: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
4: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
4: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
4: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
4: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
4: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkalím, ty kůže jednalíná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se hejkal, že zas našel hlas. On totiž hejkalý trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Zato Jan Dejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

klíč i akt a ty vnímáš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Je 8. září, úterý. Začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. A budu moc ráda, když následující 2 hodiny strávíme spolu. Možná jste si někdy při pohledu na někoho druhého řekli, jaké by to asi bylo být na chvíli v jeho kůži. Ne navždy, třeba jenom na jeden den. Ráno se probudit, mít úplně jiný život, jiné možnosti, jiné starosti a večer se zase vrátit do toho svého. A právě takovou možnost vám dnes v noční lince nabídneme. Samozřejmě jenom v představách. Kdybyste si mohli na jeden jediný den vyzkoušet život někoho jiného, koho byste si vybrali? Možná nějakého slavného herce nebo zpěváka, co říkáte, abyste zjistili, jaké to je stát před tisíci lidmi a sklízet potlesk. Možná vrcholového sportovce těsně před rozhodujícím závodem. Možná někoho z historie, krále, cestovatele, vynálezce nebo člověka, který byl svědkem události, o níž dnes čteme v knihách dějepisu. Koho byste si tedy na ten jeden den vybrali? Do jaké doby byste se chtěli podívat? A hlavně, co byste během těch několika hodin chtěli zažít, zjistit a nebo pochopit? O tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu, tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Já připomenu téma jeden den v jiném životě.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, je 5 minut po 23. hodině. Já se podívám na web, kdo nám píše. Je to paní z Přerova, paní Marie. Dobrý večer, já bych chtěla být jeden den svojí maminkou, když byla mladá. Maminka už 20 let nežije a já se jí na spoustu věcí nestihla zeptat. Narodila jsem se v roce, narodila v roce 1927 a za války byla ještě děvče. Vždycky říkávala, že se žilo těžko, ale moc o tom vyprávět nechtěla. Spíš řekla, co bylo, bylo. Chtěla bych vidět jeden den její úplně obyčejný život, úplně obyčejný den. Jak to u nich doma vypadalo, co vařili, co dělali večer, o čem se bavila s kamarádkami. Jestli měla starosti stejné jako my v mládí. Když je člověk mladý, rodiče ho moc nezajímají, bere je jako samozřejmost. A když by se už chtěl ptát, často není koho. Paní Marie, zdravíme do Přerova, děkujeme. A pojďme se podívat, kdo nás čeká na telefonu, ta je obsazena, telefonní linka. Halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouce, Jarušku.
0: Pane Roberte, povídejte.
1: První řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka, nevím, jestli to bude přímo k tématu, ale spíš bych se chtěl zetkat s panem Budem Spencerem a s panem Terence Hillem, protože jsou to moc sympatičtí herci. A viděl jsem všechny jejich filmy a opravdu ty filmy stály za to a hodně mě to oslovilo.
0: Takže...
1: A asi by to chtělo překladat. Ale...
0: Takže byste chtěl být hercem?
1: Jo.
0: Dobře. Chtěl byste se dívat na něj, právě jakoby na ten jeho život, jak žil, nebo byste chtěl být přímo v jeho roli a prožít si to?
1: No, spíš jako, když se s něma chtěl zetkat, jenom protože bych se jich zeptal na spoustu věcí, jenomže to se nestane, protože pan Spencer ten už nežije. A pan Hill je už hodně starý, jo?
0: No.
1: Ale jako spíš bych se s něma chtěl zeptat, Jaruško, prostě bych se jich zeptal třeba, co je důležitý při natáčení filmu a asi bych se mohl naučit hodně nových věcí, víte?
0: A ono to dnešní téma zní jeden den v jiném životě. Čí život byste si chtěl zakusit?
1: No, možná mýho tátu, protože v mnohých věcech mu nerozumím.
0: Aha, budete konkrétní?
1: No, třeba nepochopím. Napsali knihu, že za totality utekl do Rakouska přes hranice s kamarádem. A já třeba nevím, kde vzal tolik odvahy, ale asi to považoval jako nezbytně, protože prostě režim byl, jaké byl, a protože nesouhlasil s režimem, tak mu házeli klacky pod nohy. Jo? Tak spousta lidí utekl kvůli tohohle přes hranice.
0: No, tak to mu úplně rozumím a určitě chápu, že byste chtěl pochopit tady tuto důležitou část jeho života doby, kdy lidé utíkali před tehdejším režimem, by ale možná nechtěli prožívat moc lidé, že se vlastně jsem čekala, že budete říkat, jak chcete být v kůži nějaké zpěvačky, která sklízí ovace na pódiu, ale rozumím tomu, jak to myslíte. Jenom to by zrovna byla ta postava, kde bychom opravdu chtěli být jenom chvilku a vrátit se do toho našeho bezpečného světu, bezpečného prostoru. Dobře.
1: Víte, ještě chci říct jednu věc závěrem, jenom krátce. Víte, co si cením na mým tátovi a na mým synovi, že na rozdíl ode mě jsou oba odvážně, a víte s čem? Nebojí se zubaře, a když jdu k zubařovi a zubař zapne...
0: Roberte, to už jsme ale úplně mimo téma, takže já vám teď poděkuju, věřím, že jsme řekli všechno, co jste měl na srdci a připojte se k nám, k našemu vysílání zase příště, až se vám bude líbit téma. Ano?
1: Jo, děkuji, naschledanou.
0: Děkuju, naslyšenou. A pojďme se podívat ještě na jeden čtený příspěvek, co říkáte. Tak píše paní Alena. Dobrý večer do Zlína, já bych chtěla být jeden den svým manželem. Možná vám to přijde divné, byli jsme spolu 49 let a před lety zemřel. Člověk si po tolika letech myslí, že toho druhého zná úplně, ale asi to není nikdy pravda. Manžel byl málo mluvný. Když jsem se ho ptala, co mu je, nebo nad čím přemýšlí, většinou řekl, že nic. To asi zná hodně žen. Tak bych chtěla jeden den být v jeho kůži a vědět, co se mu vždycky honilo hlavou. Jestli byl spokojený, co ho trápilo, něco by třeba nechtěla říct. A taky bych chtěla vědět, jak viděl on mě. Jestli úplně jinak, než se vidím já, nebo jak říkal. A kdybych si mohla vybrat konkrétní den, tak bych si vybrala neděli, kdy jsme byli oba doma, nic zvláštního, on na zahradě, já jsem vařila oběd. Dnes člověk zjistí, že právě ty obyčejné dny byly vlastně ty nejlepší. Tak děkuju, Alenko, to myslím, že jste tím posledním slovem vystihla něco hodně podstatného, když ty obyčejné dny žijeme, málo kdy nám připadají vzácné. Až s odstupem času nám potom dochází, že právě na ně někdy vzpomínáme nejraději.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince můžeme dovolit něco, co ve skutečném životě nejde. Na jeden den se stát někým jiným. Koho byste se vybrali a proč právě jeho? To se teď ptám další návštěvy a je to paní Věrka. Odkud voláte?
1: Ostrova Prchatic, ale nyní ve Vodňanech.
0: Tak povídejte, máte prostor.
1: No, našla jsem si přítele, příbuzný mi dal dohromady s ním a prostě takovej den, co jsem s ním prožila v Německu, asi bych nikdy nezažila, tak proto volám do vysílání. Jeli jsme na farmu německou a tam vlastně se vaří bez masa ten den a prostě co tam vypěstujou, mají tam krávy, ty podojí, udělají si máslo, tvaroh, všechno, sejry, co všechno teda já umím a bez masí jídla ty mám taky ráda, takže co tam uvaří, vlastně vypěstují, to si sní ve 2 hodiny, jako je se dojdou na oběd, tam je třeba cizinci, Němci a všechny možný státy, tam se nají a aha, potom po obědě a na večer půl sedmí je taková jako bohoslužba, tam prostě jdou lidi do kostela, ono to se jmenuje jinak, ten můj přítel vlastně ví o tom všechno, protože tam vlastně dělal a říkal, že se tam může vrátit pracovat do kuchyně, jako já vlastně jsem vyučená tím.
0: Dobře.
1: A prostě a co se nesní v poledne, tak to mají jako na večer.
0: Věruško, dobře. Držíme se stále tématu, teď nevím úplně kam míříte. Vy jste teda říkala, že byste se chtěla vrátit do toho Německa a pochopila jsem. Že chcete být v kůži toho vašeho partnera.
1: Aha.
0: Aha. Dobře, tak teď přemýšlím, jak to pojmout. Ale vy jste tam byla s ním, vy jste to celé prožila a teď byste to chtěla vidět jeho pohledem.
1: Chtěla vrátit se znova, no. Tak jedno, vlastně se mi to už podařilo a tam bych to chtěla jako do třetice všeho dobrýho a zlýho prožít.
0: Jak to myslíte do třetice?
1: No to se říká, zase se tam vrátit, protože říkal, že tam se může vrátit a zase tam jít pracovat. Jít se mnou.
0: Dobře. A Věruško, když se na to podíváme, na to téma z nějaké jiné strany, kdybyste se mohla promítnout do života někoho jiného, být jeden den v jeho kůži, kdybychom nechali třeba ty rodinné příslušníky stranou, napadá vás ještě někdo?
1: No, ještě bych se chtěla třeba někdy, jako když já jdem na hobby nebo na živitelku, prostě zúčastnit nějaký soutěže ve vaření, jako jsem se už zúčastnila, tak bych se chtěla zúčastnit znova.
0: Dobře. Tak děkuju,
1: nebo se setkat zrovna třeba s vámi a s těma vašema, co mají tenhle ten pořad.
0: No, ale ono to téma zní, v čí kůži byste chtěla být. Takže chtěla byste třeba zkusit být moderátorkou, sedět tady, povídat se s lidma, ovládat tady
1: techniku, moderátorka vašeho pořadu.
0: No, tak vidíte to. Možná, když přijdete někam na vaše stanici do otevřených dveří, tak
1: jezdím do Budějc, vlastně jsem byla jednou a když to tam bude den do otevřených dveří, tak se tam půjdu podívat za těma účinkujícíma, co tam budou.
0: Ano, kolegama, rozhlasákama.
1: A ten právě kolega z práce, ten tam vlastně byl, takže mi přines ten papír, který ty vlastně to někoho moderujou.
0: No. Tak moc vám děkuju, že jste se s námi o tuto představu podělila. Přeju, ať se vám daří, hodně zdraví a klidných dnů.
1: Já pohledy, tak to zlína. No a kdybyste mě poslala třeba tu magnetku, tak zase já bych poslala Prachatic a okolí, kam jezdím, vám. Navzájem,
0: tak,
1: že bychom...
0: Věruško, počkejte teď na telefonu. Posluchačům pustím Janu Kratochvílovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdybyste se zítra ráno probudili v životě někoho jiného, čí život by to byl? Právě na to se vás dnes ptáme. Vítám pana Olina z Kopřivnice. Jak se vám daří, Oline? Máte se dobře?
1: Mám se dobře, díval jsem se, máme jasnou oblohu, fouká jižní vítr, asi teplota 23,5 stupně. Dneska ještě teď.
0: Neuvěřitelné.
1: Takže tropická noc.
0: No, možná jedna z posledních teplých.
1: No, tak právě slyšel jsem. No. Takže já bych to asi shrnul takhle. Já, kdyby se chtěl něčím stát na jeden den, tak by to bylo buď pilotem nadzvukových letadel, anebo kosmonautem. Proč? Protože bych chtěl zažít ten stav bez tíže, takového toho uvolnění, takového toho

0: No, myslím si, že to byste se nechtěl.
1: No tak kde se vzala ta myšlenka, co myslíte?
0: No, mám zrovna zítra, máme setkání spolužáků z průmyslové školy, kde jsme chodili v Rožnu i pod Radoštěm na Bakovku ještě. A jeden z těch spolužáků je zrovna pilotem, byl teda pilotem nadzvukových letadel. Takže s ním jsem byl, nebo jsem s ním v kontaktu, a dokonce, když byl tady na návštěvě v našem kraji, nebo on byl v Rožnově, potom přijel tady na návštěvu do Kopřivnice, tak jsem ho vzal na prohlídku Štramberka. Štramberk, víte, to je, jak se říká, Valašský Betlem. Tam je truba. To je taková věž, nahoře je takový ochoz. A já jsem se mu divil a smál jsem se mu, já říkám, nebudu ho jmenovat. Říkám, prosím, že on totiž byl, jak byl na tom ochozu, on ani nešel k tomu okýnku a byl přilepený ke stěně té truby, té věže. On říkal, já mám strach, já říkám, ty to mi nevykládá, ty lítáš 20 km nad zemí a tady máš nějaký, kdyby zletěl, no tak dejme tomu 30 metrů, 40 metrů, a ty máš strach? On říkal, opravdu mám. Takže to bylo takové zvláštní, jo. Takže zítra se s ním uvidím, takže mu řeknu, že jsem o něm mluvil teď večer do rády.
1: No.
0: Takže to je takový prostě ten, ne že bych mu záviděl, jako, to, no svým způsobem mu závidím, jsem mu záviděl, teď už ne, protože jsme na stejné lince
1: to, ale to je důležité, ale ta představa, že za oknem není ulice ani zahrada, ale vesmír, tak to musí být zvláštní, Olina.
0: No tak to je právě ono, že byste třeba chtěla vyskočit z toho okna, tak to asi by nešlo, že jo? By nešlo otevřít.
1: Naštěstí by to nešlo.
0: No, je mi to jasný, no.
1: By člověk nenaskočil zpátky, no.
0: Přesně tak.
1: No, tak až do vesmíru jste nás zavedl.
0: Až do vesmíru. A ještě jednu takovou na závěr. Jak jste říkal o té výměně, tak manželka s manželem se domluvili, že se na jeden den vymění své úlohy, jo. Takže manžela se stala žena, z manželky muž, tak prostě si to vyměnili, ty práce dělali všechno dělali společně, nebo to jim vlastně pan stvořitel zřejmě umožnil. Ano, bylo to tak. A teď prostě uplynuli 24 hodin, na druhý den se zbudili a teď ten muž jako v těle ženy říká, pane Bože, tak prosím tě, vrať nás zpátky. A ten pan Bambu říká, chlapče, máš smůlu, musíš počkat 9 měsíců. za tu noc se stalo prostě všechno, ale prostě stalo se i to, co... Takže ta výměna se mu na ten jeden den vyplatila na těch 9 měsíců. To bylo jen takové na odlehčení.
1: Na odlehčení prostě... na závěr. Tak děkujeme i za tu perličku, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál. Ať se vám daří.
0: Mějte se krásně. Naschledanou, dobrou.
1: Jeden jediný den, kde nemusíte být sami sebou, můžete si vybrat kohokoliv ze současnosti, historie, ale i klidně ze své vlastní rodiny. Čí život byste chtěli na těch pár hodin poznat zevnitř? Na to se vás dnes ptáme ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se díváme na druhé a říkáme si, jaké by to asi bylo žít jejich život. Dnes této představě dáváme volný průchod a ptáme se, s kým byste si chtěli na jeden den vyměnit místo. Ve vysílání Českého rozhlasu vítám pana Jaroslava Spelhřimova. Je tady
1: já
0: noční linka.
1: Zdravím paní Jaruška, všechny posluchače noční linky a také Danu z Blatné, jestli poslouchá. A teď tý žijící osobě, byl by to asi Willy Nelson z Ameriky, známý country zpěvák. Než bych jako bral ten třeba ten jeho věk, jenom jako momentální věk, ale těžko říct, jako možná i do toho jeho věku, teď současný, jak se cítí a jak vlastně je
0: no, ale
1: plný energie.
0: Jaroslave, on už má požehnaně let, to
1: no, ano, právě, a
0: přes 90.
1: žít. Má hodně právě, tak já obdivu tu jeho energii, kterou možná stále má, kterou rozdává lidem po celém světě, a natočil hromadu alb. No, vlastně možná nejvíce ve světě, alb, co by jakoby zpěvák zatím natočil je Velína, myslím, že má přes 100 alb, dokonce jakoby řadových.
0: No.
1: O to se stará ještě o koně, má na farmě snad 72 koní, jakoby na ranči, o který jakoby nějak uhynul, my mohli uhynout, tak se jich rozhostil, nějak jsem zaslech. Že to by chtěl v té situace, buď se s ním i setkat, nebo jakoby se do ní jakoby takhle na ten den do té situace vžít, do té žijící osoby.
0: Dobře, Jaroslava, byste se chtěl vžít do právě mladého Viliho jako teď, anebo tehdy, když byl malý?
1: Jako možná je do současný doby, no spíš jako možná by mi to nevadilo v té době, jako má tu energii, jako těžko říct, no, jako na ten den.
0: Mm-hmm. A umíte si představit, že byste stál a zpíval na tom pódiu?
1: Já nevím, jako bylo to, jako zpíval jsem jako mladý kluk, jako v country kapelách, nebo kapele nějaké, kde, jako by se mi zkusil, ale chtěl bych třeba, jestli se dožiju nějakého to rozumného věku, nebo nějakého toho požehnaného věku, chci říct rozumného požehnaného věku, aby si taky rád, že třeba tak jakoby zaspíval, ale vím, že nebudu tak určitě slavný jako on, že jo, no tohle no.
0: No a Jaroslave, co myslíte, že je na životě tak slavného muzikanta úplně jiné, než si my, posluchači,
1: jako já
0: představujeme?
1: Si myslím, že on, ne jako on, já si myslím, že je hrozně skromný, neznám ho, ale myslím si, že je skromný, že to nedává na jeho známou indiánku, že je z manželku z kmene Čeroký, že je taky zaslech, že má takový indiánský kořeny manželky a tak jakoby je to takový zajímavý. A když ještě podbočil od toho Viliho Nelsona a zaměřil bych se na osobu, která už nežije, tak by si chtěl jednou stát prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem.
0: Mm-hmm.
1: Chtěl bych pochopit tu dobu, jakoby, jak se v té době jakoby žilo, jak se panovalo. Jakoby, to myšlení jeho v té době, jak zvládnu, nebyly žádný auta, jezdilo se na koních. Auto vlastně skoro vlastně jakoby on, jako vládní vozidlo, že jo, v té době.
0: No.
1: Bylo to taky zajímavý do tohle ještě situace do toho Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Přemýšlím, no. Jestli bych někdy chtěla nést tu odpovědnost, kterou
1: ne jako, nést,
0: jako první
1: jako
0: československý
1: na ten den, jak to říkala. Já nechtěl bych to asi pro ten den. Jakoby.
0: Já myslím, že já bych ani ten jeden den nezvládla v té jeho kůži. Ale z jeho povahou.
1: No.
0: Ano, kdo ví,
1: já bych měla asi respekt,
0: si
1: já bych
0: promluvil.
1: Měla respekt z toho koně, asi vylíst na toho koně, pak jako vylezu, ale jako jezdit na koni třeba.
0: No a Jaroslave, kdybyste se Masaryka mohl zeptat na jedinou věc, kdybyste mu mohl položit jednu otázku, kdybyste s ním seděl a povídal, co by to bylo?
1: Jako seděl.
0: Je to taková konkrétní otázka, možná jsem vás trošku překvapila.
1: Já skučal, ne, trošku to. Jakoby, jako dneska by se asi divil, si myslím, že se to hrobě obrací, ale nevím, jako těžko říct, jak by na to reagoval, jak by se vládnul, spíš by se ho zeptal, jak by vládnul dneska, když, kdyby...
0: Jak by vyřešil...
1: Řešil si to asi dnešní, jako tu
0: problémy
1: dnešní
0: doby, no ale to by byla
1: dnešní
0: výborná,
1: doby, no.
0: To by byla
1: ale
0: výborná
1: by byla,
0: otázka.
1: Ale jako každá doba nese svý a tak by těžko říct, jak by to pokračovalo. Každý se s tím nějaký prezident musí popasovat, jako já neodsuzuju žádného prezidenta, ale jakoby musí každý nějak, to už se všechno mění, že jo.
0: A Jaroslave, byl Masaryk osobností, o které se u vás doma mluvilo, rodiče, prarodiče?
1: Ale to, máme ho na nejvyšší hodnotě jakoby bankovky, takže je to asi nejvyšší osobnost jakoby v dějinách jakoby od České republiky, si myslím.
0: No, protože třeba to není jen tak, prarodiče, jakoby, no to bylo v podstatě
1: jako, myslím si, že tam na té 5000 na té hodnotě není jako, na té bankovce není jen tak náhodou. Jakoby to však musí hlediska jako to hodnoty bankovky, jakoby nominální hodnoty a jakoby tý výraznosti. Neříkám, že zase třeba na 100 korun je kaleš pro tý, který podle toho dokázal daleko více, jakoby si myslím, že více, těžko říct, jo. Je to vlastně jiná doba, že jo, kaleš pro tý král. Ale jako každý, podle ty bankovky mají ty význam těch panovníků a v těch má nějaký smysl všeho. Ty tam ty správy jsou uvedený, všem ty nominální hodnoty, asi by tam nic neměnil a musí tam vždycky zůstat někdo, který tady není, aby, a nesmí se tam na tu bankovku dostat asi současná osoba, aby řekl, která je žijící.
0: Jaroslave, tak moc děkuji za milé povídání i za zajímavou volbu. Třeba se ještě uslyšíme v tomto týdnu, budu se těšit. Zatím dobrá, se mějte dobře. Téma.
1: Taky hezký večer všem a dobrou noc.
0: A pojďme si poslechnout Helenu Vondráčkovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nemusíte toužit po životě někoho slavného. Možná byste se raději na jeden jediný den stali vlastní maminkou, tatínkem, nebo třeba člověkem, kterého jste kdysi znali. Koho byste chtěli lépe pochopit tím, že byste se na svět podívali jeho očima? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď oživí paní Lidka. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny despavce.
0: Liduško, prosíme stlumit rádio.
1: Já se omlouvám.
0: Vám to došlo, to je dobře.
1: Já už jsem starší osoba, víte, takže mě už všechno dochází pozdě.
0: Vůbec nevadí, takže stlumíme.
1: Vydržte, já už se vidím rádio.
0: Hlavně pomalu. Jak říkáte, že se řídíte tak hlavně opatrně.
1: Já musím chodit pomalu, protože jsem spadla a strávila jsem noc na podlaze, protože jsem se nemohla zvednout.
0: No, tak o to víc opatrně. Tak zkuste už povídat k tématu.
1: No, ježiši, já mám trošku šok, protože se prvé jsem se jako divem, údivem dovolala po dlouhé době. No tak třeba milovala jsem Aničku Zagorovou, tak bych chtěla zkusit jednou být Aničkou. Zaprvé jako se jí mě líbil ten její hlas a co jsem se dozvěděla o ní, neměla ten život taky jednoduchý, ale vím, že byla vážně nemocná. Už od začátku, neměla ty začátky, jen byly taky dost těžké. No, tak jenom bych to chtěla zkusit. Ale opravdu jenom na ten jeden den. To by mě asi stačilo.
0: A kdybyste měla její hlas a mohla zaspívat jednu jedinou písničku, kterou byste se vybrala? Kde byste
1: asi
0: měla stát na pódiu? Aha. Teď přemýšlím, no, jestli nám hrála v této hodině. Myslím, že nehrála, že? Že bych vás potěšila třeba i tady zkusila najít s naším hudebním dramaturgem.
1: Já jsem teď, jak se procitla a připojila k vám. Trošku jsem dřímala, víte?
0: No. To je dobře, taky, že je noc a to je úplně v pořádku.
1: No právě, v noci jsem má spát, že?
0: Liduško, viděla jste ji někdy naživo? Setkala jste se s ní někdy?
1: Ne, právě, že ne.
0: Ne, na jejím koncertě jste nebyla.
1: Říkám.
0: Dobře.
1: Když jsem ji obdivovala, jakože měla tu pevnou vůli a prostě, že se nedala, víte. Že se s tou nemocí bojovala.
0: Dobře. Děkuju. Liduško, že jste se k nám teď připojila, no, že jste nám zavolala. Já jsem vám teď v rychlosti našla jednu písničku za pomoci hudebního dramaturga, tak si ji pojďme vychutnat společně.
1: Ano, podle mě to byla velká hrdinka, která jako se prostě dokázala se rvat s tím osudem.
0: Tak, pojďme na to. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Hana Zagorová patřila k nejoblíbenějším českým zpěvačkám a během své dlouhé kariéry naspívala stovky písní. 9krát za sebou získala Zlatého slavíka a její písničky oslovují posluchače dodnes.

0: Už za 8 minut je tady půlnoc a dnes si v noční lince hrajeme s představou, že bychom na jeden den mohli opustit svůj vlastní život a vstoupit do života někoho jiného. Koho byste se vybrali právě vy a co byste chtěli zažít v jeho kůži, na to by můžete odpovídat až do 1 hodiny. Teď je s námi Jindra. Zdravíme do Brna.
1: Ano, dobrý večer, srdečně vám zdravím. Já nad tím uvažuju, koho bych si vybrala jako nějakou postavu, no filmovou, dětskou, to je tak různý, to je takový téma široký, ano, vlastně jako. Ale chtěla jsem, prosím vás, jako pozdravit tu nevidomou paní, která volává a jestli se dívá, teda poslouchá, tak já bych jí jenom mohla vzkázat takový malý moment. Já jsem včera mluvila o tom, že jsem poloslepá, že nevidím a že mě bude dopravený.
0: Paní Jindro, já se moc omlouvám. Můžete jenom říct větičku k tomu a že bychom se přesunuli k tomu tématu našemu? Abychom byli spravedliví. Jo.
1: Dobře.
0: No, zkuste to doříct. Dořekněte myšlenku.
1: No, donesl mě syn na ty obrazy, kazety a dneska jsem poslouchala, bylo to něco bezvadného, protože nic si nepřečtu. A tohle právě jsem si říkala, kdyby ta paní si mohla občas pustit, že by to bylo pěkný.
0: Dobře, a paní Dro, teď k tomu tématu. Vy jste říkala, že je to téma široké, že vás napadá spousta osobností, tak zkuste říct pár. V kůži koho byste se chtěla zítra probudit?
1: Mám říct filmovýho herce nějakýho.
0: Třeba.
1: Filmovou herečku. Já nevím, co bych měla říct. Já myslím, že ten život byl takovej, jaký byl. Narodili jsme se v člověku v tom, v čem žijem. No a teď jako nemám takovou fantazii, no tak já bych se třeba chtěla vrátit, když jsem chodila do školky. Mně se tam strašně líbilo. Hrála jsem si, měla jsem vždycky čistou zástěrku, maminka mě připravila. A já jsem se na ní těšila, až pro mě přijde. A všechno jsem musela vypovědět, co tam bylo. To bylo moje takové šťastné období, kdy jsem prostě byla šťastná. Byla jsem možná i šťastná víckrát, ale člověk to tak si neuvědomuje. Bere to prostě tak nějak samo za sebou.
0: No ano, škola, školka, to jsou opravdu šťastné roky, je to nádherné období. Člověk ještě nemusí řešit starosti dospělého života a svět je takový vlastně trošku jednodušší. Děkuju, Jindro, za návštěvu. Zdravíme vás, zavolejte zase příště. Ano?
1: Ano, děkuji vám, dobrou noc.
0: A teď si dáme jednu zahraniční písničku. Co říkáte? Bude od Phila Collinse.

0: Máme minutu po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina dnešní noční linky, dnes s Jarkou Barbuříkovou. Pokud jste s námi byli už v té první, tak jsem samozřejmě ráda, že zůstáváte. A pokud jste si Český rozhlas naladili právě teď, připomenu téma. Dnes si hrajeme s fantazií a představujeme si, jaké by to bylo na jediný den opustit svůj vlastní život a stát se někým jiným. Během první hodiny jste ukázali, že těch možností je mnoho. Někdo by chtěl poznat životní příběh vlastního tatínka, jiného láká kokpit nadzvukového letadla, stav bez tíže. Zaznělo jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i Hany Zagorové. A pokračujeme dál, povídat se s námi bude pan Petr. Vítejte, máte prostor, máte slovo, voláte od Říčan, je to tak?
2: Ano, Petr od Říčan. A já jsem hodně o tom přemýšlel. A já bych chtěl být v politice. A chtěl bych být třeba Andrej Babiš.
0: Já bych vás teď jenom poprosila, kdybychom se tady tomuto tématu vyhli, protože v této době, v tomto předvolebním období, jakékoliv informace o politice nepatří do našeho pořadu. Mohl byste prosím zvolit někoho jiného? Možná jsem vás zaskočila. Měl jste ještě nějaké druhé eso v rukávu, nebo ne? Co říkáte? Slyšíme se? Tak vypadá to, že jsem vás tak zaskočila, že jste zavěsil, nebo jste to nějak omylem tlačítkem vypl. Mrzí mě to, Petře, ale teda musíme jít na linku číslo 2, já ji zvedám. A tam je?
3: Iveta.
0: Paní Iveta telefonuje. Vítejte a povídejte, paní Iveto. Téma znáte, předpokládám?
3: Chtěla říct, že mi se strašně líbí, on už umřel. Chuck Norris, já bych chtěla být jeden den v jeho těle, jo, já jsem dělala jako holka různý bojový umění, chodila jsem, já nevím, judo, karate a takový, sebeobrana. A mně se strašně líbilo ta jeho otočka s tím výkopem, jo, to je borec prostě. Chuck Norris, jestli lidi viděli Walker, Texas Ranger.
0: Já myslím, jsem to milovala. Určitě.
3: No, ty seriály.
0: Chtěla být právě v jeho kůži kvůli těm filmům, bojovým uměním nebo jeho pověsti neporazitelného chlapa?
3: No, on stál, víte, co mě fascinovalo? On stál tak chladně, tak se díval, stál a nic jako. A najednou, jo, když přišlo to nebezpečí, najednou se otočil, otočka, výkop a ten ležel na zemi. To bylo perfektní. Fakt perfektní. Perfektní herecký umění, já jsem ho obdivovala, ale on nebyl herec zpočátku, jo? On se stal potom hercem v tom Hollywoodu.
0: No tak to nám prosadte,
3: on nebyl hercem.
0: Čím
3: no,
0: byl,
3: no.
0: Kým byl?
3: On byl, počkejte, co on dělal? On nebyl zpočátku herec, já jsem to o něm četla. Teď si to neumím uvědomit. No,
0: víte co, tak zatím teda můžu říct, že jsem vlastně byla úplně překvapená, že odešel z tohoto světa v podstatě nedávno, víte, ve věku, nevím, jestli měl něco přes 85 let, protože já jsem si myslela, že je nesmrtelný.
3: Já jsem si myslela,
0: že to bude navždy.
3: On byl nádherný herec a s tou herečkou, jo, jim to tak sedělo v těch seriálech. To bylo nádherný, já jsem to fakt sledovala. To bylo krásný.
0: No.
3: Já jsem to musela vidět, Walker, Texas Rangers.
0: A víte, co jsem o něm měla ráda, že se říkalo?
3: Ne.
0: Že Chuck Norris je tak výjimečný, že umí zvednout i nepřijatý hovor.
3: Jo, to byly o něm takový perfektní
0: no,
3: vtipy.
0: A že jich bylo, no. A to mu právě vlastně vytvořilo tu jeho pověst nesmrtelného Chucka Norrise.
3: No, on měl rád humor, jako já, jo. On měl rád vtipy humor, on byl dobrý a jednou nějaký vtip jsem četla, co on řekl, že prý, počkejte, jak to bylo. Prý. slyšel jsi o tom, že tam a tam ten a ten, jo, je mrtvej, a on říká, jo, já jsem ho zabil.
4: Hmm.
3: To bylo dobré.

0: Máme 12 minut po půlnoci. Kdybyste měli možnost být 24 hodin někým úplně jiným, kdo by to byl? Může to být slavná osobnost, někdo z historie, ale také člověk z vaší vlastní rodiny. Ptám se teď paní Jany Zírkova. Krásnou noc.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jaruško, vám i všem posluchačům, co se po další době se mě podařilo dovolat. No a já bych měla k dnešnímu tématu, kým bych chtěla být, aspoň na chvilku, tak aby to bylo, chtěla bych být členkou královské monarchie, protože já už jsem o tom mockrát snila a já musím říct, že vlastně všechny členy královské rodiny, ať už je to třeba Anglie nebo kdekoliv jinde, tak je moc obdivuju, protože to opravdu není jednoduchý se chovat podle té etikety, co musí dodržovat a já musím říct, že mě by se to teda moc líbilo.
0: Jani, a chtěla byste být přímo královnou nebo v uvozovkách jen členkou královské rodiny?
1: No, královnou určitě ne, protože to je velká zodpovědnost. To jsem kolikrát pozorovala tu královnu Alžbětu, jaké měla povinnosti všelijaké a to opravdu nebylo jednoduché. A mě by stačilo opravdu být členkou té královské rodiny. No, já bych se například věnovala charitě a byla bych naprosto spokojená.
0: Já vám rozumím, mě by to asi také přitahovalo být v životě monarchie, v životě monarchů, to prostředí, tradice, společenské události,
1: tak,
0: možnost nahlédnout do jejich zákulisí je opravdu lákavá. My teda nemáme, ale tady si alespoň můžeme představit. Chtěla byste se zúčastnit nějaké velké slavnosti, korunovace nebo nějaké královské svatby?
1: No, ano.
0: Chtěla byste být jako s nimi u stolu a zažít obyčejný den a nebo se účastnit takových výjimečných akcí, kde jim vlastně všechny davy leží u nohou?
1: No, tak i toho obyčejného dne i vlastně těch různých ceremoniálů, no.
0: Kež by to šlo
1: všechno líbilo,
0: no.
1: Jediné takové mínus velké, co by se mně asi moc nelíbilo, když asi musela bych se na to zvykat, tak to jsou ty média, no.
0: Ano, které, ztráta které soukromí.
1: Tak, ano.
0: Já bych si klidně oblékla tu večerní robu, šperky, zúčastnila bych se nějakého královského plesu, jenom bych nemohla tančit, protože tím bych na sebe až moc upozornila při mém stylu. Ale to bylo krásné.
1: To bylo krásné. Pravda.
0: Jani, to se mi moc líbilo. Tak děkuju, že jste se k nám dnes přidala. Chcete něco říct závěrem?
1: Taky. No, tak asi závěrem bych popřála všem lidem, aby byli asi hlavně sami sebou, když třeba někteří to mají se sebou sami těžké a aby se jim v životě co nejlépe dařilo, no.
0: Děkuju. To jste řekla hezky.
1: Já taky.
0: Ať se vám daří, ať se vám třeba dnes v noci zdá o nějakém krásném královském paláci.
1: Jo, to bylo fajn, ano.
0: A ve skutečném životě hlavně hodně zdraví, pohody a lidí, které máte
1: ráda. Děkuju moc. Dobrou noc, Jaruško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky se to poslouchalo, co říkáte. Karel Gott, posel dobrých zpráv. Pan František z Kralup nad Vltavou je teď s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás zdravíme.
1: Zdravím vás a všichni posluchače.
0: Jeden den v cizích botách, přesně tak by se dalo jednoduše popsat naše dnešní téma. Tak čí boty byste si chtěl obout a kam byste v nich vyrazil, Františko?
1: Paní Jaruško, já bych chtěl se narodit v jiný době, než jsem se narodil. Narodil jsem se, byly mi 4 roky, když Kralupy v březnu byl na ně spáchán útok, prostě bombardovaný Kralupy byly v březnu 45. A pamatuju si do dneška, když takhle třeba ležím a podívám se na strop, tak si vzpomenu, jak jsme byli ve sklepě, jak začali bombardovat a jak ta omítka lítala dolů, jak jsme se třásli, prostě vyjevení jsme z toho byli. Potom jsme vylezli ven, všecko všude prostě nepořádek, rozbitý budovy, všecko, ale co pak to odbočím. A teďko, byly mi 4 roky a táta mi zemřel. A teď to začalo. Máma, mladá ženská, že jo, tak si samozřejmě, jak to bývá, příroda to chce, tak honem scháněli mladá ženská, tak si sehnala hned taky normální chlapa. No ale to byl život, to vám řeknu. On to byl alkoholik, my s bráchou jsme byli normálně, jako když jsme tátu neměli, prostě byli jsme úplně odkázaní jen tak, jak jsme žili normálně prostě bez táty. A teďko začalo to všude, byla bída, nic nebylo, prostě šetřilo se, kde se mohlo. No já vám řeknu, když si vzpomenu, když vidím dneska vnoučata, co jsme, a děti, mám 2 kluky a teda 2 dcery a 1 kluka. A když, jak jsme se o ně starali, jak jsme všecko možný, aby měli pohodlí, dost potravy, všeho prostě, tak když to tak vzpomenu si na ty naše léta, co jsme prožili my, tak to se vůbec nedá rovnat. A přál bych všem, aby prostě přestali ty války a všecko, aby už byl mír. Dneska, když se koukám na nějaký ty krásný filmy přírodní, jak někde žijou lidi spokojeně, a třeba ty domorodci, když vidím, oni nic nemají, jak jsou šťastní prostě. A dneska se bojuje pořád jenom, aby jsme měli luxus a nejlepší auta a potraviny a všecko. A stejně nejsou lidi spokojení, víte. Tak si říkám, ta doba prostě přináší věci, vynálezy, všecko možný a stejně nejsme spokojení. Stejně jsou lidi na sebe nevraživí a závistivý a všecko. To je doba prostě, že my jsme dříve tohleto, my jsme žili líp, ne líp, ale prostě byla taková soudržnost mezi lidma, že jsme byli chudí a byli jsme prostě nějak, jsme se k sobě chovali líp a dneska podívejte se, dneska je všeho dostatek a koupíte si na co chcete prostě, peněz mají dost, některý lidi mají peněz dost, koupí si všecko, zahraniční dovolení, to my jsme neznali, ale byli jsme způsobem spokojení.
0: Františku, ano, jedna z podotázek na webu je, v jaké době byste chtěli žít, takže děkuju za tu odpověď, za to, že jste zavolal. To, co jste si prožili jako dítě, muselo být velmi těžké. O to víc vlastně teď můžeme být vděční, že tato doba pryč a že dnes můžeme žít v úplně jiných podmínkách. Jenom kéž by si to uvědomovala ta mladší generace, která už to zná jenom z vyprávění a nedokáže to možná tak pochopit a tak pojmout,

Možná existuje člověk, od kterém jste si už mnohokrát v životě řekli, tohle bych chtěl jednou zažít jako on. Dnes vám tu možnost alespoň v představách dáváme. Koho si vybere paní Anička, to se dozvíme právě teď. Vítejte v Noční lince.

0: Vánoce.
1: Já vás všechny zdravím, přeju krásnou noc a paní Jiřince vzkazují, že knížek mám na čtení hory a hory a že už jsem jich taky za těch 21 roků docela dost přečetla a čtu dále. A tu, teď jdu k tomu tématu. Jaruško, já bych chtěla být ženou, která umí perfektně hrát na klavír.
0: Mm-hmm. Já teď přemýšlím, jestli mám jako typovat nějakou hudební osobnost, nebo jestli to myslíte obecně.
1: No já nechci být mužem, ale chtěla bych umět třeba hrát tak jak Petr Malásek.
0: Jste na to šla oklikou, abychom se k němu dostali. No a zkoušela jste to někdy? Měli jste doma klavír, piano?
1: Ne, neměli, ale zkoušela jsem to na klavír, když jsem byla holčička a mně se to líbilo, jenomže nebyly na to prostředky a nebylo na to... Spíš mi maminka
0: možnosti.
1: Řekla, že se to, že na to nemá a že pro takovou venkovskou holčinu se to nehodí a stejně bych u toho nevydržela. A já si myslím, že bych u toho vydržela.
0: Aničko, s dovolením vám skočím do řeči. Měla jste talent, nebo máte talent, si myslíte? Myslíte, že jste ho zahodila?
1: Já nevím, já jsem tak dlouho to neskoušela. Jo, prstama, tak jsem s prstama jsem cvičila jakoby na to na prázdno, ale u toho to bylo jenom kratičkou dobu. Ve škole, ve třídě jsme měli klavír, tak pár těch úhozů na ten klavír se mi podařilo, ale to by samozřejmě musel být od začátku a být v tom trošku vypracovaná. To bych si přála, být v tom trošku vypracovaná. Já jsem si před lety chtěla koupit takovou to elektronický pianino, jak to tam navolíte a hrajete. No ale pak jsem z toho sešla. Takže...
0: Aničko, ale tak to je škoda. Tak se ještě vraťte k tomu snu.
1: To už nemá cenu, Jaruško. To už ta hlava není tak bystrá, já bych potřebovala poradit v mnoha věcech na počítači a už se toho bojím, že to nezvládnu na tom počítači. Mě tam naskakujou nějaký, že bych si měla zálohovat nějaký ty, nastavit nějaký nový aplikace a pořád to odkládám. Vždycky říkám, ty mě nezlob a nech mě sklíduj.
0: Hrála jste na nějaký jiný hudební nástroj?
1: Ne, nehrála.
0: Že to vás minulo?
1: To mě minulo. Já jsem byla taková 10 roku, tak mě to tak nějak zajímalo. 10 roku. No, ale bohužel na to nebylo ani čas, ani peníze. Takže jsem to zavrhla. A taky jeden čas jsem četla, nebo poslouchala audioknihu ty James Goodallové, jak se starala o ty opičky v Africe, o ty gorily.
0: Mm-hmm.
1: A tak to by se mě taky, to jsem nad tím přemýšlela, že by se mi to taky líbilo.
0: A to vám řeknu, že je hodně originální.
1: No, tak to by se mi taky líbilo, starat se o ty opičky. No a to mám asi, nějak pochycený od syna. Od syna, víte, on pracuje ve Dvoře Králové jako zoolog, ve Dvoře Králové v zoologické zahradě jako zoolog. Takže to asi jsem tak nějak podchytila od něho, nebo on to ode mě podchytil, já nevím. Mm-hmm.
0: A vypráví vám doma o své práci, o zvířatech?
1: Tak jo.
0: Nebo už se mu to tak zevšednělo, že to vlastně vůbec domů nenosí?
1: Pro něho je to práce, ale asi mu už zevšedněla, a, ale jo, když se ho zeptám, tak mi to, tak mi ledas co řekne, ale on je spíš takový introvert, takže on tu práci má jenom pro sebe a má to tam taky zodpovědný, a protože on někdy přijede a moc času nemá, protože mu pořád zvoní telefon, pořád nějaký, někdo po něm něco chce a to tak, takže někdy není čas, no. Takže. No,
0: ono to je povolání, ve kterém asi žádné dva dny nejsou úplně stejné, protože zvířátka se zkrátka podle diáře neřídí, a věřím, že je v té práci zoologa kus kouzla, no tak to věřím, že je práce, která vylákala mnoho lidí, a nedivím se, že i vás by malinko lákalo nahlédnout do toho světa, ve vašem případě teda goril. Aničko, tak děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku.
1: Já bych jim možná těm gorilám hrála na klavír, no, kdyby to šlo.
0: Možná.
1: Možná. A té paní Jiřince vzkazuju, že ať si se mnou nedělá starosti, chuděra. Já už mám přečtených tolik knih načtených, jako nebo naposlechnutých tolik knih, že už mě nemají v té knihovně Karla Emanuela Macana v Praze co posílat. Už mě posílají takový, který mě moc to nebaví. Budu s nima teďka volat. Mám knížky poslaný a budu s nima volat, jak se mám zařídit, abych, jestli to mám si vždycky nějakou knihu vyhlédnout, nebo to. To už je mimo
0: Dobře.
1: Téma.
0: Ano, Aničko, tak děkuju ještě jednou. Já jsem teď jenom přemýšlela, co by chtěli gorily po vaší první skladbě, jestli by žádali přídavek anebo banán. Tak to.
1: Nám spadla. No.
0: Krásnou noc přejeme.
1: Jo, mějte se taky moc hezky.

Noční linka pokračuje. Máme 41 minut po půlnoci, já otevírám web Noční linky. Dobrý večer, téma se zdá být dobré. Budu poslouchat, koho si posluchači vybírají. Když na jediný den, tak bych se chtěla převtělit nebo alespoň setkat se svým dědečkem, se kterým jsme se minuli o 4 měsíce. On zemřel a já jsem se za ty 4 měsíce narodila. Přitom čím jsem starší, zjišťuji, kolik toho máme společného. Prostě to jsou geny. Hlavně jsem hodně podobná do jeho rodiny postavou a podobou v obličeji. Povahově jsem přímá, otevřená, maminka mi potvrdila, že on byl takový. Měl vztah ke vzdělání, přitom byl havíř, protože se narodil jako druhý ze 7 dětí a tak ti 2 nejstarší chlapci museli jít pracovat na šachtě, aby mohli uživit rodinu. Další mladší sourozenci mohli jít studovat a z těch 7 dětí 3 pak pracovali jako učitelé. Dědeček také bojoval v legích v Rusku. Tehdy byl naverbován do rakousko-uherského vojska a byl 7 let na vojně, byl vysláni na východní frontu. Občas babička mluvila o tom, jak vzpomínal o bojích na magistrále a pamatovala si město Omsk. Občas se mi vybaví jeho výrok: komunismus obejde svět, ale nezvítězí. Zkrátka mám pocit, že s tímto dědou bych asi hodně měla co říct a lituji, že nám to setkání osud nedopřál. Jana. Jani, děkujeme za vzkaz a volejte i vy ostatní, přidejte se k nám. Představte si, že ráno otevřete oči a zjistíte, že nejste sami sebou. Kým byste chtěli být, kdybyste si tentokrát mohli sami vybrat?

0: Až do posledních tónů Žalman a spol. Za 14 minut bude jedna hodina, ještě před sebou máme jeden příspěvek. Přichází s ním paní Petra, která volá z Krkonoš. Zdravím vás, paní Petro. Slyšíme se? Tak paní Petro, já teda přesně vím, o kom jste chtěla vyprávět, tak zkuste zavolat znovu, já zatím přečtu jeden krátký text z webu Noční linky, tam píše Pavel: přeji všem posluchačům krásný pozdní večer. Já bych možná chtěl vidět očima člověka, který nemá oční vadu, což znamená, že bych mohl vlastně posoudit, co vlastně všechno vidím, nevidím, jak ostře lidé vidí, kteří vidí normálně, a mohl bych tak posoudit, co všechno je možné vidět a jak to asi vypadá, když se lidi dívají na mě, když třeba já nevidím, že už mám nějakou šmouhu na kalhotech a že by potřebovali vybrat a podobně. Když ještě žil bratr, tak jsme si říkali tolikrát třeba podle jmenovky tabule, kde byla napsaný název vesnice, a on říkal, od kdy už to vidí ten nápis, a já jsem se k tomu přibližoval a pak jsem řekl, od kdy už to přečtu, od kdy to nepřečtu, a tak jsme vlastně zjišťovali rozdíl mezi tím, jak vidíme. Zase na druhou stranu nevím, jestli by bylo úplně dobré se to všechno dozvědět, protože by to možná potom bolelo. Tak Pavle, děkujeme, že jste s námi teď vysílal. Pojďme se podívat, kdo se nám dovolal na 731 800 900. Tady je Jarka. Haló? Tak vidím, že tam někdo je, ale nedaří se nám propojit do vysílání. Tak dám vám ještě pár sekund, zkusíme další telefonní linku, jestli mezi tím bude rozdíl a jestli nám budete moci odpovídat na dnešní otázku. Koho byste si vybrali, kdybyste si mohli s někým prohodit životní roli? V čí kůži byste chtěli být? Tak vítám dalšího posluchače. Haló, haló.
1: Ano, dobrý večer. Můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Já volám ze Staré Boleslavy, volám po několikáté, ale asi jsem byla mimo signál, tak teďka vás jdu do zahrady.
0: Teď nás to trošku zlobilo, všechny ty telefony. Jak se jmenujete?
1: Já se jmenuju Jaroslava, teď vlastně a to jméno příjmení asi nechci.
0: Ne, to není potřeba. Už jsme ve vysílání a můžete mluvit k tématu.
1: Tak já bych jenom se chtěla jako k tomu tématu, do kterého se převtělit na jeden den, bych chtěla do pana Punčucháře a pana Vodochodskýho, protože jsem byla na tu poslední sobotu měsíci v Kostelci nad Ohří na tom festivalu a oni byli teda úžasní. Takže to bych chtěla, tohleto. Aspoň jednou prostě nějaký mysli.
0: Tak takže byste všechno chtěla být v roli českých šéfkuchařů?
1: No, těch dvou pánů, který vlastně o tom mluví tak jako báječně, že člověk má i prostě chuť jenom to, co oni říkají, že jo?
0: Ano. To jsem přesně chtěla říct, že já bych nepotřebovala být v jejich kůži. Já bych potřebovala
1: ne,
0: někdy
1: ne, jejich kůži určitě ne. Pan Vodochodský tam měl kolem sebe tolik žen, který vlastně se s ním chtěli fotit, a já jsem tam jako stála a koukala jsem na něj a říkám si, úplně jsem viděla, jak on vždycky říká o tom bůčku a o takových těch věcech. Ale jako v tomhle tom, co on jako říkají, tyhle ty páni, to bych jako jednou třeba jakoby nějakým snu nebo něco, to bych jako chtěla. Tak to je asi všechno.
0: Děkujeme, že jste se volala.
1: A jinak mám hrozně tu linku, mám hrozně ráda. Já sedím vždycky jako venku na terase, dokud to jde, a poslouchám skoro každou chvíli. A tak jako je to příjemný a hlavně já miluji tyhle ty, jakože mě je 66, ale tyhle ty lidi, kteří tam jsou ty osmdesátníci a jak tam říkají ty příběhy, tak to prostě já to zbožňuji úplně. nevím, no.
0: My
1: tak to mám ráda.
0: Moc rádi, že jste jednou z těch, která se zapojuje, že aktivně voláte, protože právě od toho je noční linka. Bez vás by to nešlo.
1: Ano.
0: Děkujeme a opatrujte se
1: ano,
0: naslyšenou.
1: Tak jo, dobrou noc.
0: Tak to byla paní Jaroslava, my jsme u konce. Dnes jsme se mohli alespoň v představách vžít do rolí někoho, koho máme rádi, být někým slavným, podívat se do jiné doby, vzlétnout do vesmíru, usednout ke klavíru nebo se třeba starat o gorily. A ukázalo se, že vaše fantazie opravdu žádné hranice nemá. Děkuji všem, kteří jste zavolali, podělili se o své přání, vzpomínky a děkuji také vám, kteří jste jen poslouchali. Od mikrofonu zlínského studia se loučí Jarka Barbuříková, přeji klidnou noc, ať se vám ráno dobře spí a ráno, ať jste rádi sami sebou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sýpění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kinakšandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce knížce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se: paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi.

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Oto Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, v to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti, děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká, teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček, čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte, normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tomto hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole, jo, což se čte vol, penso, vol, nebo jak se to
2: ty ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No, my si popovídáme, když nás přijede natáčet rozhlas, viď?
2: Tak na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na Mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Takže já nevím, co to je. To vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat, a když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy. Nebo při čekání na klíče.
1: To je to, posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že, já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku, a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No, u mě vždycky, ano, to si uvědomu, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když
2: no, přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na Kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: no já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já si byl na to chvíli
2: píšný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, v náhradí doplní se hudbou a tak to běží dále, dále, najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text, té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednou chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co.
1: No, to ani Štraus, ani prodaná nevěsta, přeci jenom. Já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

Hlavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzina je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzina a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, no pár kroků, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba, že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revie. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revieho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo buď by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejich skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzině s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci.

Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů slovanského tance číslo 9 a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím, co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal jí vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil jí, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do Divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektoru, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat, a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás, A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: čověče, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takovej byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali. V autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlíd, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupila, podíval se na to auto a pak mi povedla do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No, pojď se podívat.
4: Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako Senna. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebujou vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem mít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: hele, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo. Víte, František, na toho se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle to, jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
5: pane, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
4: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
5: oni vzpomínají na vlast.
4: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? A on říkal,
5: no podívej se.
4: A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povědá. Františko má,
5: no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se...
4: A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
6: Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
7: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

pohled, na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už